0: Plotková se narodila v Jičíně. Po gymnáziu odešla studovat herectví na Janáčkovu akademii muzických umění do Brna. Tam také v divadle Polárka získala první angažmá. Dnes ji můžete vidět hned ve třech inscenacích divadla Na zábradlí. A kromě toho ve filmu, televizi a i v internetových projektech. Jsem ráda, že jste si na zálety našla chvilku. Dobré dopoledne, Jano.
1: Hezké dopoledne.
0: Kdykoliv jsem vás v čemkoliv viděla hrát nebo třeba i tancovat před pár lety ve Stardance, vnímala jsem obrovskou energii. To je ta lavice ve vás?
1: No, to jste možná jedna z prvních, co to takhle jako říká, protože většinou si tak jako lidi myslí, že díky mé tělesné konstituci té energie tam není mnoho, ale to je samozřejmě, musím říct, teda ta Mílka, ale tak jste jako vlastně jediná taková ta první, která to říká takhle nahlas, no, že tam je ta energie, ta levice.
0: Říkala jsem, že jste se narodila v Jičíně, v městě pohádky.
1: Ano.
0: A já vždycky, když jsem přes Jičín, co by malé děcko projížděla cestou nahoře do Krkonoš, tak jsem si říkala, pojďme se tady někde zastavit, já musím najít toho Rumcajze, já musím najít Manku, já musím najít Cipíska. Hej, je to v uvozovkách v tom dobrém slova smyslu nemoc všech dětí?
1: Je a je to strašně hezký. Jakmile se ocitnete na náměstí v Jičíně u Valdické brány, nebo vlastně u Jičínské brány, tak hnedka můžete jít do světničky, kde právě Rumcajz s Mankou jsou, a pak se můžete projít po Prachovských skalách a hledat vlastně to místo, kde oni byli. A ty děti jsou z toho nadšený a vlastně i já jako dítě jsem to milovala.
0: Já jsem o vás četla, že jste byla jako děcko v celku raubíř, že vás nechytli ani různé kroužky, jako třeba Cipísek, že o trochu lepší byla scout a nakonec to všechno zlomil až dramaťák, který v Jičíně vedl Martin Zaníček. Čím to bylo?
1: Já vůbec netuším. Vždycky jsem něco hledala, co by mě tak naplnilo ten volný čas. Přece jenom jsem holka ze sídliště, ze 7. patra, a samozřejmě to shledávání nebo to setkávání se s kamarády bylo o něčem jiným, než je dneska. Měla jsem dost velkou volnost. Samozřejmě k večeři a za tmy už jsem musela být doma, to je jasný, ale celý den jsem měla úplný volno a mohla jsem si dělat, co jsem chtěla, což bylo úchvatný a vlastně si to nedokážu vůbec představit dneska, jak ty děti to mají. Víceméně asi nemají. Když už z toho dítěte trošku rostete do toho většího dítěte, tak najednou máte pocit, že se musíte ještě učit něco víc, protože samozřejmě rodiče pracují a úplně nemají čas se vám věnovat jako se vším všudy. No takže jsem začala hledat, co by to mohlo být, a byl tam, že jo, tenis, byl tam ten Cipísek, pak najednou přišly lidové tance, další tance, pak jsem chodila do toho skautu, což mě strašně bavilo, musím říct, protože miluju přírodu. No a najednou mamka říkala, tak když už jsem ničem skoro nevydržela, tak říká, hele, otevřelo se tady středisko, pojď, já tě tam vezmu. No a vzala mě tam, Martin si mě vyzkoušel, jak zpívám, a vlastně tak to začalo.
0: Ty tance se vám potom hodily ve Stardance?
1: No, úplně ne. Úplně musím říct, že ne. Samozřejmě jsem tancovala společenské tance, ale úplně základově. Sice jsem byla na nějakých závodech, ale to se opravdu s tím nedá vůbec nějak jako porovnat. A navíc po těch letech, jako po těch, já nevím, 20 letech, jinak jako základy víte, ale ta technika je úplně jiná. A vlastně i ta technika se celkově změnila, jo. Takže mě Michal víceméně přeučoval moje nějaké chyby, které já jsem si pamatovala jako z dřívějška. Takže naopak si myslím, že to bylo na škodu, že vlastně ty společenské tance, jakmile začínáte, jako že jste jima nepolíbená, tak je to mnohem lepší.
0: O Stardance ještě dneska budeme určitě mluvit. Jedna věc, která mě ještě zajímá teď na úvod, Jano, v jednom starším rozhovoru s vámi, tuším, že to byla Vlasta, jsem četla v tom takovém klasickém CVčku, které tam bývá v rámečku, prostou větu: miluje létání. A to mě zajímá, protože já jsem na letišti vyrůstala, od 15 jsem létala na větroních. Jak si představit vaši lásku k létání? Je-li to pravda?
1: Mě do dneška neustále jako fascinuje to, že můžete být někde jinde za tak krátkou dobu. A vlastně mám to jako takový to šimrání v břiše, jako když jste na houpačce nebo na řetízkáči, když to zrovna třeba já úplně nemusím, ale jakmile to vzlítá a mám takový to šimrání v břiše a pak vlastně letíme tím vzduchem, mě to neustále fascinuje a strašně mě to baví. Ale hlavně je to ta možnost, že můžeme být kdekoliv, kde budeme jako chtít na tom světě. Samozřejmě z dnešního pohledu to množství letadel je tak obrovský, že už si říkám, jestli to nezmění zase na auto, jo, protože ta příroda dostává tak zabrat, že už těch letadel je až příliš. A třeba teď jsem nedávno se stáhla takovou tu aplikaci, ten Flight Radar, kde vidíte, kolik těch letadel všude je. A to mě trošku vyděsilo, musím říct. Ale samozřejmě láska k letání, to jako samozřejmě zůstává.
0: Jana Plotková je mým dnešním hostem v záletech.

0: Plotková má prý pocit, že některé věci do svého života přitahuje. Budiš to tématem našeho dalšího povídání. A někde jste, Jano, řekla, že jste milovala filmy ze 40. let a pak jste dostala roli ve filmu Protektor právě z této doby.
1: To úplně sedí, no. Já, jo, a takhle mě to tak funguje i do dneška. Všecko tak, na co myslím, nebo co se mi tak mihne v životě, ať už je to cestování, ať už je to nějaké zvláštní setkání nebo nějaký nový který já se naučím, tak najednou ono se mi to otiskne do těch rolí, které mi přijdou do života. Takže to platí třeba i s tím, že já jsem sbírala brýle v pubertě, měla jsem jich asi 30, no a žiju s optikem, to přece není normální.
0: Váš manžel v tom filmu Protektor, Marek Daniel, tedy Emil Vrbata, pracuje v rozhlase, vyhrajete herečku. Vzpomínáte na okamžik, kdy vás Marek Najbrt oslovil, nebo to byl někdo jiný, kdo se vám jako první tehdy ozval?
1: No to bylo moc hezký, protože já jsem zrovna byla na soustředění s Hadivadlem na místě, kde nebyl úplně signál, ale vždycky jsem šla na kopec, abych jednou denně se zkontrolovala, jestli náhodou někdo nepsal nebo nevolal, ale spíš tak jako z rodiny. No a najednou jsem tam měla nepřijatý hovor od Kateřiny Oujecký, což je manželka Marka Najbrta a castingová režisérka. No a ta mě vlastně volala s tím, že by mě rádi pozvali na casting. Z toho jsem měla obrovskou radost, protože to bylo po delší době vlastně povratných lahvích něco takhle většího. A tak jsem jela do Prahy a strašně mě překvapilo, že ten casting probíhal už normálně s líčením a v kostýmech. A mě samozřejmě tam ty věci strašně pomáhají. No a pak tak jako Marek tak chodil kolem horký kaše, ještě mi neřekl, tak jako, že jsem to já, už konečně ta Hana Vrbatová, ale už jsem chodila vlastně nahrávat dalším hercům, kteří by měli hrát Emila Vrbatu, mého manžela, takže už jsem to tak jako tušila a pak jednou Kateřina řekla, Marku, prosím tě, tak už jí to řekni. Tak mi to řekla, já jsem samozřejmě měla velkou radost, ale my jsme stále ještě čekali na peníze z různých fondů, takže to ještě nebylo jistý. Takže jsem úplně nevěděla, jestli to dopadne, to natáčení, ale nakonec to klaplo a bylo to velký zážitek. Bylo by mě strašně líto, kdyby to nevyšlo, protože když jsem vlastně dostala poprvé v životě takhle krásnou roli, tak bych samozřejmě o to nechtěla přijít.
0: A poprvé v životě také českého lva. On získal 6 lvů z 11 nominací. A prý ho máte doma v ložnici u vany?
1: Ano, je to pravda. Tam
0: a
1: mu to sluší.
0: Tam je?
1: Sluší mu to tam.
0: Na českého lva jste pak byla ještě nominována, tuším, že 4x, naposledy v roce 2015 za film Ztraceni v Mnichově. Mně se moc líbilo, když jsem četla, že ještě před vyhlašováním jste řekla, že ta cena patří Aleně Mihulové za domácí péči. Čím vás tak dostala?
1: No vším, svojí celou bytostnou přítomností v tom filmu. To bylo vlastně po dlouhé době, co jsem viděla něco takového. Já jsem samozřejmě Alenku dlouho nikde neviděla a ten její comeback byl obrovský a pro mě strašně radostný. Takže když přišly tyhle ty nominace, tak jsem si říkala, to, jako, to nemůže nijak jinak dopadnout a je to dobře, protože Alena tam skutečně jako skvělá.
0: Jana Plotková, vzpomínáme, povídáme si.

0: zárybnické.
1: Posloucháte druhé adventní zálety s herečkou Janou Plotkovou o seriálech. Líbilo se mi moc Kosmo, Tomáš Baladinský to napsal výborně. Každý se vás v té souvislosti ptal na vaše bujaré poprsí. Mm-hmm. Mě tam spíš zaujalo to, že jste byla fakt uvěřitelná, že já jsem vám věřila, že jste přišla s těmi zkušenostmi, které chcete předat.
2: No on to byl takovej, musím říct, oříšek, jo, protože celý ten seriál, že to je pro mě dost černý humor, taková velká satyra. A jediná ta moje postava musela být bez toho humoru, bez té satyry, a to bylo pro mě strašně těžký. Já myslela, že to vlastně nedám, že to nezvládnu. Ale naštěstí potom se to nějak začalo skládat a vždycky jsme jeli několik klapek, než to tam jako bylo, protože samozřejmě tady s tou partičkou, jako je Petr Vančura, Kuba Žáček nebo David Novotný, je hrozně těžký udržet se v klidu a soustředěná, hlavně s Davidem Novotným, který má takovou tu tendenci do vás rýt ještě těsně před klapkou. No, tak fakt to bylo jako náročný, ale za ten projekt jsem nesmírně vděčná, protože mám pocit, že po dlouhý době tady vznikl takový kompaktní pořad, který se s humorem dotýká společnosti a samozřejmě politické situace. Ale samozřejmě je tady i kancelář Blaník, jo, to o tom žádná, ten funguje naprosto skvěle, ale tady to, jak to byl ten uzavřený celek, tak to bylo po dlouhý době, kdy něco takového tady vzniklo.
1: Teď úplně obrátím list. Já Matony, to je zase Marek Najbrt, tedy režisér Protektora, a pro vás, jak jsem četla v některém rozhovoru s vámi, úžasné setkání s Taťánou Medveckou. Je to to nejnezapomenutelnější z celého toho seriálu?
2: Samozřejmě Táňa Medvecká mě úplně dostala svojí obrovskou energií, soustředěností, jak je dnes skutečně připravená, a strašně bavilo se s ní povídat o cestování, vůbec o divadle a o všem. Ale celý ten seriál byl takovej něčím pro mě nostalgický, protože samozřejmě návrat do té doby, ty kostýmy, které byly uchvatný, které udělala Andrea Králová, ty místa, kde jsme natáčeli, jak se to vždycky proměnilo, zároveň, že jo, měl tam původně být Jirka Bartoška, pak tam byl pan Švihlík, všecko se tak jako měnilo, měl to takový zvláštní odér ten seriál, a já na to strašně ráda vzpomínám, protože to byl takový, jak se nikam nespěchalo. I ten rytmus toho seriálu je úplně jiný než klasický seriály, že z té rychlosti těch detektivek najednou člověk se opravdu ocitl někde jinde, až z toho třeba divák mohl být nesvůj. Ale mě to nesmírně, nesmírně bavilo.
1: Tatínka vám tady hrál Alois Švehlík.
2: Ano.
1: Původně to měl být Jiří Bartoška. Mm-hmm. Alois Švehlík, rodák z Pardubic, Jiří Bartoška, absolvent pardubického gymnázia. Točila jste s oběma, stihla jste ještě v nějakých klapkách Jirku a potom jste se vrátila vzhledem k té změně, která proběhla, k jinému tatínkovi, nebo už jenom s Aloisem Švehlíkem jste byla na place?
2: My jsme právě roztočili s Jirkou Bartoškou, takže to bylo takový, že jsme si hezky sedli. A pak najednou do toho vešel samozřejmě díky bohu Alois Švehlík, který ale Jiřího, ne je to zvláštní říkat, ale výborně nahradil. Každý ale vždycky do toho seriálu nesl něco jiného. Takže kdo ví, jak by seriál byl s Jiřím, oproti tomu, jak je s Aloisem, ale Alois fungoval úplně přesně tak, jak fungoval.

0: Divadlo Polárka, pak divadlo na Fidlovačce od sezóny 2014-2015, divadlo na Zábradlí. To je aktuálně divadelní angažmá Jany Plotkové. Povídáme si v dnešních záletech. Divadlo letos zahájilo svou 60. sezónu. V září byla vernisáž fotografií stávajících a bývalých členů souboru. A já jsem viděla nějakou fotku vás, Jano, s Jiřím Bartoškou. Jak stojíte a máte takhle ruce založené před sebou? Ta fotka je z té výstavy?
1: Přímo není na té výstavě, tam máme ještě takovou libovější fotografii, kde Jiří stojí a já stojím nad ním a mám uřízlou hlavu, takže tam vlastně nejsem vidět. Ale mě ta fotka udělala takovou radost, že jsem donutila Kivu, což byl fotograf těchto fotografií, tak ať jít na tu výstavu dá, že to je moje nejoblíbenější fotka. Ale jinak vznikla celá série, které se vlastně budou tak postupně dávat na sociální sítě.
0: Hrajete aktuálně v Požitkářích, v Hamletech, v Posedlosti a také ve hře rakouského provokatéra Mícení, která se vysmívá umělecké smetánce a prý diváky zaujme už jenom stísněnost té scény.
1: No, nejenom diváky, ale i nás herce.
0: Jak se hraje ve stísněném prostředí?
1: No, už jsme si na to samozřejmě nějak jako zvykli, ale ten začátek, ten průběh toho zkoušení byl vcelku krušný a takový zajímavý, protože najednou kolik nás tam je, 5, 6, v tom miniaturním prostoru, kdy jsme museli hrát ještě v dost nepříjemné postavy,

0: Anežku Kubátovou, korespondenci Voskovce a Wericha.
1: Když jste studovala v Brně, měla jste nějakou vysněnou scénu? Říkala jste si, já bych chtěla jednou hrát někde?
0: Ne. Musím říct, že ne. Já jsem třeba jednou jela na casting, na konkurs na Julii, když se tehdy hledala Julie a Romeo na hrad. A jak už jsem ale byla na tom castingu, tak jsem věděla, že já prostě nejsem Julie a nikdy nebudu. A pak jsem si říkala, že vlastně vůbec nemá smysl si hledat nějaký monology nebo nějaký úryvky. Víceméně Shakespeareovi jsem nikdy úplně tak jako herecky nerozuměla. Vlastně jsem asi neuměla ani stvárnit veškeré ty verše. A tak jsem si říkala, tak co, nechám to tak, jak to bude přicházet, a ty role přicházejí velmi zajímavým způsobem.
1: Když jsem tady v záletech mluvila se Simonou Stašovou, tak ta říkala, že jí hodně dlouho trvalo, než si uvědomila, kam patří. A jestli do filmu, do seriálu, anebo do divadla. Kam patří Jana Plotková?
0: Jana Plotková patří všude. Ne, já si vlastně nedokážu představit, že bych zůstala jenom u jedné věci, takže když mám období, kdy hraju jenom divadlo, tak mě strašně chybí kamera. A naopak, tak vlastně hrozně ráda dělám těch věcí naráz mnohem víc.
1: U jedné věci si odpočinete od té druhé a máte prostor se začít těšit na tu další, která vás čeká.
0: No, jde to tak ruku v ruce, je to taková jako vlna. Jednou nahoře je to divadlo, pak je to ta kamera, pak je to třeba audiokniha, pak je to rozhlas a takhle, jak se to celý varíruje, tak mě to nesmírně těší.
1: Jana Plotková je mým dnešním hostem.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Česká televize teď vysílá po dvouleté pauze znovu Stardance. Nechce se mi věřit, že už jsou to dva roky, ano, co jste tančila. Když se teď podíváte na to televizní vysílání, na ten přenos, živý přenos, běhá ještě mráz po zádech, bolí vás z toho nohy, litujete, souzníte, jaké jsou ty pocity a emoce?
2: No, určitě mě nechybí ty tréninky, kterých bylo požehnaně. Když jsem poprvé viděla to Stardance po té odmlce, tak samozřejmě měla jsem taky takový to zase mrazení, protože jsem si vybavila všechny ty pocity, které nás doprovázely, hlavně při těch prvních přenosech, než si člověk zvyknul na to, že předvádí něco, co úplně neumí, nebo si v tom není jistý, že je tam spousta lidí, že vás někdo hodnotí, že víceméně lidi rozhodují o vás, jestli tam zůstanete nebo ne. Celý je to vlastně plné těch emocí a tak to se mi samozřejmě vybavilo. Jsem strašně vděčná za tuhle zkušenost, protože je to opravdu jako velmi intenzivní, krásný projekt a co jsem si nejvíce já užívala, to bylo vždycky to první setkání po tom týdnu na, tehdy ještě na Barandově, teď to vlastně ještě v Holešovicích na výstavišti, tak to setkání, kdy jsme se tam všichni konečně zase potkali a přišel Marek Eben, Tereska Kostková a tak jsme tam jako spolu byli ty dny a to bylo vlastně pro mě nejhezčí. Ani ne ten, jakoby ten hlavní přenos, ale do té generálky jsem si to strašně jako užívala s takovým klidem a nadhledem. Až potom přišel večer, tak to už ta nervozita byla zpátky. Ale ta třeba ta generálka, ta veřejná, kde ten sál byl plný dětí, to byla taková radost.
1: Přijímáte energii od nich. Mm-hmm. Čertí brko, to je pohádka, ve které se vracíte k Marku Najbrtovi, respektive Marek Najbrt je režisérem té pohádky. Přestává tedy v Pytlově fungovat čertí brko, tak jak jsem si přečetla v nějaké krátké anotaci té pohádky, které prý spravedlivě zapisuje všechny hříchy.
2: Ano, je to pravda.
1: Dokážeme si představit, že by vůbec nějaké takové čertí brko v naší společnosti dneska existovalo. To by bylo fajn. Já se k tomu
2: To by byla úplně vypsaná fixa.
1: Ano.
2: To by těch papírů bylo, jelikož tak šetříme to
1: životní prostředí, rozumím.
2: Úplně fajn, ale no je to tak. No, já bych si to, asi bych si to přála, protože někdy si říkám, že samozřejmě boží mlýny melou pomalu, ale jistě, a někdy si říkám, Ježíš, oni melou, ale strašně pomalu.
1: Abychom to stihli ještě.
2: No.
1: Koho hrajete?
2: Já tam hraju, po letech se potkáme právě s Markem Danielem, opět jako manžele Látalovi. Jsme vesničané, právě městečka Pytlov. A Marek, co by můj manžel, je samozřejmě ochotný spolupracovat s tou negativnější stránkou a já jsem taková ta bodrá žena, zdá se na první pohled i nepříjemná, která ale chce tu spravedlnost a chce nějakou tu rovnováhu, takže ona docela brojí právě proti těm měšťanům, kteří se povyšují.
1: Čas adventu, čas pohádek, tak tedy ještě jedna pohádka, tentokrát s Jitkou Rudolfovou, Hodinářův učeň. Co už můžeme naznačit?
2: Můžeme naznačit, že to bude krásný.
1: Že tam bude hrát Jaroslav Plesl.
2: Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Viktor Preiss, Eva Bandor, potom je tam Michal Balcar, co by hlavní postava Urbana. No a to natáčení, já jsem po dlouhé době víceméně zažila to, že jsme hodně jezdili po republice. Měnili jsme lokace a ty lokace, které byly vybrané, byly úchvatné. Já jsem víceméně na nich ještě ani jako nikdy předtím nebyla. Takže o to víc jsem si to užívala. Do toho kostýmy Marka Cpina, architektem filmu Martin Kurel, který získal kdysi Cezara. No, jako co vám budu povídat, ten scénář je krásný, strašně nás to bavilo, obzvláště, protože tam opět mám příležitost hrát takovou, řekla bych, ne negativní postavu, ale samozřejmě takovou postavu, která je záškodnická, lichoradku a jsem úplně změněná, vypadám úplně jinak, takže to byl samozřejmě herecký požitek, ale celý, když to skončilo, já jsem byla takřka dojata a vlastně jsem strašně nechtěla, aby to skončilo.
1: Však já taky za týden vyspovídám ještě Jaroslava Plesla, kde se mu třeba líbilo a jaký byl ten jeho dojem z natáčení, stejně tak jako po novém roce se už teď těším na setkání s Viktorem Preissem a jeho role, prozraďte mi něco maličko o něm, ať na něj něco vím.
2: No, Viktor Preiss hraje pana hodináře, který by rád poklad.
1: Je tak trošku škrt.
2: Ale ano, ale bohužel ho nemůže úplně tak dostat, může ho dostat pouze skrze toho Urbana. No a takže ta jeho postava taky není úplně pozitivní, ale samozřejmě pan Viktor Preiss do toho umí dát ten svůj specifický herecký humor a já jsem to úplně milovala s ním být na place.
1: Jana Plotková je mým dnešním hostem.

0: Posloucháte Zálety dnes s herečkou Janou Plotkovou. Tátova Volha, film Jiřího Vejdělka, tam hraje manželku Václava Neužila, za kterou přijedou ve voze hlavní hrdinky, tedy Eliška Balcerová, Táňa Vilhelmová. Ten film je v kinech už od jara?
1: A myslím, že už snad v kinech není, no? že už to proběhlo. Možná ještě někde v malých oblastech, na malých oblastech se tam občas mihne, no, ale to hlavní sezónu má za sebou.
0: Hraje tam i Hana Maciuchová.
1: Ano.
0: S tou já se tady potkám těsně před Štědrým dnem v Záletech. Mně se to tak krásně propojilo. Já už taky věřím na to, že si věci a herce a své hosty do Záletu přitahuji. Když jsem si o vás četla, narazila jsem na jedno video, kde se vás Jan Kraus ptá na zahrdničení a pěstování mrkve.
1: Ano.
0: Změnilo se něco o té doby, kdy jste mu tvrdila, že mrkev teda pěstovat nebudete, byť v zahrádku máte ráda?
1: Já jsem naopak tvrdila, že já ji pěstovat budu. On ji nechce pěstovat. On se mě strašně divil. On se mě strašně vlastně divil, že mě těší to zasadit semínko a čekat na to, co z něho vyroste. A já musím říct, že jsem tu mrkev vypěstovala.
0: A samozřejmě jste ji Janu Krausovi?
1: Ne, to bohužel jsme se už nepotkali potom, ale nevím, že ho tak vždycky zajímají takovýhle víceméně jednoduché jakoby věci, které člověk má v životě rád, a on do toho tak hezky jako rejpe samozřejmě, že on si přece tu mrkev koupí, ale já jsem prostě ve věku, kdy mě chybí nějaká manuální práce, já se potřebuji nějak zabavit, a teď, když tu možnost mám, tak opravdu ta mrkev, když vyrostla a já jsem ji vytáhla ze země a vomila jsem ji a zakousla se do ní, no to je nepopsatelný zážitek. Potom, když jsem sebrala hrášek, když jahody tam byly, no tak to byla úroda. A já jsem si říkala, to je neuvěřitelný.
0: Tradiční štafeta otázek, která bývá vždycky v Záletech na konci. Minulé to se mnou byla Uršula Kluková a tady je její otázka.
2: Já jsem teď úplně z toho taková rozčílená, co jsem zaslechla ve zprávách. A to sice, že ten medvěd, který nás tady navštívil, takže tady tropí plechu, že tady zadávil dokonce nějaké ovečky a že prostě tady něco sežral, snad nějaký med někde včelám a rozbil včelíny a já nevím co. A co teda s takovým medvědem, já si myslím, že bychom si měli s tím medvědem poradit nějak, když chceme lítat do vesmíru, když chceme osidlovat jiný planety a troufneme si na takovéhle věci a neporadíme si s jedním medvědem. Já bych sem chtěla vědět názor, bych chtěla slyšet na tohleto.
1: No tak já samozřejmě také nesouhlasím se zastřelením medvěda, protože mám pocit, že ta příroda naše se nějakým způsobem zrevitalizovala. Nakonec najednou se sem vrací zvířata, jako jsou vlci a medvědi. A my jsme přece jenom inteligentní lidi, kteří by měli přijít na způsob, abychom začali žít s těmi zvířaty po našem boku. Samozřejmě je to smutný, já ty lidi chápu, že mají jako strach, že vám někdo zabije ovce, že vám zničí včelí úl, že vám zničí úrodu, máte strach jít do lesa, ale je potřeba dát tomu medvědu najevo taky, že se ho nebojíte. A jakmile mu to dáte najevo, tak on se nepřiblíží k tomu jako obydlí. Takže já bytostně nesouhlasím se zastřelením medvěda. Nesouhlasím ani s tím, aby ho vzali do zoologické zahrady, protože když je to divoký zvíře, tak co by tak v zoologické jako zahradě dělalo. Takže já spíš apeluju na to, aby dali lidi hlavy dohromady a vymysleli něco, co by vlastně pomohlo jim se s tím medvědem zžít.
0: Příští neděli herecká série Slavných východočechů pokračuje. Těším se na Jaroslava Plesla. Máte možnost se ho zeptat na cokoliv. Jano.
1: Ježíš, Jarouška. Tak no. Jaroušku, já bych se tě ráda zeptala, jestli už jsi přišel na to, který hrad nebo zámek si v Čechách nebo na Moravě ještě nenavštívil.
0: Budu ráda tlumočit tuhle otázku. Pustíme si ji v příštích Záletech, kdy tu se mnou Jaroslav Plesl bude. Já se těším, že se nás zase v neděli v 9 hodin dopoledne naladíte. Jano, vám děkuji za to dnešní velmi milé setkání.
1: Já děkuji vám za pozvání.
0: Mně to dělá obrovskou radost potkávat se s lidmi jako vy. A mimochodem musím podotknout, že za to setkání dneska děkujeme Ivance Frémutové, která vám nedala pokoje.
1: Ano,
0: a hledali jste termín, abychom se tady v Záletech mohli. Tak milé dámy, oběma vám moc krát děkuji.
1: A já děkuji vám a hezké Vánoce.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Ať čas není nám jen bičem, ať je nám spíše koněm. Čas tu byl před naším stínem a bude tu i po něm.

0: Slavný dramatik William Shakespeare zastává názor, že čas ubíhá různě podle toho s kým. Tak doufáme, že z toho vyjdeme se ctí. Pěkný poslech vám všem, kteří jste si udělali čas na okouzlení slovem, jako vždy. Tu se rádi přejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Možná už tušíte, že na misky vah dnes zkusíme dát něco, co zdánlivě vážit nelze. Ale přesto to má váhu života. Čas. Slavný renesanční umělec Michelangelo tvrdil, že není větší ztráty nad ztracený čas. Šéfredaktor někdejších Lidových novin to za dob Karla Čapka vyjádřil jasně, když si dal na dveře cedulku s nápisem Můj čas je drahý. A jednou bere za kliku a čte, že mu tam někdo z pánů redaktorů připsal. Prodám levně fůru volného času. Asi neznal přísloví, že čas jsou peníze, ale ani za největší peníze není čas k mání. Čas plyne, čas se vrší, čas pádí, vleče se, táhne. Můžete ho využívat, stejně jako ubíjet. Může se na něj blízkat, tedy pokud je lepší, protože na horší časy se neblízká. Mohou vás dokonce potkat časy psí, ale také zlaté. Čas může i pokročit, dozrát nebo nazrát. Může dokonce nerudovsky oponou trhnout. A když se trhá oponou, jsou herci ve střehu. Co ty na to, Luďku?
0: No, herecký čas má mnoho valérů, ale má v sobě také mnoho malérů. Já vím, kam míříš. Na prošvihnutá představení. Kvůli té představě jsou herci schopni udělat neskutečné věci. To už je všecko dávno promlčené, co teď budu říkat, takže to můžu prozradit. Když jsem začal hrát v Národním divadle, tak byla pro mě trasa Nádraží Modřany, Národní divadlo, pěkné dobrodružství. A nejenom pro mě, tehdy ještě tramvaj do těch míst nevedla, tak jsme museli všichni modřaňáci, tedy moje žena Jana Hlaváčová, mistr Jaroslav Vojta, pospíchat na autobus, ten nás zavezl do Bráníka a pak už to sedmnáctka jistila až ke Zlaté kapličce. Horší to bylo, když jsme v noci po představení autobus jaksi nestihli, nezbylo než šlapat z Bráníka pěšky domů. A to i když bylo psí počasí, tak bylo naše sakrování slyšet až na Zbraslav, pokud jsme se ovšem nesmáli Jarouškovým historkám. Ten na pražské tramvajáky nedal dopustit. Stalo se mu totiž to, co je zlým snem každého herce. Zjistil, že je doma, na zahradě a najednou si uvědomil, že místo toho má být za chvilku v Národním divadle na jevišti. Vyběhl z baráku, vyletěl jak kometa, na silnici si klekl před první jedoucí osobní auto, uprosil řidičem, aby ho zavezl alespoň do Bráníka. Tam nasedl do sedmnáctky a svým typickým hlasem vybídl řidiče. A teď, milý chlapče, jeď, jako bys jel k ohni. Mně totiž hoří představení, jeď a nezastavuj až u Národního. Zkrátka, prvně v historii někdo unesl tramvaj. A protože Jarouška měli všichni upřímně rádi, řidič stejně jako cestující rádi vyhověli. Jaroušek to, představte si, stihl. Hrála se tehdy hra Nezapomenutelný rok a on pak říkal, tak vidíte, Nezapomenutelný rok, já na něj zapomněl jako na smrt.
1: A co ty? Také ti byla někdy herecká nitka času krátká?
0: Jestli jsem prošvihával představení, to víš, že hochu. Ano, prošvihl jsem představení. Taky jsem si odpoledne myslel, že mám volno. Vzal jsem si kolo, vyjel jsem si na svoji výjížďku takovou kolem hotelu Internacional dole a jel jsem až do Kralu přes Roztoky a tak dále, krásnou trasou. A nevím, kde to bylo, jestli u těch Kralup nebo co, najednou jsem si uvědomil, že mám představení. A teď jsem o tom pochyboval, jestli hraju nebo nehraju. Nastala hamletovská otázka, hraju nebo nehraju. Samozřejmě se ve mně všechno klonilo k tomu, že asi hraju. Ale věděl jsem, že už představení nestihnu. Dojel jsem samozřejmě pozdě, rovnou před divadlo na tom kole. To byl tenkrát filmový festival pracujících. Já jsem na tom kole neměl zvonek, nic. Jo. Jsem to udělaný jako závodňák. Šlapal jsem a řval jsem. Lidi, ustupte, já mám představení, prosím vás. Teď na mě koukali, že jsem nějaký blázen. No, říkali si, jede od Boha, nic, to asi utek nějaký blázen. No, zkrátím. Přijel jsem představovské divadlo. Tam už seděli venku technikáři i herci opření, čekali, se dozvěděli, že už jedu, ale už bylo pozdě. Už se dávno mělo hrát, dobře 20 minut. A pan Heger byl takhle opřený o automobil, o Hillmana měl tenkrát. A když jsem tam dorazil, tak povídá: no člověče, jděte někam, jsem myslel, že půjdeme domů. No, tak jsme hráli, já jsem platil pokutu, ale dost velikánskou. Takže znám, co to je prošvihnout představení.
1: No jo.
0: Dozvěděl jsem se potom, to v tramvaji jeden člověk přepad a říká: tak co, pane Munzer, už vás dostihli? Jsem si říkal, to je nějaký otrava, co bude chtít, tak jsem se tak vzdaloval v té tramvaji od něho a on šel za mnou. No ne, víte, já totiž chodím na ryby. No a co? No tam dole v Dejvicích ještě, tam dobře berou, víte, u ty čističky. A tuhle jsem chytal ryby, je to asi týden, najednou vyjela ta esebácká Volha, veliká s těma tlampačema, a tam se ozývalo: soudru herec Munzar má se i hned dostavit do Národního divadla, má tam hrát představení. Ty esebáci jeli po té mý trase až do těch Roztok, nahoru tam se otočili a zase jeli zpátky a pořád volali: soudru, herec, Munzel. Tak jsem se dozvěděl, že mě udělali takhle ostudu v Povodí Vltavy, takže ti, co to nevěděli, věděli, že jsem zapomněl hrát představení.
1: No jo, to je samozřejmě ještě mnoho takových situací, kdy se třeba čas vleče, že jo? Nebo naopak letí. To je, když vypadne herci na jevišti text a nastane takzvané okno neboli palma, že jo, doba, že by za ní palma vyrostla. Což na jevišti, tam to jde. Tam může herec jakoby přemýšlet, dojít k portálu nebo nápovědní budce. No ale co má dělat takový nešťastník u mikrofonu? A to ti je zvláštní, v rozhlase se totiž čas počítá na vteřiny. A jak rád uvádím, pouhých 5 vteřin. To bylo 5 vteřin a posluchač si už mále myslí, že se ozve plum plum a bude zase nějaká revoluce. A nebo si můžete pozvat přítele do studia. A věřte nebo ne, právě v tu nejméně vhodnou chvíli se vám stane něco neskutečného. Úplně vám vypadne z hlavy jeho jméno. Znáte se celý život a najednou zkrátka zatmění. Co teď? Vžijte se do toho. A tak vznikají takové kratochvíle jako: vážení posluchači, dnes jsem si pozval svého starého přítele, ale ať se vám představí sám. Nebo začátek je stejný: vážení přátelé, pozval jsem si dnes do studia svého přítele, ale víte co, představím vám ho až po písničce. Ovšem malér je, když se přítele zeptáte: prosím tě, během té doby, kdy hraje písnička, prosím tě, promiň, ale jak se jmenuješ? A on se na vás podívá stejně vyděšenýma očima, jako jsou ty vaše, a opáčí: a dokdy to potřebuješ vědět?
0: No, Františku, to se mýlíš, že je jeviště milosrdnější. Já si myslím, že je to horší, protože tam ten čas běží a nemůžeš z toho jeviště odejít. Já jsem začínal v Národním divadle, když ještě byla nápovědní budka vprostřed jeviště, taková mušle, tam sedělo suflérka nebo suflér a tak dále. Potom se tohle zrušilo a takzvaně hlídal text nápověda v portále. No a to byla tragédie, protože jsem měl za zádama, teď když vypadl text, tak si člověk vlastně do toho portálu musel přijít. Ale nejsem sám, komu se to stalo. Přišel jsem si pro tu větu, kterou jsem zapomněl, dívám se na toho nápovědu, on se dívá na mě, usmívá se a dělá gesto. Jako peříčko, je to krásný, je to krásný. A ten text mě neřekl. A nebyl jsem sám, takže ta nápověda byla vcelku k ničemu.
1: No, to jde pěkně, jak se říká, tlusté do tenkých, no, v tu chvíli. No, jak z toho ven, ale ty máš takovou radu, říkáš, vždycky je důležité přijít, odejít a mezi tím už se něco stane, jo?
0: Ne, mezi tím se to podá.
1: Aha, mezi tím se to podá, no.
0: Je to není ta... moje, to vymyslel pan Steimer, znamenitý český herec.
1: No jo, ale my jsme tu v úvodu citovali renesančního mistra. Já bych teď tobě a posluchačům rád nabídl doušek renesančního času ukrytého v notách. Pan doktor Jiří Tichota, co by umělecký šéf spirituál kvintetu a muzikolog, ho našel v tabulaturách z roku 1588. On to byl původně tanec z okolí Padovy, tedy Paduána, který se tančil i na dvoře slavného pekařova císaře Rudolfa II. A tady se mu začalo říkat pavana. No, tak si, pánové, povolte krejzlíky, čas už ladí loutnu svou.

Pěkně si to v té písničce napsal. Smíš váhat jenom chvíli. Ale nemáš, Františku, pocit, že v současnosti čas nějak zhoustl? Přitom nás obklopuje spousta technologií, novinek, přístrojů, které byly vynalezeny údajně právě proto, aby nám šetřili čas. V jedné knížce, kterou mám rád, jsem četl. Dovolíš? Jakou cenu má čas? Jakou cenu má jeden rok? Ptá se student, který propadl u maturity. Jakou cenu má jeden měsíc? Ptá se matka, které se předčasně narodilo dítě. A jakou cenu má jedna hodina? Ptají se milenci, kteří se nemohou dočkat, až se setkají. A jakou cenu má jedna minuta? Ptá se ten, kdo zmešká vlak, autobus nebo letadlo. A jakou cenu má vteřina? Ptá se ten, kdo právě přežil havárie. Jakou cenu má tisícina vteřiny? Ptá se sportovec, kterému právě o ní utekla zlatá medaile. A ve všech případech a dalších podobných má cenu našeho života. Ale plyne dál, nevrací se. A znáte něco vzácnějšího, než je váš život? Snad jen život vašich nejbližších. A čas plyne stejně všem. Ale vnímáme ho vždycky trochu jinak. Teď už je můj čas vzácný, už ho nemám nazbyt. Měl bych vážit, jak ho investuji. To je dobře, že to vím, ale hlavně, že to nedělám. A když jsem byl dítě, měl jsem ho nadbytek. Užíval jsem si ho a on neubýval. Prý je prokázáno, že reálně vnímáme, jak běží čas už v 10 letech. Díky životním zkušenostem vidíme, jak nám čas vzpomínek připomíná mnoho a mnoho důležitého. No a pak si zapnete zprávy nebo otevřete noviny a vidíte, jak všednodenní nepoučitelná realita mění líbezný čas s nadějí v čas hrůzy. To bude radosti, to budou časy, až hrůze hrůzou zježí se vlasy, až jenom napětí vejde se do hlavy, až hrůzu nahradí jen z lásky obavy. Jenže čas hororů v hodinkách tiká, a tak čas od času svět hrůzou znachoví. Hlavně, že těch druhých se to zlo týká. Kdo pak ví, kdo pak zná, proč pak jsme takoví?

0: Za všechno může čas. Tak si povzdechne jedna přítelkyně druhé. Bože, jak ten čas letí. Včera jsem vdávala dceru a za týden se vdávám i já. Jak napovídají statistiky, délka života se prodlužuje, ale my ho marnotratně spotřebováváme na spoustu drobných úkonů. V průměru za život strávíme 3 měsíce prosím čištěním zubů. 106 dnů strávíme močením. Čekání na dopravní prostředky nás v průměru za život stojí téměř 2 roky. Vyplňováním nejrůznějších formulářů ztratíme 305 nudných dní. 30 let někde prostojíme, 23 roky života prospíme, 17 let prosedíme, 16 let nám zabere chůze od někud někam a rok a 75 dní proběháme. Rok a 195 dnů jsme u plotny a vaříme. 6 až 7 let projíme a 4 roky nám zabere snění. Nemoce nám zaberou rok a 55 dnů. Skoro mám teď už chuť prohlásit pro Boha, kdy tedy žijeme. Že by při milování, ale to nám zabere údajně 110 dnů života. Česání 108 dnů a 50 dnů propláčeme. Ale rok a 258 dnů se prý umíme smát. Tak se to asi dá jedině zvládnout. A můžeme si nanejvýš povzdechnout, že budoucnost už není tím, co bývala. A že stáří je především stav duše. Malér je, že válku s časem vyhrát nemůžeme. Sem tam nějakou bitvu ano, díky možnostem moderní vědy a techniky, abychom nekřivdili, ale vojsko neúplatných vteřin je mocnější. Moudří ale vědí, že večer života přináší sebou i svoji lampu. A uschlé listy krásné stromy nehyzdí. Mimochodem, Luďku, víš, kolik času nám v životě ubere dívání se na hodinky?
1: Ne.
0: Plné 3 dny, prosím.
1: No, tak jen doufejme, že se posluchači nedívají na hodinky, kdy už tohle naše setkání skončí. Ale zvláštní je, jak tiká pracovní čas. V Národním divadle jsme si mohli podle inspicienta pana Roubala řídit hodinky. Ten čekal, až ručička se zastaví na 19. hodině, cinknul, opona šla nahoru a začínalo představení. Mohli jsme si podle něho řídit hodinky. A ono to mělo velký smysl, protože přijít včas do divadla, to je výraz úcty k práci herce. A nebo divák si ani neuvědomí, jak přesně musí být načasovaná akce, gesto, slovíčko a tak dále. Slyšíš to slovíčko načasován?
0: Ano, ano.
1: Nebo kolik má být načepováno času, tak jak dlouho udržet tu či onu náladu, aby myšlenka sdělená zapůsobila, jak má? A nebo jakou roli hraje čas v hudbě, v muzice? Je známá historka, jak si s panem dirigentem Neumannem dával jistý novinář schůzku a on mu říká, že před 10. buďte tady dole v kavárně, pane kolego, ano? Ale pane dirigente, já už tenhle koncert slyším po 3. a nikdy neskončil před 10. No jo, to bylo za talich a ten se s tím nějak mazlil. Takže jsem pochopil, že hudební výraz kromě jiného určuje i tempo. A to platí i u divadelních představení. A nebo všimni si, Františku, jak mistrovsky dokáží v některých filmech Američané používat hudbu. Přesně vystihnou na setinu vteřiny, kdy má zaznít v tu pravou chvíli ten spouštěč slz dojetí, něžně se objeví, obrátí ti srdce na ruby, víc než všechna slova. Já jsem se tu zmiňoval o tom přesném začátku představení. Ale je ještě spousta ukazatelů času, při kterých se lidé nemuseli a nemusí dívat na hodinky. Třeba když zvonilo klekání, nebo lidé od dráhy přesně věděli podle zahoukání, že to jede 5 od Jaroměře do Hradce. A to věděl i můj tatínek. Seděl na Tomášce, chytal ryby, já jsem přišel, tati, berou, ne, moment, počkej, až pojede vlak od Jaroměře, to teprve začnou brát. A měl pravdu.
0: No tak tvůj tatínek chytal ryby podle jízdního řádu.
1: Ano.
0: Ale víš, že vlakům vděčíme i za to, že byl zaveden jednotný čas. A bylo to až v roce 1875 a na amerických železnicích. Do té doby nebyl přesný jednotný čas v životě tak zapotřebí. Ke kontrole času sloužily ve větších městech třeba dělové výstřely v určitých denních dobách.
1: Já vím, to je mi známo. Například, když se v pražském Klementinu stín dotkl napnuté struny či lanka na podlaze, Věžný dal praporkem pokyn a na Letné vypálili z kanónu a bylo oficiální poledne. A paní mámy nalévali horkou polévku a zedníci řekli padla a vybalili si své kastrůlky.
0: Víš, a dnes máme sice atomově přesný čas na hodinkách nebo v mobilních telefonech, ale je šťastnější než ten, který určovali ty kanoníři na Letné?
1: No, to my jsme doma měli hodiny takový ty parádní pokojské bicí. To maminka s tatínkem dostali jako svatební dar. To byly hodiny, které poraz zvonily. Ohlašovali třema úderama, že bude půl, třema úderama, že bude celá, a když o půlnoci spustili, tak skončili až ráno. Já to vypínal, vždycky jsem takhle prostě zastavil to kyvadlo, protože se nedalo spát.
0: Vidíš, a já
1: parádní mám dar to byl, svatební.
0: Vidíš, no jo, třeba proto, aby se moc nespalo. Ale já mám na chalupě kukačky. A věř mi nebo ne, já je mám tak rád, mě vůbec nevadí ani v noci, když kukají ráno, když se trošku proberu, zmátořím, tak jenom díky vím, kolik já nemusím vůbec ani otevírat oči.
1: Když jsi fungoval, co by měřit času i ponocný, který zatroubil na roh a volal, udeřila 12. hodina, chval každýho hospodina. To byla velice významná funkce. Však jsme se o ní v našich furiantech něco nahádali. A já jsem dokonce hrál Bláhu, který dostane ponocenský úřad. A jednou, to už to představení bylo na repertoáru asi 3 roky, nějak mě posedla taková zvláštní nálada nebo rozívenost, já nevím, jak to nazvat. Když jsem dostal ten ponocenský úřad, tak jsem projevil svou radost tím, že jsem jako ponocný Bláha na židli udělal stojku. A to bylo v den, kdy mě ten den bylo 50. A všichni kluci kolem na jevišti to zaznamenali a začali počítat. Já jsem stál na rukách na ty židli a tam znělo 10, 20, 30, 40, 50. A chtěl jsem tu stojku zrušit a bude 60 a pak jsem teprve skončil.
0: No já myslím, že to byl potlesk na otevřené scéně, že?
1: Jo, a pak jsem to tam musel dělat furt, oni to pořád chtěli. Když se ptali Čárly Čeplina, kam by chtěl jít, až se jeho čas navrší, zda do nebe nebo do pekla, překvapil je odpovědí. Kdybych měl volit podle klimatických podmínek, šel bych samozřejmě do nebe. Ale kdybych měl volit podle toho, kde mám víc známých, musel bych do pekla. Všichni berou ohled na čas, ale čas nebere ohled na nikoho, pravý moudrý citát. Takže se navršil i čas našeho dnešního setkání. Ať ten váš plyne v radosti a pokoji. A pokud budete mít čas a chuť, udělejte si na okouzlení slovíčky čas i příště, protože už teď se na vás těší vaši Luděk Munzar
0: a František Novotný.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Dědeček byl Faust a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Diabas.
1: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
2: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
1: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
2: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
1: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
2: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Tak a jsou tady další písničky pro duši. Vítejte, zdravíme vás ze zlínského studia Věra Hotařová.
1: A taky Standa Hložek, hezký den.
0: A Standa Hložek dnes vstupoval do písniček pro duši velmi rozjařený, s širokým úsměvem ve tváři.
1: No.
0: Standa, jestli pak prozradíš, co tě tak rozesmálo a pobavilo, no to by stálo za to
1: ne,
0: třeba.
1: Ne, k tomu se dostaneme až v průběhu dnešního vysílání.
0: Jaké překvapení máš?
1: No tak nech se překvapit, ale já, milí posluchači a milá Věruš, já bych dnešní písničky pro duši věnoval písničkám, který nespívá jenom jeden zpěvák, ale zpívají prostě duetům, zkrátka dobře duetům, protože naspívat duet jsem zjistil, není žádná legrace a naskýtají se různé možnosti, jak a s kým naspívat písničku ve dvou. Takže já bych to odpíchnul hned z kraje písničkou, kterou naspíval dokonce textař se svým kamarádem zpěvákem. No a ten textař se jmenuje Zdeněk Rytíř, ten zpěvák se jmenuje Petr Spálený.
0: A ta písnička?
1: A ta písnička Dítě štěstiny.
0: No teda musím konstatovat, Stando, že dnes na to jdeš velmi zhurta.
1: No pojďme na píseň.

0: Písničkou Dítě štěstěny jsme zahájili dnešní písničky pro duši. Petr Spálený a Zdeněk Rytíř zpívali.
1: No, zpívali jim to dobře.
0: Zpívalo jim to
1: zpívalo
0: dobře.
1: Zpívalo jim to dobře.
0: Jsi ty, Stando, dítě štěstěny?
1: Nevím, tak asi jo. Ale já jsem vlastně dítě štěstěny od narození. Už když jsem se narodil, měl jsem kliku. Prý, že jsem tady vlastně nemusel být, že jsem měl utaženou pupeční šňůru kolem krku. A že jsem přišel na svět tak. No a kliku jsem měl taky v tom, že vlastně porodní bába v nemocnici se jmenovala paní Šťastná.
0: No tak to je klika opravdu. Takže se
1: to
0: vším všudy.
1: Hezký vstup na svět.
0: Je možné, že pak se tam objevily ty tři sudičky a každá ti přála něco jiného, no a jedna ti možná vložila zlato do hrdla. Od té
1: možná
0: doby
1: jo.
0: Jsi měl talent na zpívání.
1: Tak děkuji sudičkám.
0: Dobře, Stando, ale vzpomínám si, naši posluchači určitě také, jak jsi minulý týden tady mluvil o nějaké amforácké akci v Hodoníně, že tam budete hrát, zpívat. Teď si mi už stihl říct, že dokonce si se setkal s několika našimi posluchači.
1: To jsem chtěl říct a zdravíme naše milé posluchače, kteří jsou našimi pravidelnými posluchači a říkali mi, že ta paní Hotařová tam má strašně milý hlas, je tak příjemná. Je tak ve skutečnosti? Já jsem říkal, no samozřejmě, to je bezvadná ženská,
0: ale
1: neskází žádnou legraci. No,
0: prostě. Ty si to chceš akorátně, u mě vyžehlit,
1: akorátně
0: ale nevím
1: vyškrtává
0: proč.
1: Písničky, když nějakou přinesu. No, to je jediný problém.
0: No, jak se říká, kontrola vždycky musí být.
1: Ano, ale v Hodoníně to bylo úžasný. Bylo to super, bylo krásný počasí. Nejenom, že jsme tam odehráli ve zdraví fotbal, ochutnali jsme vynikající burčák.
0: No počkej, vraťme se k fotbalu.
1: Ale jenom slzu.
0: Jak to dopadlo?
1: No, byl těžký soupeř, bylo nějak velké hřiště. A
0: chceš říct, že v Hodoníně mají větší fotbalové hřiště
1: nějak
0: než všude jinde?
1: Nějak mi to přišlo, že bylo strašně velký.
0: No ale k tomu už ses přece přiznal před tím týdnem, když jsem se tě ptala, jak moc aktivní jsi hráč, že aktivně běháš prvních pár minut a pak už, že spíš se procházíš. No.
1: Jo, tak, ale hráli jsme 3-3 se Starou Gardou, Hodonina. Druhý gól dal Láďa Hron a přátelé, kdybyste ho viděli v šatně, já přišel a říkal, no tak já jsem dal gól a trenér říká, Láďo, už může jít domů, už si splnil svůj úkol. A měl nos až za ušima. Ale nic, my jsme potom tam ještě byli na jedné krásné akci. Já jsem netušil, že v Hodoníně mají nádhernou zoologickou zahradu. A od vlastně minulé soboty je tam, nebo neděle, je tam vlastně taková další taková raritka, protože my jsme tam pokřtili mládě lamy. Lama bílá. Lama glama. Glama prý jako krotká. Jmenuje se Boris. Jo.
0: Proč zrovna Boris?
1: Lama glama Boris a od minulý neděle amfora. Boris. Protože lama, jako to je on, Boris, protože to je chlapák. On má na starosti 7 až 10 lam. A to není žádná legrace.
0: No dobře, tak jste mu měli dát to druhé jméno, taky mužská, ne ta amfora.
1: No, no. To si vymysleli místní, to za to my nemůžeme.
0: Plnili jste přání.
1: Takže jsme tam i zaspívali, pokřtili jsme prostě lamu, glamu, Boris, amfora. Je krásná. Jedním z kmotrů byl náš prezident Petr Salava a Honza Čenský, který mi taky prozradil, že vlastně teď zítra bude zase v Hodoníně, bude tam moderovat nějakou Miss Roma. Takže on tam,
0: v Hodoníně to žije teda.
1: Tam v Hodoníně to žije.
0: A teď mě tak napadlo, když už je řeč o Honzovi Čenském, takže bychom si ho mohli připomenout v té nejkrásnější a nejoblíbenější pohádkové písničce, kterou zpíval s Ivanou Andrlovou.
1: Ano, další duet je tady.

0: Honza Čenský a Ivanka Anderlová. No a milí posluchači, určitě se slyšeli, že je to trošku takové jiné zpívání. My tomu říkáme herecké zpívání, kdy vlastně hercům se třeba různé takové drobné intonační niance promíjí. To prostě vůbec nevadí. Aspoň to má širší harmonii, že?
1: Ano. A teď si mi připomněl jednu scénu z té pohádky. Nevím teda, jestli tam patřila, anebo jestli to vzniklo tak bez děky a potom to tam zůstalo, protože to bylo velmi vtipné, kdy právě tuším, že buď při této písničce, kdy tam Ivana Anderlová s Honzou Čenským míchali tu maltu a klepala Ivanka do toho to vajíčko a snažila se zpívat nebo chtěla, aby zpíval Honza a naučili hrát na kytaru a on jí tam řekl, že zpívá falešně a ona se na to urazila, tak to právě nevím, ale jestli to bylo ve scénáři nebo nebylo, ale co rozhodně je známé o téhle písni a autoři se několikrát už vyjádřili, že když vznikala, vůbec se nedoufali, že by se ujala. Řekli si, jestli vůbec třeba i režisér tuhle písničku přijme. A nakonec se z toho stal tak obrovský hit, který už má dnes víc jak 20 let. A Jaroslav Uhlíř, autor hudby, slavil nedávno kulatiny a text napsal, jak jinak než Zdeněk Svěrák, písnička nádherná.
0: Nádherná, ale tyhle písničky právě tu pohádku povznesly nahoru, protože Jarda Uhlíř, marná sláva, je to genius.
1: Nejenom Jarda Uhlíř, také Zdeněk Svěrák, protože bez textů by nebyly krásné písničky.
0: To je pravda.
1: A máš pravdu, že tato pohádka právě díky těmto písničkám, no a samozřejmě také díky hereckým výkonům, protože tenkrát Jan Čenský, Ivanka Anderlová, to byli ještě mladičtí herci a doprovázela je ta skupina těch zkušených jako Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová a další a další. Takže tam se potkali jak skvosty hereckého umění, tak ti začínající.
0: Honza mi prozradil, že vlastně ta pohádka vznikla tak nějak náhodou, že byla vždycky tak odšoupnutá někde bokem, že snad někdy. Mm-hmm. No a přišla doba, kdy v televizi z kraje prázdnin, kdy nebylo co točit, a tak přišel Jirka Adamec, režisér, a řekl, teď je ideální čas, pojďme to natočit.
1: A my jsme ještě neřekli vlastně, jak se ta pohádka jmenovala. My jsme mluvili o písničce Dělání, ale
0: ví.
1: Dělání se nejmenovalo jenom tak pro pořádek. Mm-hmm. Princezny jsou, princové jsou na draka, nikoli v princezny, jak si tady napsal do scénáře.
0: To jsem napsal v půl jedné ráno, takže princové.
1: Princové jsou na draka, ano, teda ještě, že jsem
0: ale
1: se na to podívala.
0: Princezny taky někdy.
1: To rozhodně. No vlastně to já nevím. A režisér, jak si říkal, Jiří Adamec.
0: Ano, a když jsme u Jirky Adamce, já jsem taky měl tu čest s tímhle pánem spolupracovat řadu let, ale já jsem chtěl přejít k tomu, že on má výbornou partnerku, je velice činorodá a mimo jiné i zpívá. A naspívala duet s mým kamarádem Petrem Reskem.
1: Počkej, chceš říct, že Jana Adamcová dříve Nováková, rozhlasová a televizní moderátorka, no, je také zpěvačka?
0: No, také je zpěvačka, ale k tomu se vrátíme, myslím si, až po písničce, protože je to určitě zajímavý, stejně jako tahle píseň.

0: Tak teď jsme slyšeli málo známou písničku v podání Jany Novákové a Petra Reska s názvem Kdekdo by mi tví oči záviděl. Zajímavostí na této písni je také to, že písničku napsal sám interpret Petr Rezek a text napsal Zdeněk Borovec a měl by to být jeden z těch posledních textů, který stačil napsat.
1: A to bylo v roce 2005, to znamená, že letos je to právě 10 let, kdy tato písnička vznikla, byla naspívaná tenkrát ještě Janou Novákovou. Dnes už ji známe jako Janu Adamcovou. Možná, že by vás zajímalo pár informací, tak já si dovolím je přidat, že se narodila v Bardějově na východním Slovensku a to v rodině pravoslavného kněze. Do Prahy přišla potom po maturitě na gymnáziu v Levoči a známe ji určitě všichni spíše jako rozhlasovou a televizní moderátorku, ale prý je také herečka a zpěvačka. Dokonce v muzikálu Popelka stvárnila titulní roli a v roce 2002 vydala v produkci Michala Davida album Hvězdy prominou a tam ji v duetech dělali partnery Janek Ledecký, Meky Žbirka, Jiří Korn a Petr Muk. Jana Adamcová vystudovala na Karlově univerzitě v Praze Fakultu humanitních studií, program mediální a komunikační studia, obor elektronická kultura a semiotika, takže je magistra a s režisérem Jiřím Adamcem mají dvě děti.
0: Tak vidíš, jak je činorodá. No a Petra Reska samozřejmě všichni známe, přesahovat ho, to je jako nošení dříví do lesa, ale jenom tak pro formu spolupracoval řadu let s Hankou Zagorovou a s orchestrem Karla Wagnera a vydal CDčka, já nevím, Podél cest, Obyčejný kluk, Modrá zem, Tulák po hvězdách, Prší krásně a jedna z těch posledních je Kdysi dávno chtěl jsem lítat, Petr Rezek.
1: No ale tu teď hrát nebudeme. Ne. Ty si vybral zase z repertoáru jiné skupiny, ano, známé a jiných zpěváků.
0: Mezi kamarády z Brna.

0: jedna z nejznámějších písní skupiny Javory a Hanny a Petra Ulrichových a nutno podotknout, že ať už má přece jenom také nějaký ten pátek tahle skladba, tak na koncertech pořád zvedá obecenstvo ze židlí, protože je nádherná.
1: Je opravdu krásná, ta se opravdu povedla. No a my jsme nedávno hráli od skupiny Javory, nebo od Petra a od Hanky písničku Lípa, tak je vidět, že Petr má k té přírodě opravdu blízko a zvláště teď v té podzimní, už nám nastal podzim, že?
0: Ano. Máš pravdu, máme první podzimní písničky pro duši.
1: No, takže jsme sklouzli v duetech i do podzimu. Tak nepřímo.
0: A budeme v tom pokračovat dál, nebo tam máš nějaké ještě svěží písničky další?
1: Já jsem přinesl takový bombónek. Já jsem s Hankou Zagorovou naspíval řadu písniček, jak s Petrem, tak jsme potom zpívali i sbory a tak dál. No ale duet s ní mám vlastně hezký, velký, jenom jeden. Tak pan Zdeněk Borovec, schválně zaposlouchejte se do trošičku jiného žánru, než jsou Javory. Písnička má název Kluk z příštího století.

0: tohle dí to. No a když jsme u těch duetů, tak já jsem teď dostal jeden nádherný duet od muzikanta, který ho všichni tady na Zlínsku znají. Pavel Březina mi napsal krásnou písničku a říká, to je vyloženě duet s nějakou ženou, která má jemný hlas. Tak teď pořád přemýšlím, která zpěvačka má jemný hlas, takže možná někdy koncem roku bychom vám tu písničku mohli tady, milí posluchači, zahrát. Možná dřív, uvidíme.
1: Teď jsem se tak zamyslela nad tím, jestli je opravdu tak složité najít zpěvačku s jemným hlasem, ale asi ano, protože zpěvačky, které pouštíme často a rádi, tak mají hlas takový zvučný, velmi silný a ten jemný hlásek, to máš pravdu, to není asi tak jednoduché.
0: No teď jsi si zamyslela docela správně. Nahrála si mi na to, že vlastně, když člověk chce zpívat s někým duet, tak to není žádná legrace, protože ta písnička musí padnout oběma. Jak hlasově, tak rozsahem a tak dál.
1: A i ta barva hlasu by měla
0: i ty barvy by měly
1: být nějak shodná, aby to šlo k sobě.
0: Přesně. A když jsem vybíral písničky, které by vás mohly zaujmout jako dueta, tak řada zpěváků nespívají s nikým. Takže třeba Hanka Zagorová, když jsem si říkal, že by mohla eventuálně se mnou zpívat duet, tak říká, teď Stando ne, teď se mi dueta zpívat nechtějí. Mm-hmm. Už jsem dostala asi 4 nabídky a já teď prostě to necítím.
1: No ale ty si to na začátku naznačil, že vůbec není jednoduché vytvořit duet, protože se musí brát v potaz řada drobných záležitostí, které kdyby se nepovedly, tak by v té písničce rušily.
0: No samozřejmě písnička už, když se tvoří, by měla být myšlená, že to je vlastně písnička pro dva. I když samozřejmě písnička jako taková se klidně dá rozhodit v textu mezi 2, třeba i 3 zpěváky. To jsme si vyzkoušeli, když jsem zpíval s Petrem, tak jsme dostali text a ta písnička, kdyby zaspíval jeden zpěvák sám, tak by to ničemu nevadilo. A tak je to vždycky jako na zvážení.
1: 60. 70. léta, ta byla hodně proslulá těmi duety, ať už to byla Iveta Simonová a Milan Chladil, nebo Eva Pilarová, Valdemar Matuška, řada dalších. Ale občas se také potkaly hvězdy, které zásadně zpívávaly sólově, ale najednou se objevily v tom duetu. Teď mám na mysli dva vynikající zpěváky, tenory.
0: Tenory. Já jsem teď se zamyslel, třeba Valda Matuška měl nádherný duet s Karlem Gottem. To bylo mistrný díl v jejich podání, ale to má asi 8 minut a to vám dneska tady nepustíme. A tak já nabízím další velikány, ano, Karel Gott s Karlem Hálou. A já jsem našel takovou zajímavost. To bylo původně myšleno, že to bude solová píseň Karla Hály a nevím, jak tomu došlo. Karel Gott mu tam Karlovi druhýmu jakože půjde zpívat sbory. A vznikla z toho píseň, kterou všichni dobře znáte a vyšla také na jediným CDčku, který Karel Hála vydal. Takovýhle velikán, který od 50. let byl veličina v naší scéně zpěvecké, populární, tak vlastně on má jenom jedno jediný CDčko, který vydal až, mám pocit, že v roce 2003. No ale pojďme k té písni. Píseň se jmenuje Dívko.

0: Tak no. Zajímavé a velmi nezvyklé spojení, protože v případě Karla Gotta jsme zvyklí spíš na to, že to hlavní gro pěvecké v písničce vede on a tady, jak si upozornil, zpíval jednak druhý hlas a pak sbory.
1: Ne tady vidět, že Karel je opravdu velikán, protože jak jsem se prodíral vlastně duetama, tak Karel má neskutečné množství písniček, který naspíval i třeba s neznámýma zpěvákama, s kdekým. A jsou to většinou nádherné, on to vždycky povýší a dá tomu takovou noblesu. No a tohle to byla úžasná písnička, myslím si, že všichni znáte a jak jsem říkal, to je ta písnička vznikla už dávno, ale je na tom CDčku jediném Karla Hály z roku 2003.
0: No a autorsky jsou pod ní podepsáni sourozenci, bratři Ladislav a Jiří Štajdlovi.
1: Ale pojďme, přátelé, dál. Mám pro vás další takový bombónek. Jitka Zelenková s Karlem Zichem. Ti se samozřejmě potkávali velice často, dokonce jezdili s náma s amforou, ale na pódiu, že by si zaspívali společně, jsem je často neviděl. Ale našel jsem písničku, kterou naspívali oba a jmenuje se Nejde zapomenout.

0: nejde zapomenout v interpretaci Jitky Zelenkové a Karla Zicha. Tu píseň napsal Standa Chmelík a text Eduard Krečmar. Ta nahrávka vznikla v pražském studiu Českého rozhlasu v roce 1998. Když jsem vzpomněl Standu Chmelíka, tak to je nesmírně šikovný skladatel, muzikant, kytarista, autor mnoha hitů, který napsal hlavně Petru Spálenému. Ale pojďme dál, čas letí jako zblázněný. Nejenom, že už se vlastně za chvilku budeme loučit, ale už vlastně se blížíme k závěru měsíce září. A já si vzpomenu vždycky, nebo vzpomínám často na to, jak jsem měl koncert k mým narozeninám, kdy jsem si zaspíval takovou hezkou písničku s Petrou Janů, kterou ona zpívá s Petrem Jandou.
1: To, kde se konstatuje, že už vám teda fakt ano, není 17.
0: Není nám už 17 a já bych tenhle takový kolík štafetový předal dneska, protože Věruš, ty máš za chvilinku za pár dnů taky narozeniny. Tak, milí posluchači, Věruška Hotařová slaví za pár dnů 29. krásné třicátiny, no tak nějak. Takže Věru, všechno nejlepší.
1: Taky už mi není 17, to je úžasné. A fakt je ten, že když si rozložím to své datum, tak jedna z mých kolegyň, Andrejka Kratinová, která je teď na mateřské dovolené, tak ta se tak trošku zabývá numerologií a tak mi říkala, holka, ty máš v datu 3 9 a to je takové osudové znamení. Říkala, ty překonáš všechno.
0: No vidíš.
1: Já tomu věřím a doufám, že to tak bude.
0: Držím tě palce, ať je to pravda.
1: Ale děkuju moc.
0: A ta písnička je pro tebe.
1: Děkuju.

0: No tak to se zatím asi ještě nestalo, že by Petra Janu nebo Petr Janda hráli před prázdnou Lucernou.
1: Ne, to určitě ne, ale tu písničku zpívali tobě dneska.
0: Tak to já moc děkuji, já si toho moc vážím. No ale už nám zbývá fakt jenom říct pár těch posledních hřejivých slov, ano, které se snažíme vždycky přátelé, na závěr ano, dodat.
1: Hezký podzim.
0: Ano, stejně tak přeju i já hezký podzim a také pohodový víkend. A tento víkend je prodloužený, tak si to užijte. To vám přejí Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: naše českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Je skutečným svátkem, když mohu ve studiu přivítat opravdu světoznámého umělce a dneska se mi to podařilo. Vždyť kdo se může pochlubit tím, že ve věku 15 let už 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně z Royal Philharmonic Orchestra? No, ptám se, vy mi možná odpovídáte. Odpovídáte asi správně. Po tomto vystoupení sice ještě přišlo mnoho hodin učení, ale také zrod světového houslového virtuóza. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal Václav Hudeček. Vítám tě, Vašku.
2: Ahoj. Dobrý den, ahoj Honzo, děkuji za tak krásný úvod. Kdyby rádio ukazovalo, jak se červenám, tak by to bylo vidět.
0: Rdíš se, což tě samozřejmě šlechtí, ale je to zbytečný, protože to je navíc ještě pravda.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Václav Hudeček už jednou hostem Tandemu byl a velice hezky jsme si popovídali. Ve Vaškově uměleckém životě i v soukromém se dějí nové věci, víc v tom uměleckém, protože...
2: V tom soukromém se neděje nic.
0: A to je, podívej se, to je hodně dobře samozřejmě taky.
2: Já jsem nějaký nejsem in, jak se teď říká, protože se nerozvádím.
0: Nejseš sousto pro bulvár.
2: Ano, ano.
0: Jsi úplně nezajímavý.
2: Já, kdyby byli lidi, jako žijeme my s mojí ženou, tak by bulváry se neuživily, že? No. A co bychom četli potom, Honzo?
0: No já už taky nejsem sousto.
2: Ty taky nejseš. Taky chováš nějak moc slušně poslední dobou.
0: Já vůbec se chovám jak poslední dobou, prosím tě, furt.
2: Takže nemáme šanci ani v politice udělat kariéru, takže musíme se živit, držet to svýho kopita.
0: No to je pravda. Pro bulvár jsme nezajímaví, možná pro politiku taky, ale pro lidi, kteří mají rádi kumš, například seš všem zajímavý hodně. Tak prosím tě, zkus mi tak jenom naznačit, protože ty pořád někde jezdíš, pořád hraješ, pořád koncertuješ, tak aspoň tak, dejme tomu rok zpátky, zkus se ohlédnout.
2: Tak samozřejmě člověk se vrací na ta samá místa, do těch samých zemí, kde je tradice provozování koncertů té takzvané vážné hudby, že jo? Takže samozřejmě je to ta celá ta stará Evropa i ta střední Evropa, jako je Maďarsko, že jo? To je země, které s námi léta bylo v jedné monarchii, takže Rakousko samozřejmě také, takže tyto běžné štace v úvozovkách, samozřejmě tady po tuzemsku jezdíme. Velice hezky se mi rozrůstá akademie v Luhačovicích, což jsou tedy už nejen houslové kurzy, ale máme už tam i festival Svátky hudby v Luhačovicích, kde tedy kromě toho, že zveme bývalé vítěze, nejlepší účastníky té akademie luhačovické, tak tam zveme i význačné umělce. A ten festival letos tam například budeme mít Jirku Stivína, protože jeho dcera Markétka, s kterou také často spolupracuje, to je vynikající flétnistka, tak si vzala ředitele hudební školy Jirky Sládka syna a on odchází letos do penze, takže pro něj budeme dělat speciální tam koncert s rodinou Stivínů. To se úžasně rozvíjí, tam mám velkou radost z ohromné podpory jak soukromých osob, tak oficiálních osob jako pana hejtmana a to jak bývalého hejtmana Libora Lukáše, tak současného pana doktora Mišáka. Nemusím podotýkat, že oba jsou z jiného politického spektra, nicméně ve Zlíně toto neplatí, ty žabomyší pražské války. A
0: ta komunální politika je trošičku v něčem jiném.
2: Úžasně tam všichni spolupracují pro to, aby země se hnula kupředu, takže si to strašně vážím. Paní primátorka Zlínská, která nám pomáhá, Irena Ondrová, prostě je to úžasná společnost a jsem šťastný, že byti náhodou jsem právě v tomto kraji zakotvil s touto aktivitou. Dále jsme rozjeli, už třetím rokem děláme v Moravských Budějovicích festival, který letos tedy si vzal pod křídlo pan starosta města Bařinka, za což jsem mu tedy opravdu vděčný, protože on si to vymyslel a on se o to chce starat. Takže to je velmi dojemné, takže to je víkend kolem mých narozenin, tedy teď já mám 7. června, takže 4., 5., 6. června se budou konat ty koncerty na nádvoří zámku v Moravských Budějovicích. Tady končíme 16. sezónu svátků hudby v kostele Šimona Judy. Doufám, že budeme i pokračovat nadále, protože tradičně jsme grant hlavního města Prahy nedostali. Takže já věřím, ale že ti, kteří nám pomáhají, jako pan inženýr Jiří Michal, nemůžu říkat samozřejmě od které firmy, ale celé ty roky nás podporuje. Za to jsem mu ohromně vděčný a všem těm, kteří nám pomáhají. Takže vlastně je strašně moc nového, ale vlastně nic nového není, jenom rozšiřujeme to, co vlastně celou dobu děláme, takže...
4: Což je možná ještě důležitější.
2: Tak úžasný, že nám zatím nic neskrachovalo ve smyslu, že by jsme přišli o podporu od mecenáše a že publikum chodí, pořád máme vyprodáno.
4: Víš co, nic se nemá zakřiknout, zaklepeme.
2: Ťukám pro jistotu, taky děkuju.
3: Tandem cestuje.
4: No, mám takový pocit, že v tandemu jsem měl málo hostů, kteří by si zacestovali za svou prací víc než houslový virtuos Václav Hudeček. Teď jenom mám ale velikánský problém, kam zamířit pozornost teď v tomhle tom povídání, protože těch destinací, kde si ty hrál, koncertoval, je taková spousta. Spíš možná, kde
2: jsem nekoncertoval.
4: A nebo. Ne, takhle, spíš jak si, kam se nejradši vracíš, nebo kde se ti to nejvíc líbilo, kde jsi zaznamenal jaksi třeba velikánské překvapení, divácké třeba.
2: Tohle je právě naprosto nevyzpytatelná věc. Mě se často ptají posluchači, třeba občas dělám někde besedu po koncertě, a oni se mě ptají, kde je jako nejlepší publikum, a ono je to naprosto nevyzpytatelné, protože když sám vystupuješ veřejně, tak to víš, že přijedeš do jednoho města, i tady u nás, jednou je tam senzační publikum, po druhé je vlažnější a máš pocit, že si při té první návštěvě nebyl zdaleka tak dobrý a byli naprosto senzační publikum a pak si myslíš, že si byl senzační a oni jsou takový vlažní. Ale tohle to se stává skutečně i v tom světě všude stejně, že si řekneš, Italové jsou, tam to bude tutový, to bude brávo, brávo, že jo, a budou ve stoje ovace. A nemusí to vůbec platit. No a pak tedy se nesmíš leknout, když přijedeš do Holandska, že když dohraješ, tak všichni povstanou a máš hned ty takzvané standing ovations, protože v Holandsku prostě vstanou po každý, když hraješ úplně blbě. Jo? Takže to je takový zvyk.
4: Ale řeknu ti, to je zase hezký zvyk, to se mi líbí, protože každý má hezký pocit, každý účinkující.
2: Jenže zas nemáš tu takovéto vystupňování toho potlesku, protože tady u nás občas se mi to poměrně často. To tedy jsem tomu nesmírně rád. Poměrně často se mi stává, že skutečně i u nás lidé vstávají. A prostě máš ten pocit, ano, tentokrát se jim to opravdu líbilo, nebo ti dávají najevo, že jsou rádi, že si zase po letech přijel do jejich města. A v tom Holandsku tohle to nemáš, jako tam prostě je to běžné. A když tam jdeš poprvé, tak seš nadšenej z toho, jdeš to oslavovat, jak jsi byl dobrý, a ono to není známka kvality.
4: A přitom Miroslav Horníček kdysi nazval takovéto publikum, které sice bylo u nás, ale bylo úplně stife, tak je nazval Holanďani, protože jak si to bylo jenom synonym, protože mu nerozumějí. Ale co třeba Japonci, jak reagují Japonci?
2: Japonci jsou úžasné publikum. Samozřejmě musíme brát v potaz, že v Tokiu žije, já nevím, 15 milionů lidí, asi tak jako bývalé celé Československo. A tudíž, když máš v sále 2-3 tisíce lidí, tak je to jako by v Praze přišlo 200-300 lidí, takže nic světoborného. Nicméně publikum právě proto v Japonsku je velmi specifické v tom, že oni chodí třeba s partiturou na koncert. Oni sbírají nahrávky, takže oni třeba mají doma ty sběratele skutečně 100 nahrávek Čajkovského Husovho koncertu a teď za tebou přijde a teď ti říkají, tak vyhrajete v tom Čajkovském tohle takhle, ale Oistrach to hraje tak a Perlman tak, takže oni jsou skutečně
5: poučení,
2: velmi poučení, protože je to velmi úzká skupina lidí, kteří se tou hudbou buď sami zabývají, anebo jsou to fandové. A Japonec, když něčemu fandí, tak opravdu tomu obětuje všechny peníze a celý svůj život té hudby. A třeba oni milují Antonína Dvořáka, Čajkovského, Beethovena. To jsou nejoblíbenější skladatelé v Japonsku, se každý rok jako co do prodeje desek a konzumace hudby, tak tyto tři skladatelé se jaksi přou o prvenství, každý rok je někdo jiný, takže...
4: No, tak teda Japonsko dobrý, ale já teda, kdyby si měl vybrat, tak jedu teda koncertovat do Holandska, je to jasný. Tam povstane.
2: Tam je to tutovka.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešním skvělým výjimečným hostem tandemu je houslový virtuos Václav Hudeček. Vašek se potkal za dobu svého nejenom koncertování, ale také svého studování se spoustou úžasných osobností. A když se tě teď, Vašku, zeptám, kterou osobnost z historie obdivuješ tak, že kdybychom ti to teď teoreticky umožnili, tak by si se s ní rád potkal. Tak já bych si troufnul vyslovit jméno Oistrach, co?
2: Určitě Davidovi bych rád dal všechny nahrávky svoje, co jsem udělal od té doby, co jsme se viděli naposled, což bylo 14 dnů před jeho smrtí. Byl bych rád, kdyby si to poslechl a kdyby mi řekl na to svůj názor. Rád bych, kdyby se můj táta, který zemřel, když mě bylo 22 let, kdyby se dožil toho, že už mi za chvíli bude 60. Mě už vlastně je o 10 let víc, než bylo jemu, když zemřel, takže to mě mrzí. Jak by si určitě rozuměl s mojí ženou, protože moje žena je strašně fajn, s ní sranda a on by určitě měl rád, ona ho nikdy nepoznala. Tak z těchto lidí ty bych rád, aby se mě vrátili, což samozřejmě není možné, ale z těch, které jsem nikdy nemohl potkat, tak bych strašně rád potkal se s Antonínem Dvořákem, strašně rád bych se potkal s Čajkovským a Brahmsem, protože jsem přesvědčen, že Johannes Brahms musel být úžasný člověk, protože když si představí, že on byl přímý konkurent Antonína Dvořáka, protože v té době oba dva byli občané rakousko-uherské monarchie, a Johannes Brahms, když se Antonín Dvořák objevil jako obrovský talent, jeho vrstevník, tak neudělal to, co se většinou třeba u nás dělá, že ho začne likvidovat, ale naopak ho doporučil svému nakladateli Simrockovi, což bylo jako dneska, když ti dohodí gramofonovou firmu někdo nebo agenturu, která tě okamžitě začne prodávat po světě. A vlastně díky Johannesu Brahmsovi, samozřejmě na prvním místě díky genialitě Antonína Dvořáka, ale ten první a největší a zásadní impuls k jeho světové kariéře dal právě jeho, dalo by se říct, největší konkurent Johannes Brahms. A na základě toho, když si poslechl Slovanské tance, které Antonín Dvořák napsal a on sám se inspiroval, že napsal Uherské tance, vlastně ho inspiroval Antonín Dvořák, takže Johannes Brahms, jehož hudbu naprosto zbožňuju, jeho houslový koncert je nejkrásnější ve smyslu toho, že to je nejhlubší hudba v houslovém koncertu, je to hudba, která se ti nikdy neoposlouchá, kdykoliv ho hraju, vždy tam nacházím nová kouzla. Takže to je člověk, kterého bych strašně rád poznal, protože si ho vážím, aniž jsem ho mohl samozřejmě znát osobně, ale z toho jeho života a z toho obrovského gesta, které udělal vůči Antonínu Dvořákovi, prostě to musel být úžasný člověk.
1: Co třeba někteří tvoji předchůdci, myslím interprety, třeba nechtěl bys si popovídat s Paganinem a zjistit, jaké byly jeho stimuly, co ho hnalo dopředu, že ten démon v něm třeba.
2: Určitě Paganini musel být zajímavá osobnost, protože on před těmi 200 lety už vlastně přivedl hudbu houslovou a techniku houslové hry absolutně na vrchol a maximum a vlastně po Niccolo Paganinim už nikdo nic na houslích nevymyslel, co by se jak dalo hrát, protože on všechno vymyslel a vlastně přišel, objevil se vlastně po takovém tom, jak my říkáme, hraní maximálně do třetí polohy, tak on přišel s tím, že využil vlastně všech těch čtyřech strun a od toho pražce až nahoru ke kobylce a dvojhlasy, trojhlasy, čtyřhlasy, prostě všechno, co se na housle dá zahrát, tak to vymyslel on, takže to byl genius. Určitě by to bylo zajímavé
1: koukat se mu do ruky
2: a popovídat si s ním vůbec, jaký to byl člověk. Oni ho samozřejmě v té době považovali za spolčence ďábla, ale ono, když se ostatně i dneska, kdy jsme samozřejmě moderní společnost a už víme, co způsobuje blesk a co způsobuje duhu, tak přesto, když se objeví výjimečná osobnost, a to nemusí být jenom houslista, to může být politik, zaplať pámu za všechny ty výjimečné politické osobnosti, i u nás jich pár máme, tak se okamžitě začnou ti lidé špinit. Protože všichni ti, kteří jsou sami špinaví, se je snaží do toho jejich blátička zatáhnout, aby prostě si národ myslel, že všichni, my jsme všichni stejní, jo? Nebojte se, i ten slušňák, i ten pan slušňák je prostě taky neslušňák. A to bohužel je lidské a já si myslím, že Niccolò Paganini byl nic jiného než geniální člověk, musel být nesmírně pracovitý. Vím, o čem mluvím, protože sám na ty housle hraju a hrají takřka všechny jeho skladby. Takže vím, co je to za dřinu se to naučit. On to musel ještě zkomponovat. Navíc on byl i vynikajícím kytaristou. Takže to byl člověk, který jenom pracoval a hrál koncerty a na nějaké spolčování s nadpřirozenými bytostmi vůbec neměl čas.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Václav Hudeček je člověk, který je nejenom virtuózem ve svém oboru, ale je člověkem, který díky svému osobnímu šarmu a kouzu se také velice dobře seznamuje s lidmi, kteří jsou také jaksi na určité skvělé profesionální úrovni. Prostě lidé, kteří něco umějí, si rozumějí.
2: Tak to řekl. Čili, a nezávidějí si.
1: To je velice důležitý.
2: No právě.
1: Takže ty jsi se potkal se spoustou nesmírně zajímavých osobností a kromě jiných také herců, on se tomu říká bavičů, ale já to slovo příliš moc nemám rád, když ho vymyslel můj kamarád Karel Šíp, ale rozumíme
2: Karla
1: si.
2: Máme,
1: prostě lidi.
2: Karla máme rádi, jako, mě to nevadí to slovo jako bavič, že jo? Protože pokud lidi dokáže bavit jako konkrétně zrovna Karel Šíp, ano, který je skvělý, ano, tak mi to nevadí, ale když si někdo říká bavič a nudíš se 2 hodiny u jeho, tak to je nudič, ano.
1: Tak prosím tě, ty teď máš možnost, Vašku, si vybrat někoho z těchto úžasných osobností a potěšit nás některým z klasiků českého humoru tvou zásluhou. Kdo to bude?
2: Já myslím, že jsem možná, že si vyberu zase stejného jako minule člověka. I když tedy mám, o Karlovi už jsme mluvili, mám rád Cimrmany, že jo, mám rád Láďu Menšíka, to byl přítel opravdu, jako mám rád Jirku Sováka, to byl kamarád mýho táty. Ale já bych si vybral pana Miroslava Horníčka, protože já s ním mám úžasný zážitku, několik životních. Jednak mě byl za kmotra na 2 nahrávkách a jedna z toho byla nahrávka Dvořákova houslového koncertu Romance a Mazurku, což je vlastně veškeré dílo, které Antonín Dvořák napsal pro housle a orchestr. A toho jsem si velmi vážil. Mám dokonce doma fotku, kdy Mirek Horníček hraje na housle, já ho jako učím. On mi hraje do ouška, já mu jako říkám, tak to mám doma zarámovanou. On uměl, ta stará generace herecká, všichni Jirka Sovák, pan Kemr, Ruda Hrušínský, teď myslím tedy tátu kluků Hrušínských, všichni ti to hráli na housle, a dokonce Ruda Hrušínský, tomu jsem dal jedny své staré housle, protože s panem Kemrem, pan Kemr hrál na violu, tak spolu vykoncertovali.
1: Tak muzicírovali si.
2: Tvrdil, Ruda říkal, prosím tě, nemáš doma nějaký skřipky, on Pepa si se mnou chce zahrát, tak mi prostě tady budeme vrzat. No asi vrzali, nikdy mi to nepředvedli, ale nicméně má ode mě, nebo měl ode mě Ruda housle. Nicméně tedy jako pan Horníček, velice si toho vážím, že mě to CDčko pokřtil a vzpomenu si vždycky na něj s láskou, protože jednou jsem měl koncert někde v nějakém menším městě a tam listuju tou pamětní knihou a tam byly, že, podpis Sovák a Kemr a prostě všechny takový slavný jména a teď tam bylo na poslední stránce bylo napsáno: po tolika velkých jménech jedna zdrobnělina Horníček. A já, protože mám příjmení Hudeček, tak mě to dojalo, že jsem byl hned po něm, tak jsem tam připsal a ještě jedna Hudeček. Takže bych rád, kdybychom si tohoto velkého mistra, skvělého člověka, který tady moc chybí v této zemi, tak bych byl rád, kdybychom si ho připomněli.
1: Navíc měl housle, i když dobře utajené.
2: Dobře utajené, i pro toho mám rád.
3: Já jsem tady vystupoval na tom nejvyšší poprvé, když mě bylo asi 17 let, jenom jako statista v komparzu. To bývá ve některých hrách, když jsou vyjmenovány osoby, tak ještě dole bývá napsáno a lid obého pohlaví. Jsem si přečet, povídám si, herko, lid obého pohlaví. To je role pro mě jak dělaná. Bylo mi 16, ještě jsem se nerozhodl. Tak Tak jsem tady dělal lid obého pohlaví. To tady hostoval veliký režisér té doby Jindřich Honzl a režíroval tu Husa, Tylova Husa. A tady byla scéna, František Muzika navrhoval scénu, tady od toho kraje ještě takový diagonálu do vejšky, vždycky praktikálně šikmej, rovnej, to obrovský vejšky, asi 5 metrů vzadu. A tu hru končila taková scéna, která není v Tylovi, kdy jeden z husových žáků čte v Praze dopis z Kostnice o mistrově upálení a pražský lid se zdvihne u svatém hněvu, jak by řekl Jirásek zase. A u svatém hněvu jsme se řítili po těch stupních nahoru. Asi 50 nás bylo studentů takových tady. A doběhli jsme nahoru, tam se nám objevil v čele muž s palcátem jako symbol příští bouří. My se naraz otočili do hlediště a zpívali jsme 2 verše. Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a doufejtež v něho. A do toho už pomalu padala opona. Krásný závěr. Přišla premiéra, tady stojím, lid obého pohlaví. Ten žák dočetl dopis, my jsme se vyřítili nahoru, že jo. Letíme, doběhnu na svým místo, otočím se a v tom si říkám, pozor, je zle. Já skončil ten běh na horním okraji jedné té šikmy, čili hrozilo sklouznutí. Tak abych zabránil trapasu, protože ta nehybnost nesměla být narušena, že jo. Tak vedle mě stál Honza Kastl z učiteláku, možná, že ho ještě pamatuje, blondiák takový. A v huňatým selským kožichu. Tak jsem se prostě zezadu chyt za ten koží. A nastal ten nádherný patetický závěr, kdy nehnutý dav zpíval chorál a 2 blbci jeli dolů. Takže jsem...
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešním hostem je houslista Václav Hudeček, který za své umění byl mnohokrát v životě oceněn, ale jak Vaška znám, tak já si myslím, že nedělá to, co dělá jenom pro ty ceny. I když je, myslím, docela dobře se o některých zmínit, tak tvoje nahrávky byly oceněny zlatou platinovou deskou. Ale za tu dobu, co jsi tady nebyl, se v tvém životě stalo taky něco hodně důležitého. Václav Klaus ti v roce 2007 udělil státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Mám takový pocit, že jsi byl trošku dojatý, koukal, co? Hodně to znamená pro tebe.
2: Je to neuvěřitelný, i když člověk je zvyklý stát na tom pódiu, hrát různým hlavám korunovaným. Já jsem opravdu za svůj život měl tu čest hrát králům, královnám. Dokonce i nedávno tragicky zesnulému polskému prezidentovi jsem měl tu možnost hrát v Lánech, když tady bylo setkání Vyšegradské čtyřky. Takže by si člověk řekl, že už je takovej, jak se říká česky, oprsklej a že ho nic nevzruší.
1: Ano, ano.
2: Ale musím ti říct, když sedíš na tom pódiu v tom Vladislavském sále a teď tam hlavně okolo tebe prostě lidé, kteří se skutečně zasloužili třeba o svobodu naší země, váleční veteráni, kteří bojovali proti fašismu a teď dostávají ty metály a teď to jde postupně, až se to dostane k tobě, tak jsem se skutečně jako rozechvěl a já jsem panu prezidentovi, když mi to předával, tak jsem říkal, já vám samozřejmě strašně děkuju a jsem hrozně rád, že dneska nemusím hrát, protože abych nezahrál ani notu. Já jsem se opravdu klepal a to se mi snad v životě nestalo. Byl to úžasný zážitek, já si to nesmírně vážím, ale nejen kvůli sobě, protože ten samý rok to vyznamenání dostal i Jirka Stivín, dostal to Jirka Kout, vynikající český dirigent, opravdu světová špička, ale dostala to i legenda české hudby Ilja Hurník, takže pan prezident Klaus vyznamenal vlastně 4 seriózní muzikanty, což si myslím, že do té doby je naprosto věc nevídaná. A v souvislosti s těmi, kteří byli před námi vyznamenáni, ti skutečně zasloužili o tuto zemi, o svobodu této země, tak prostě to tě dojme, to prostředí Vladislavského sálu a teď, že vlastně na tebe se dívá elita národa, protože tam je kromě samozřejmě politických činitelů, jsou tam zváni hosté, špičkoví hosté z celého spektra lidské činnosti. Takže to jsem byl opravdu upřímně dojatý a upřímně si to vážím a tak i proto, že jsem to dostal vlastně tak mladý, jako protože já jsem to dostal vlastně v 55, zatímco Ilja Hurník v 80 letech, takže to taky jako ti vrtá v hlavě a zavazuje tě to strašně, jako že člověk musí skutečně se chovat tak, aby jako pro ten bulvár opravdu žádná potrava nebyl.
1: I když je to tedy skoro už 3 roky, tak máš od nás, ode všech posluchačů tandemu i ode mě dodatečně ještě jednou blahopřání.
2: Děkuju moc krát, děkuju moc, Honzi.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Václav Hudeček už několik men ve svém životě důležitých men zmínil, samozřejmě David Oistrach třeba, ale já si myslím, že by si, Vašku, možná ještě přišel na několik dalších důležitých osobností, které ti v životě byly ku pomoci, když jsi to potřeboval.
2: Určitě to byl můj otec, který byl tedy jako úžasná osobnost a o tom už jsem mluvil, ten mě jako hodně chybí, protože on byl člověk nesmírně čestný, miloval muziku a miloval poctivý postoj k životu a k práci. Takže ten mě hodně ovlivňoval. Pak musím vzpomenout mé pedagogy houslové, kteří mě učili mimo Davida Oistracha. Úžasného jsem měl profesora na Akademii muzických umění Václava Snítila, což byl a je tedy, on dneska už nehraje, protože přece jenom už je mu přes 80 let, ale chodí na všechny moje koncerty a mimochodem také dostal vyznamenání od pana prezidenta Klause, protože on vlastně vychoval všechny nejznámější české muzikanty mojí generace trošku starší a ještě mladší, takže to my všichni jsme jeho
1: snítilovci,
2: jeho žáci z AMU.

0: Ani hudby od toho psacího stolu, jak se říká, to bylo úžasné, protože on to měl všecko teoreticky dokonale promyšlené. Takže mám nádherné vzpomínky na své první učitele Jaroslava Zahradníka, kteří mě učili, jako když jsem byl dítě, který byl varhaník povoláním. Toho jsem obrečel, protože asi jsem k němu chodil v Blatné v Hudebce rok a on zemřel, tak toho jsem obrečel, jak kdyby to byl vlastní táta. Samozřejmě paní Valinka Talichová, maminka Honzy Talicha, zakladatel Talichova kvarteta, ke které jsem jezdil do Plzně, profesor Kotmel ve Strakonicích na Hudebce. Takže všichni tito se na mě podepsali. A samozřejmě David Ojstrach v poslední řadě, ale i učitele z základní školy. Já jsem měl třeba výborného třídního učitele v Blatné, kam jsme jezdili, pana učitele Šefrnu, který mě uvolňoval každou sobotu, tehdy byly ještě pracovní soboty a on mě pouštěl, že jsem nemusel chodit do školy, protože jsem jezdil do Strakonic do Hudebky. Takže úžasní lidé, no a samozřejmě teďko v dospělém životě jsem Pánu Bohu vděčný za to, že mám skvělou ženu,
1: která... Ale teď jsem chtěl říct, že by si málem zapomněl
0: nemohl
1: na důležitou paní Hudečkovou, kterou máš doma.
0: Honzíku, nemohu být. Ty víš, že já jsem jako ty v tomhle tom. Nemohl bych, protože Eva je opravdu úžasný člověk a přítel, partner, prostě to je nádherný vědět, že doma máš absolutně spolehlivé zázemí, 100%. A že se domů těším, takže přeju takovýto vztah každému a je mi líto každého, kdo ho nemá a hledá neustále něco, co nenachází.
2: Tandem Jana Rosáka.

batúška si nalož pred válku, lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co má Václav Hudeček, husloví virtuos, za sebou, a to nejenom v té vzdálené, ale i té docela blízké historii, tak to už tady zaznělo, už jsme si s Vaškem o tom popovídali, ale v podstatě ani slovo o tom, co je před tebou, co chystáš.
2: Kromě tedy samozřejmě těch běžných koncertů a běžných dávám do uvozovek, tak teď moje žena vymyslela takový krásný projekt, o kterém nechci se moc rozšiřovat ještě, protože jako je lépe vždycky, když už jsou věci hotové, aby to třeba někdo nechtěl nějakým způsobem tomu pomoci do hrobu. A tak máme krásnou spolupráci, jsme asi před 2 lety začali s televizí Noé, což je neuvěřitelné médium, televize, která žije pouze z příspěvku svých diváků a funguje to a prostě mají vyrovnaný rozpočet, což tedy jako, když se podívá člověk kolem sebe, je velmi neuvěřitelné.
1: A to je televize, která vysílá duchovní programy.
2: A právě bohužel už dneska asi jediná, která vysílá takzvanou vážnou muziku. A to díky i spolupráci, kterou jsme navázali, díky nám čím dál tím víc. Takže moje žena přišla na takový krásný projekt, který teď se začne realizovat. Máme ohromné štěstí na lidi, kteří nám pomáhají. Nechci teď ještě prozrazovat, co to bude, ale uvidíte to, můžu říct, dáli Bůh a dožijem se toho dne natáčení ve zdraví, tak to uvidíte na svatého Václava na televizi Noé koncert z jednoho z nejkrásnějších a možná nejkrásnějších míst vůbec v této zemi a nejdůležitějších pro nás, nejsymboličtějších. Máte se na co těšit a je to místo, na kterém se možná bude takovýto druh natáčení konat úplně poprvé a zazní tam hudba.
1: To už musíš prozradit, kde to bude, prosím.
2: Neprozradím, Honzíku, nezlobte se, milí posluchači. Já jsem pověrčivý v tomhletom, nerad bych to zakřik. A dívejte se 28. na Václava, když já mám svátek. A pan prezident má svátek, i bývalý pan prezident. Všichni Václavové máme. A kvůli nám máte volný den. Tak se dívejte a bude-li to tam, ten koncert, tak to znamená, že to všecko dobře dopadlo a že ten nádherný cyklus koncertů se bude na této televizi objevovat. Chci tam samozřejmě představovat nejlepší muzikanty, kteří dělají tu muziku jako já, protože jinak kdekdo by je jak znal a poznal, když se o to jiné televize nezasluhují, takže těšíme se na to a kromě toho i poznáte nádherná místa naší země, takže máte se na to těšit.
1: Vašku, já ti moc děkuju za tvoje moc příjemné povídání a v mnohém případě i velice objevné. Dozvěděli jsme se spoustu hezkých věcí, jako vždycky, když se posadím do studia se zajímavým člověkem. Moc ti děkuju a přeju ti, ať se ti všecko vydaří. Všechny tvé projekty, ať jsou tak úspěšné jako to, co máš za sebou.
2: Já ti děkuji, Honzíku, přeji ti také to samé a přeju vašim posluchačům hlavně zdravíčko, hlavně, aby tato země vzkvétala.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám vás, přátelé, při naslouchání pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Polkou na srubu Ivy Horkého už vás přivítala kapela Stříbrňanka Vojty Horkého, kterou teď vystřídá Veselka Ládi Kubeše směsí lidových písniček. Tak, Láďo, do toho.

Velkou směs lidových písniček vám hrála a zpívala Veselka a štafetový kolítek předává dalším hostům ze Slovácka Moravěnce a solistům Květě Navrátilové, Jarce Kachyňové, Joškovi Šmukařovi a Jiřímu Helánovi. Uslyšíte nejprve valčík Jiřího Helána, Jiřího Tesaříka a Růženy Sipěnové Láska odchází nám, směs lidových čardášů a píseň Vladimíra Fefera s názvem Tichý večer.

Z jihu Moravy se, milí posluchači, pořadu U muziky s Josefem Zímou přesuneme na jih český ke zpívajícím muzikantům, k Baboukům. O jejich popularitě je zbytečné mluvit, jejich kalendář vystoupení je nabitý k prasknutí. Vidět je bohužel nemůžeme, ale tu jejich muziku si stejně dobře vychutnáme. Budou to dvě lidové, Slyš cizí ruka a Vy oči, oči černé. Hrají a zpívají Babouci.

0: Ani se mi nechce věřit, že už je to skoro 20 let, co nás navždy opustil kolega a kamarád Pepík Beck. Hrál v mnoha desítkách filmů ve skoro 200 televizních pořadů. Pojďme si ho připomenout alespoň ze zvukových záznamů v písních Modré paraple Williama Bukového, V husopasce Vítězslava Nezvala a v jeho asi nejznámější Šoférské od Ladislava Podeště a Josefa Kainara z filmu Florence 1330.
1: Nebe je modré, jak to každý ví, je modré od jak živa. Pod modrým nebem potkal jsem jí, proč měla deštník, to nikdo neví. A kdekdo se tak na ní jenom podíval a usmíval a lekl se a divil se a kroutil hlavou, co tohle je. No ne, malý deštníček v ledě modré paraple, co s ním udělá a kam s ním dneska jde. Malý deštníček v ledě modré paraple, co s ním udělá a kam s ním dneska jde. Nebe je modré, jak to každý ví, je modré od jak živa. Pod modrým nebem krásně se sní, nebe je modré, jak každý ví, tak proč jen sebou nosí staré paraple, tak zbytečné, co tím myslí, co pod tím tkví, co zatím skrývá, jen Bůh to ví, já ne. Malý deštníček v ledě modré paraple, co s ním udělá a kam s ním dneska jde. Malý deštníček v ledě modré paraple, co s ním udělá a kam s ním dneska jde. To paraplíčko bylo modravé, když je otevírala, jen trochu menší než obloha, to vyhovuje taková hra. Vždyť nebe může jednou být jen soukromé a skromňoučké jen pro dva lidi. I tak se zdá malinká modrá nebesa pro dva. Malý deštníček v ledě modré paraple, co s ním udělá a kam s ním dneska jde. Malý deštníček.

abych se zas mohl šťastně smát. Vrať mi onen dětský čas, kdy jsem ještě husí pás, abych slyšel ještě jednou ten jejich

Trmilé slunko, krásné počasí, náhle ho to spolkne dolů s velkým rámusem. A jenom ta píseň zbyla za autobusem. Ta bílá dálka, to je láska má. Já jedu k ní a ona vstříc mi běží.

Pořad u muziky s Josefem Zímou se blíží ke konci. O ten se s dovolením po Josefovi Bekovi postará další Josef, a to váš průvodce, nebo moderátor, chcete-li, a loučí se jihočeskými lidovými s orchestrem Petra Finka. Poslouchejte a mějte se krásně.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Český rozhlas, i druhou adventní neděli jsou tu Zálety Aleny Zárybnické. Pěkné dopoledne přeju. Už určitě víte, že na celý advent jsme si naplánovali setkání s hereckými osobnostmi východních Čech. Příští týden tu se mnou bude Jaroslav Plesl, pak Hana Maciuchová, no a dneska...
3: Vždycky jsem něco hledala, co by mě tak naplnilo ten volný čas, přece jenom jsem holka ze sídliště.
2: Ano, Jana Plotková. Tedy například Tajuplná čárkovaná z Vratných lahví, Alberta Matony ze seriálu Já Matony, kapitánka Milada Musilová ze seriálu Kosmo, Sabina Krátká ze Single Lady a třeba taky Hana Vrbatová s českými lvy ověnčeného filmu Marka Najbrta Protektor. Toho za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získala pomalu před 10 lety právě Jana Plotková. To si určitě připomeneme, ale mluvit budeme hlavně o aktuálních projektech Jany Plotkové. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Plotková se narodila v Jičíně. Po gymnáziu odešla studovat herectví na Janáčkovu akademii muzických umění do Brna. Tam také v divadle Polárka získala první angažmá. Dnes ji můžete vidět hned ve třech inscenacích divadla Na zábradlí. A kromě toho ve filmu, televizi a i v internetových projektech. Jsem ráda, že jste si na zálety našla chvilku. Dobré dopoledne, Jano.
1: Hezké dopoledne.
0: Kdykoliv jsem vás v čemkoliv viděla hrát nebo třeba i tancovat před pár lety ve Stardance, vnímala jsem obrovskou energii. To je ta lvice ve vás?
1: No, to jste možná jedna z prvních, co to takhle jako říká, protože většinou si tak jako lidi myslí, že díky mé tělesné konstituci té energie tam není mnoho, ale to je samozřejmě, musím říct, teda ta Mílka, ale tak jste jako vlastně jediná taková ta první, která to říká takhle nahlasno, že tam je ta energie, ta levice.
0: Říkala jsem, že jste se narodila v Jičíně, v městě pohádky.
1: Ano.
0: A já vždycky, když jsem přes Jičín, co by malé děcko projížděla cestou nahoře do Krkonoš, tak jsem si říkala, pojďme se tady někde zastavit, já musím najít toho Rumcajze, já musím najít Manku, já musím najít Cipíska. Hej, je to v uvozovkách v tom dobrém slova smyslu nemoc všech dětí?
1: Je a je to strašně hezký. Jakmile se ocitnete na náměstí v Jičíně u Valdické brány, nebo vlastně u Jičínské brány, tak hnedka můžete jít do Světničky, kde právě Rumcaj s Mankou jsou, a pak se můžete projít po Prachovských skalách a hledat vlastně to místo, kde oni byli. A ty děti jsou z toho nadšený a vlastně i já jako dítě jsem to milovala.
0: Já jsem o vás četla, že jste byla jako děcko v celku raubíř, že vás nechytli ani různé kroužky, jako třeba Cipísek, že o trochu lepší byla scout a nakonec to všechno zlomil až dramaťák, který v Jičíně vedl Martin Zaníček. Čím to bylo?
1: Já vůbec netuším. Vždycky jsem něco hledala, co by mě tak naplnilo ten volný čas. Přece jenom jsem holka ze sídliště, ze 7. patra a samozřejmě to shledávání nebo to setkávání se s kamarády bylo o něčem jiným, než je dneska. Měla jsem dost velkou volnost. Samozřejmě k večeři a za tmy už jsem musela být doma, to je jasný, ale celý den jsem měla úplný volno a mohla jsem se dělat, co jsem chtěla, což bylo úchvatný a vlastně si to nedokážu vůbec představit dneska, jak ty děti to mají. Víceméně asi nemají. Když už z toho dítěte trošku rostete do toho většího dítěte, tak najednou máte pocit, že se musíte ještě učit něco víc, protože samozřejmě rodiče pracují a úplně nemají čas se vám věnovat jako se vším všudy. No takže jsem začala hledat, co by to mohlo být a byl tam, že jo, tenis, byl tam ten Cipísek, pak najednou přišly lidový tance. Další tance, pak jsem chodila do toho skautu, což mě strašně bavilo, musím říct, protože miluju přírodu. No a najednou mamka říkala, tak když už jsem ničem skoro nevydržela, tak říká, hele, otevřelo se tady středisko, pojď, já tě tam vezmu. No a vzala mě tam, Martin si mě vyzkoušel, jak zpívám a vlastně tak to začalo.
0: Ty tance se vám potom hodily ve Stardance?
1: No, úplně ne. Úplně musím říct, že ne. Samozřejmě jsem tancovala společenské tance, ale úplně základově. Sice jsem byla na nějakých závodech, ale to se opravdu s tím nedá vůbec nějak jako porovnat. A navíc po těch letech, jako po těch, já nevím, 20 letech, jinak jako základem víte, ale ta technika je úplně jiná. A vlastně i ta technika se celkově změnila, jo. Takže mě Michal víceméně přeučoval moje nějaké chyby, které já jsem si pamatovala jako z dřívějška. Takže naopak si myslím, že to bylo na škodu, že vlastně ty společenské tance, jakmile začínáte, jakože jste jima nepolíbená, tak je to mnohem lepší.
0: O Stardance ještě dneska budeme určitě mluvit. Jedna věc, která mě ještě zajímá teď na úvod, Jano. V jednom starším rozhovoru s vámi, tuším, že to byla Vlasta, jsem četla v tom takovém klasickém CVčku, které tam bývá v rámečku, prostou větu. Miluje létání. A to mě zajímá, protože já jsem na letišti vyrůstala, od 15 jsem létala na větroních. Jak si představit vaši lásku k létání? Je-li to pravda?
1: Mě do dneška neustále jako fascinuje to, že můžete být někde jinde za tak krátkou dobu. A vlastně mám to jako takový to šimrání v břiše, jako když jste na houpačce nebo na řetízkáči, i když to zrovna třeba já úplně nemusím, ale jakmile to vzlítá a mám takový to šimrání v břiše a pak vlastně letíme tím vzduchem, mě to neustále fascinuje a strašně mě to baví. Ale hlavně je to ta možnost, že můžeme být kdekoliv, kde budeme jako chtít na tom světě. Samozřejmě z dnešního pohledu to množství letadel je tak obrovský, že už si říkám, jestli to nezmění zase na auto, jo, protože ta příroda dostává tak zabrat. Že už těch letadel je až příliš a třeba teď jsem nedávno jsem se stáhla takovou tu aplikaci, ten Flight Radar, kde vidíte, kolik těch letadel všude je. A to mě trošku vyděsilo, musím říct. Ale samozřejmě láska k letání, to jako samozřejmě zůstává.
0: Jana Plotková je mým dnešním hostem v záletech.

0: Jana Plotková má prý pocit, že některé věci do svého života přitahuje. Budiš to tématem našeho dalšího povídání. A někde jste, Jano, řekla, že jste milovala filmy ze 40. let a pak jste dostala roli ve filmu Protektor právě z této doby.
1: To přitáhla úplně sedí, no. Já, jo, a takhle mě to tak funguje i do dneška. Všecko tak, na co myslím, nebo co se mi tak myhne v životě, ať už je to cestování, ať už je to nějaké zvláštní setkání nebo nějaký nový který já se naučím, tak najednou ono se mi to otiskne do těch rolí, které mi přijdou do života. Takže to platí třeba i s tím, že já jsem sbírala brýle v pubertě, měla jsem jich asi 30, no a žiju s optikem, to přece není normální.
0: Váš manžel v tom filmu Protektor, Marek Daniel, tedy Emil Vrbata, pracuje v rozhlase, vyhrajete herečku. Vzpomínáte na okamžik, kdy vás Marek Najbrt oslovil, nebo to byl někdo jiný, kdo se vám jako první tehdy ozval?
1: No to bylo moc hezký, protože já jsem zrovna byla na soustředění s Hadivadlem na místě, kde nebyl úplně signál, ale vždycky jsem šla na kopec, abych jednou denně si zkontrolovala, jestli náhodou někdo nepsal nebo nevolal, ale spíš tak jako z rodiny. No a najednou jsem tam měla nepřijatý hovor od Kateřiny Oujecký, což je manželka Marka Najbrta a castingová režisérka. No a ta mě vlastně volala s tím, že by mě rádi pozvali na casting. Z toho jsem měla obrovskou radost, protože to bylo po delší době vlastně povratných lahvích něco takhle většího. A tak jsem jela do Prahy a strašně mě překvapilo, že ten casting probíhal už normálně s líčením a v kostýmech. A mě samozřejmě ty věci strašně pomáhají. No a pak tak jako Marek tak chodil kolem horký kaše, ještě mi neřekl, tak jako, že jsem to já, už konečně ta Hana Vrbatová, ale už jsem chodila vlastně nahrávat dalším hercům, kteří by měli hrát Emila Vrbatu, mého manžela. Takže už jsem to tak jako tušila a pak jednou Kateřina řekla, Marku, prosím tě, tak už jí to řekni. Tak mi to řekla, já jsem samozřejmě měla velkou radost. Ale my jsme stále ještě čekali na peníze z různých fondů, takže to ještě nebylo jistý. Takže jsem úplně nevěděla, jestli to dopadne, to natáčení, ale nakonec to klaplo a bylo to velký zážitek. Bylo by mě strašně líto, kdyby to nevyšlo, protože když jsem vlastně dostala poprvé v životě takhle krásnou roli, tak bych samozřejmě o to nechtěla přijít.
0: A poprvé v životě také českého lva. On získal 6 lvů z 11 nominací. A prý ho máte doma v ložnici u vany?
1: Ano, je to pravda. Tam mu to sluší.
0: Tam je?
1: Sluší mu to tam.
0: Na českého lva jste pak byla ještě nominována, tuším, že 4x, naposledy v roce 2015 za film Ztraceni v Mnichově. Mně se moc líbilo, když jsem četla, že ještě před vyhlašováním jste řekla, že ta cena patří Aleně Mihulové za domácí péči. Čím vás tak dostala?
1: No vším, svojí celou bytostnou přítomností v tom filmu. To bylo vlastně po dlouhé době, co jsem viděla něco takového. Já jsem samozřejmě Alenku dlouho nikde neviděla a ten její comeback byl obrovský a pro mě strašně radostný. Takže když přišly tyhle ty nominace, tak jsem si říkala, to, jako, to nemůže nijak jinak dopadnout. A je to dobře, protože Alena tam skutečně jako skvělá.
0: Jana Plotková, vzpomínáme, povídáme.

0: Zárybnické.
1: Posloucháte druhé adventní zálety s herečkou Janou Plotkovou o seriálech. Líbilo se mi moc Kosmo, Tomáš Baladinský to napsal výborně. Každý se vás v té souvislosti ptal na vaše bujaré poprsí. Mm-hmm. Mě tam spíš zaujalo to, že jste byla fakt uvěřitelná, že já jsem vám věřila, že jste přišla s těmi zkušenostmi, které chcete předat.
2: No on to byl takovej, musím říct, oříšek, jo, protože celý ten seriál, že jo, to je pro mě dost černý humor, taková velká satyra. A jediná ta moje postava musela být bez toho humoru, bez té satyry. A to bylo pro mě strašně těžký. Já myslela, že to vlastně nedám, že to nezvládnu. Ale naštěstí potom se to nějak začalo skládat a vždycky jsme jeli několik klapek, než to tam jako bylo, protože samozřejmě tady s tou partičkou, jako je Petr Vančura, Kuba Žáček nebo David Novotný, je hrozně těžký udržet se v klidu a soustředěná hlavně s Davidem Novotným, který má takovou tu tendenci do vás rýt ještě těsně před klapkou. No, tak fakt to bylo jako náročný, ale za ten projekt jsem nesmírně vděčná, protože mám pocit, že po dlouhý době tady vznikl takový kompaktní pořad, který se s humorem dotýká společnosti a samozřejmě politické situace. Ale samozřejmě je tady i kancelář Blaník, jo, to o tom žádná, ten funguje naprosto skvěle, ale tady to, jak to byl ten uzavřený celek, tak to bylo po dlouhý době, kdy něco takového tady vzniklo.
1: Teď úplně obrátím list. Já Matony, to je zase Marek Najbrt, tedy režisér Protektora, a pro vás, jak jsem četla v některém rozhovoru s vámi, úžasné setkání s Taťánou Medveckou. Je to to nejnezapomenutelnější z celého toho seriálu?
2: Samozřejmě Táňa Medvecká mě úplně dostala svojí obrovskou energií, soustředěností, jak je neskutečně připravená, a strašně bavilo se s ní povídat o cestování, vůbec o divadle a o všem. Ale celý ten seriál byl takovej něčím pro mě nostalgický, protože samozřejmě návrat do té doby, ty kostýmy, které byly uchvatní, které udělala Andrea Králová, ty místa, kde jsme natáčeli, jak se to vždycky proměnilo, zároveň, že jo, měl tam původně být Jirka Bartoška, pak tam byl pan Švihlík, všecko se tak jako měnilo, měl to takový zvláštní odér ten seriál a já na to strašně ráda vzpomínám, protože to byl takový, jak se nikam nespěchalo, i ten rytmus toho seriálu je úplně jiný než klasický seriál, že z těch rychlostí těch detektivek najednou člověk se opravdu ocitl někde jinde, až z toho třeba divák mohl být nesvůj, ale mě to nesmírně bavilo.
1: Tatínka vám tady hrál Alois Švehlík.
2: Ano.
1: Původně to měl být Jiří Bartoška. Mm-hmm. Alois Švehlík, rodák z Pardubic, Jiří Bartoška, absolvent pardubického gymnázia. Točila jste s oběma, stihla jste ještě v nějakých klapkách Jirku a potom jste se vrátila vzhledem k té změně, která proběhla, k jinému tatínkovi, nebo už jenom s Aloisem Švehlíkem jste byla na place?
2: My jsme právě roztočili s Jirkou Bartoškou, takže to bylo takový, že jsme si hezky sedli. A pak najednou do toho vešel samozřejmě díky bohu Alois Švehlík, který ale Jiřího, je to zvláštní říkat, ale výborně nahradil. Každý ale vždycky do toho seriálu vnesl něco jiného. Takže kdo ví, jak by seriál byl s Jiřím, oproti tomu, jak je s Aloisem, ale Alois fungoval úplně přesně tak, jak fungoval.

0: A divadlo Polárka, pak divadlo Na Fidlovačce, od sezóny 2014-2015 divadlo Na zábradlí. To je aktuálně divadelní angažmá Jany Plotkové. Povídáme si v dnešních záletech. Divadlo letos zahájilo svou 60. sezónu. V září byla vernisáž fotografií stávajících a bývalých členů souboru. A já jsem viděla nějakou fotku vás, Jano, s Jiřím Bartoškou. Jak stojíte a máte takhle ruce založené před sebou? Ta fotka je z té výstavy?
1: Přímo není na té výstavě, tam máme ještě takovou libovější fotografii, kde Jiří stojí a já stojím nad ním a mám uřízlou hlavu, takže tam vlastně nejsem vidět. Ale mě ta fotka udělala takovou radost, že jsem donutila Kivu, což byl fotograf těchto fotografií, tak ať jít na tu výstavu dá, že to je moje nejoblíbenější fotka. Ale jinak vznikla celá série, které se vlastně budou tak postupně dávat na sociální sítě.
0: Hrajete aktuálně v Požitkářích, v Hamletech, v Posedlosti a také ve hře rakouského provokatéra Mícení, která ještě, se vysmívá umělecké smetánce a prý diváky zaujme už jenom stísněnost té scény.
1: No, nejenom diváky, ale i nás herce.
0: Jak se hraje ve stísněném prostředí?
1: No, už jsme si na to samozřejmě nějak jako zvykli, ale ten začátek, ten průběh toho zkoušení byl vcelku krušný a takový zajímavý, protože najednou kolik nás tam je 5, 6 v tom miniaturním prostoru, když jsme museli hrát ještě v dost nepříjemné postavy, tak to nebylo, hlavně pro mě třeba to nebylo nic jako jednoduchého, no, protože přece jenom chcete se nadechnout, chcete mít ten jako prostor, aby to nepůsobilo klaustrofobicky, ale to se bohužel při tomto představení nedělo, ale ono to znázorňuje celou tu stísněnost celé té hry.
0: Té situace, je to vlastně pomocný prostředek pro to, aby divák lépe
1: to výborně.
0: Vy jste se nadechovala, když jsem jmenovala role, ve kterých aktuálně hrajete, Požitkáři, Hamleti, Posedlost,
1: ano.
0: A teď to Mícení.
1: A pak ještě Andrezen, ten víceméně ale už končí. A přeskoušela jsem za Anešku Kubátovou Korespondenci Voskovce a Wericha.
0: Když jste studovala v Brně, měla jste nějakou vysněnou scénu? Říkala jste si, já bych chtěla jednou hrát někde?
1: Ne. Musím říct, že ne. Já jsem třeba jednou jela na casting, na konkurs na Julii, když se tehdy hledala Julie a Romeo na Hrad. A jak už jsem ale byla na tom castingu, tak jsem věděla, že já prostě nejsem Julie a nikdy nebudu. A pak jsem si říkala, že vlastně vůbec nemá smysl si hledat nějaký monology nebo nějaký úryvky. Víceméně Shakespeareovi jsem nikdy úplně tak jako herecky nerozuměla. Vlastně jsem asi neuměla ani stvárnit veškeré ty verše. A tak jsem si říkala, tak co, nechám to tak, jak to bude přicházet, a ty role přicházejí velmi zajímavým způsobem.
0: Když jsem tady v záletech mluvila se Simonou Stašovou, tak ta říkala, že jí hodně dlouho trvalo, než si uvědomila, kam patří. A jestli do filmu, do seriálu, anebo do divadla. Kam patří Jana Plotková?
1: Jana Plotková patří všude. Ne, já si vlastně nedokážu představit, že bych zůstala jenom u jedné věci, takže když mám období, kdy hraju jenom divadlo, tak mě strašně chybí kamera. A naopak, tak vlastně hrozně ráda dělám těch věcí naráz mnohem víc.
0: U jedné věci si odpočinete, o té druhé a máte prostor se začít těšit na tu další, která vás čeká.
1: No, jde to tak ruku v ruce, je to taková jako vlna. Jednou nahoře je to divadlo, pak je to ta kamera, pak je to třeba audiokniha, pak je to rozhlas a takhle, jak se to celý varíruje, tak mě to nesmírně těší.
0: Jana Plotková je mým dnešním hostem.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Česká televize teď vysílá po dvouleté pauze znovu Stardance. Nechce se mi věřit, že už jsou to dva roky, ano, co jste tančila. Když se teď podíváte na to televizní vysílání, na ten přenos, živý přenos, běhá ještě mráz po zádech, bolí vás z toho nohy, litujete, souzníte, jaké jsou ty pocity a emoce?
2: No, určitě mě nechybí ty tréninky, kterých bylo požehnaně. Když jsem poprvé viděla to Stardance po té odmlce, tak samozřejmě měla jsem taky takový to zase mrazení, protože jsem si vybavila všechny ty pocity, které nás doprovázely, hlavně při těch prvních přenosech, než si člověk zvyknul na to, že předvádí něco, co úplně neumí, nebo si v tom není jistý, že je tam spousta lidí, že vás někdo hodnotí, že víceméně lidi rozhodují o vás, jestli tam zůstanete nebo ne. Celý je to vlastně plné těch emocí. A tak to se mi samozřejmě vybavilo. Jsem strašně vděčná za tuhle zkušenost, protože je to opravdu jako velmi intenzivní, krásný projekt a co jsem si nejvíce já užívala, to bylo vždycky to první setkání po tom týdnu na, tehdy ještě na Barandově, teď to vlastně ještě v Holešovicích na výstavišti, tak to setkání, kdy jsme se tam všichni konečně zase potkali a přišel Marek Eben, Tereska Kostková a tak jsme tam jako spolu byli ty dny a to bylo vlastně pro mě nejhezčí. Ani ne ten, jako by ten hlavní přenos, ale do té generálky jsem si to strašně jako užívala s takovým klidem a nadhledem. Až potom přišel večer, tak to už ta nervozita byla zpátky. Ale ta třeba ta generálka, ta veřejná, kde ten sál byl plný dětí, to byla taková radost.
1: Přijímáte energii od nich. Mm-hmm. Čertí brko, to je pohádka, ve které se vracíte k Marku Najbrtovi, respektive Marek Najbrt je režisérem té pohádky. Přestává tedy v Pytlově fungovat čertí brko, tak jak jsem si přečetla v nějaké krátké anotaci té pohádky, které prý spravedlivě zapisuje všechny hříchy.
2: Ano, je to pravda.
1: Dokážeme si představit, že by vůbec nějaké takové čertí brko v naší společnosti dneska existovalo. To by bylo fajn. Já se k tomu
2: To by byla úplně vypsaná fixa. No. To by těch papírů bylo, jelikož tak šetříme to tu přírodu, tak prostředí, to asi úplně fajn, ale no je to tak. No, já bych si to, asi bych si to přála, protože někdy si říkám, že samozřejmě boží mlýny melou pomalu, ale jistě, ale někdy si říkám, Ježíš, oni melou, ale strašně pomalu.
1: Abychom to stihli ještě. No. Koho hrajete?
2: Já tam hraju, po letech se potkáme právě s Markem Danielem, opět jako manžele Látalovi. Jsme vesničané, právě městečka Pytlov. A Marek, co by můj manžel, je samozřejmě ochotný spolupracovat s tou negativnější stránkou a já jsem taková ta bodrá žena, zdá se na první pohled i nepříjemná, která ale chce tu spravedlnost a chce nějakou tu rovnováhu, takže ona docela brojí právě proti těm měšťanům, kteří se povyšují.
1: Čas adventu, čas pohádek, tak tedy ještě jedna pohádka, tentokrát s Jitkou Rudolfovou, Hodinářov učeň. Co už můžeme naznačit?
2: Můžeme naznačit, že to bude krásný.
1: Že tam bude hrát Jaroslav Plesl.
2: Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Viktor Price, Eva Bandor, potom je tam Michal Balcar, co by hlavní postava Urbana. No a to natáčení, já jsem po dlouhé době víceméně zažila to, že jsme hodně jezdili po republice. Měnili jsme lokace a ty lokace, které byly vybrané, byly úchvatné. Já jsem víceméně na nich ještě ani jako nikdy předtím nebyla. Takže o to víc jsem si to užívala. Do toho kostýmy Marka Cpina, architektem filmu Martin Kurel, který získal kdysi Cezara. No, jako co vám budu povídat, ten scénář je krásný, strašně nás to bavilo, obzvláště, protože tam opět mám příležitost hrát takovou, řekla bych, ne negativní postavu, ale samozřejmě takovou postavu, která je záškodnická, lichoradku a jsem úplně změněná, vypadám úplně jinak, takže to byl samozřejmě herecký požitek, ale celý, když to skončilo, já jsem byla takřka dojatá a vlastně jsem strašně nechtěla, aby to skončilo.
1: Však já taky za týden vyspovídám ještě Jaroslava Plesla, kde se mu třeba líbilo a jaký byl ten jeho dojem z natáčení, stejně tak jako po novém roce se už teď těším na setkání s Viktorem Prajzem a jeho role, prozraďte mi něco maličko o něm, ať na něj něco vím.
2: No, Viktor Prajz hraje pana Hodináře, který by rád poklad.
1: Je tak trošku škrt.
2: Ale ano, ale bohužel ho nemůže úplně tak dostat, může ho dostat pouze skrze toho Urbana. No a takže ta jeho postava taky není úplně pozitivní, ale samozřejmě pan Viktor Prajz do toho umí dát ten svůj specifický herecký humor a já jsem to úplně milovala s ním být na place.
1: Jana Plotková je mým dnešním hostem.

0: Posloucháte Zálety dnes s herečkou Janou Plotkovou. Tátova Volha, film Jiřího Vejdělka, tam hraje manželku Václava Neužila, za kterou přijedou ve voze hlavní hrdinky, tedy Eliška Balcerová, Táňa Vilhelmová. Ten film je v kinech už od jara?
1: A myslím, že už snad v kinech není, no. že už to proběhlo. Možná ještě někde v malých oblastech, na malých oblastech se tam občas mihne, no, ale to hlavní sezónu má za sebou.
0: Hraje tam i Hana Maciuchová.
1: Ano.
0: S tou já se tady potkám těsně před Štědrým dnem v Záletech. Mně se to tak krásně propojilo. Já už taky věřím na to, že si věci a herce a své hosty do Záletu přitahuji. Když jsem si o vás četla, narazila jsem na jedno video, kde se vás Jan Kraus ptá na zahrdničení a pěstování mrkve.
1: Ano.
0: Změnilo se něco od té doby, kdy jste mu tvrdila, že mrkev teda pěstovat nebudete, byť v zahrádku máte ráda?
1: Já jsem naopak tvrdila, že já ji pěstovat budu. On ji nechce pěstovat. On se mě strašně divil. On se mě strašně vlastně divil, že mě těší to zasadit semínko a čekat na to, co z něho vyroste. A já musím říct, že jsem tu mrkev vypěstovala.
0: Přinesla jste ji Janu Krausovi?
1: Ne, to bohužel jsme se už nepotkali potom, ale nevím, že ho tak vždycky zajímají takovýhle víceméně jednoduché jakoby věci, které člověk má v životě rád a on do toho tak hezky jako rejpe samozřejmě, že on si přece tu mrkev koupí, ale já jsem prostě ve věku, kdy mě chybí nějaká manuální práce, já se potřebuju nějak zabavit a teď, když tu možnost mám, tak opravdu ta mrkev, když vyrostla a já jsem ji vytáhla ze země a omila jsem ji a zakousla se do ní, no to je nepopsatelný zážitek. Potom, když jsem sebrala hrášek, když jahody tam byly, no tak to byla úroda. A já jsem si říkala, to je neuvěřitelný.
0: Tradiční štafeta otázek, která bývá vždycky v Záletech na konci. Minulé to se mnou byla Uršula Kluková a tady je její otázka.
2: Já jsem teď úplně z toho taková rozčilená, co jsem zaslechla ve zprávách. A to sice, že ten medvěd, který nás tady navštívil, takže tady tropí plechu, že tady zadávil dokonce nějaký ovečky a že prostě tady něco sežral, snad nějaký med někde včelám a rozbil včelíny a já nevím co. A co teda s takovým medvědem, já si myslím, že bychom si měli s tím medvědem poradit nějak, když chceme lítat do vesmíru, když chceme osidlovat jiný planety a troufneme si na takovéhle věci a neporadíme si s jedním medvědem. Já bych sem chtěla vědět názor, bych chtěla slyšet na tohleto.
1: No tak já samozřejmě také nesouhlasím se zastřelením medvěda, protože mám pocit, že ta příroda naše se nějakým způsobem zrevitalizovala. Nakonec najednou se sem vrací zvířata, jako jsou vlci a medvědi. A my jsme přece jenom inteligentní lidi, kteří by měli přijít na způsob, abychom začali žít s těmi zvířaty po našem boku. Samozřejmě je to smutný, já ty lidi chápu, že mají jako strach, že vám někdo zabije ovce, že vám zničí včelí úl, že vám zničí úrodu, máte strach jít do lesa, ale je potřeba dát tomu medvědu najevo taky, že se ho nebojíte. A jakmile mu to dáte najevo, tak on se nepřiblíží k tomu jako obydlí. Takže já bytostně nesouhlasím se zastřelením medvěda. Nesouhlasím ani s tím, aby ho vzali do zoologické zahrady, protože když je to divoký zvíře, tak co by tak v zoologické jako zahradě dělalo. Takže já spíš apeluju na to, aby dali lidi hlavy dohromady a vymysleli něco, co by vlastně pomohlo jim se s tím medvědem zžít.
0: Příští neděli herecká série Slavných východočechů pokračuje. Těším se na Jaroslava Plesla. Máte možnost se ho zeptat na cokoliv.
1: Jenom. Ježíš, Jarouška. Tak no. Jaroušku, já bych se tě ráda zeptala, jestli už jsi přišel na to, který hrad nebo zámek si v Čechách nebo na Moravě ještě nenavštívil.
0: Budu ráda tlumočit tuhle otázku. Pustíme si ji v příštích Záletech, kdy tu se mnou Jaroslav Plesl bude. Já se těším, že se nás zase v neděli v 9 hodin dopoledne naladíte. Jenom vám děkuju za to dnešní velmi milé setkání.
1: Já děkuju vám za pozvání.
0: Mě to dělá obrovskou radost potkávat se s lidmi jako vy. A mimochodem musím podotknout, že za to setkání dneska děkujeme Ivance Frémutové, která vám nedala pokoje.
1: Ano,
0: a
1: nedala.
0: Hledali jste termín, abychom se tady v Záletech mohli potkat. Tak milé dámy, oběma vám moc krát děkuji.
1: A já děkuji vám a hezké Vánoce.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné pohodové ráno s datem 6. října. Astronomicky už je sice pozdě, ale stále si během dne užíváme babí léto a stejné to bude i dnes. No a když už mluvím o těch ročních období, všechny čtyři normálně prožíváme jeden celý rok, ale moje kolegyně, moderátorka a také zpěvačka Jana Chládková je vtěsná do jediného koncertního večera. Už zítra jí čeká premiérový koncert nazvaný Čtyři roční období Jany Chládkové. Jaký bude? Na to se Jany zeptám už za pár minut.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Jsou písničky, které nám připomenou léto, jiné mají v sobě trochu podzimu a některé nás dokážou vrátit o spoustu let zpátky. Moderátorka Pohody je moje oblíbená kolegyně, ale také zpěvačka Jana Chládková. Z nich zítra při svém koncertě v Semaforu poskládá celý jeden rok. Svoje čtyřroční období. Na co se mohou fanoušci těšit, tak o tom si budeme povídat v následujících minutách. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno i o tobě, děkuji za krásný úvod a samozřejmě i všem posluchačům Pohody.
2: Koncert je už zítra, tak jaké je tvoje aktuální nastavení? Už se hlavně těšíš nebo ještě v hlavě očkrtáváš, co všechno musí být do zítřka hotové?
3: Jo, hlavy očkrtávám samozřejmě, ale už se i těším. Těším se moc a taky se i trochu nebojím, ale samozřejmě taková zodpovědnost. Protože tam přijde hodně mých přátel, rodina, muzikanti, mý doktoři, právníci, no prostě celá skvadra lidí, kteří si koupili lístky a hlásili mi to a tak je to taková velká zodpovědnost.
2: Ty vlastně máš zítra premiéru nového koncertního programu nazvaného Čtyři období Jany Chládkové. Jak vznikl nápad právě na tenhle ten koncept?
3: Představ si, Ivčo, že mi tohle vnukla ten název Maruška Formáčková, taky jedna z nás moderátorů, jestli to takhle mohu říct, Českého rozhlasu Pohoda. A protože já jsem přemýšlela, jak nazvat vůbec nějaký ten program. A ona říká, hele Jani, to by se k tobě hodilo a můžeš to dělat každý 3 měsíce a bude to fajn, 4 roční období. A mně se to zalíbilo a říká, máš pravdu, no prostě Maruška. Takže takhle vznikl tento název.
2: No a znamená to tedy, když se bude koncert konat v Semaforu 7. října, že půjde o nějaké podzimní pásmo, nebo si to pojala přeci jenom trošku jinak?
3: Jinak, ten, protože to je první koncert, tak je takový opravdu jako větší. Pozvala jsem si tam hosty, což potom se určitě k tomu dostaneme. A to asi nebude takhle pokaždé. Takže nemůžu to nazvat podzimním pásmem, ale spíš takovou retrospektivou těch let, co jsem se věnovala zpívání a muzice a jací hosté, které posluchači znají, mým životem prošli. Někteří tam bohužel už být nemohou, jo, což je mi moc líto a ty pozdravím do nebe. Ale pak jich je spousta, kteří jsou a na to se těším.
2: Tak pojďme tedy se na tu plejádu hostů, které jsi pozvala podívat a pojďme je představit.
3: Tak tím prvním chronologicky bude Dalibor Janda, protože když jsem přišla v 25 do Prahy zpívat, tak přišel do baru, kde jsem tehdy zpívala, než jsme odjeli s kapelou do Norska a říkal, až tě to přestane bavit, tak mi zavolej a bude zpívat v mém koncertním programu. Tak za 2,5 roku jsem mu skutečně zavolala a protože v tu dobu neměl skutečně zpěvačku ve svém programu, tak jsem začala zpívat s kapelou Prototyp a s Daliborem. Takže to bude jako takový první můj host. Potom jeho dcera Jiřinka, protože já jsem se postupem času seznámila s celou jeho rodinou, s jeho manželkou, s dětmi a vlastně já jí říkám Jiřinka, což ona šílí, protože dneska už je to dospělá žena a já jí sám o 4 let, tak pro mě bude pořád Jiřinka. Tak tam budu mít Marušku Formáčkovou, protože to bylo přesně v té samé době, kdy jsem potkala Dalibora, tak jsem zaznamenala, že existuje Marie Formáčková a od té doby vlastně se s Maruškou známe a ten život nás společně provází. Taky jsme měli moc rádi obě Ivon Přenosilovou, se kterou já jsem měla pořád 2 na 1 a Maruška nás fandila a taky jsme s Ivonou prožili i poslední Vánoce, jo. Takže nás spojí spousta jako společných zážitků, nejenom těch pracovních, ale i těch osobních. Dalším mým hostem bude Pepa Zoch, protože s tím jsem se seznámila pravda pozdě, až když jsem začala moderovat na jedné soukromé televizi. A tam jsem ho potkala, protože má Pepa taky své rádio a hraje mě tam a je mým příznivcem, tak já vždycky říkám, že by si přátelé měli pomáhat, jo? Nebo prostě i ty lidi z branže by si měli pomáhat, tak by to mělo být. Dalším hostem bude Uršula Kluková, protože s tou nás spojí opravdu přátelství, já ji mám moc ráda a máme i společný zase program, takže doufám, přijde celá její rodina, její syn, její prostě jako neteř a jako Uršula je fakt skvělá, já ji mám moc ráda. No a posledním tím hostem bude Bohuš Matuš, s tím se znám nejkratší dobu, tedy osobně, myslím, jak se známe dlouho, ale tak nějak, že jsme navázali spolupráci, máme spolu duet, který tam zaspíváme úplně poprvé z premiéře, tak se na to moc těším. No a uvádět mi to budou mý kolegové, se kterými spolupracuju v rozhlase, Patrik Rozehnala, Alex Minářová. A já si to ale budu uvádět jako ty jednotlivé hosty sama. Mm-hmm. Oni budou takový průvodci, když by spadl řemen, jak se říká. ale já si ty své hosty, protože ty mé vzpomínky samozřejmě oni neznají, to musím říkat já sama. Takže na to se opravdu těším.
2: No, já si to tak jako představuji, že to bude večer plný muziky, ale právě také vzpomínání a příběhů, takže se rozhodně, milí posluchači, pokud máte v plánu vyrazit na ten koncert Jany Chládkové, máte na co těšit. Já ti popřeji, ať to všechno klapne, ať ta čtyřiroční období od premiéru je opravdu, jak se patří a díky za to, že jsi dnes udělala čas a budu se těšit zase někdy v éteru Pohody takhle hezky společně naslyšenou.
3: Já děkuji za pozvání a naslyšenou a s některými naviděnou.
2: Říká kolegyně moderátorka a zpěvačka Jana Chládková, která byla naší dnešní pohodářkou.

0: prosil, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já tu přeju zase leďba, tyjo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já tu přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy

Takřka 19 minut už posloucháte úterní pohodové ráno. A jestli jste jako já milovníci čokolády, pak byste rozhodně neměli chybět na dalším ročníku jejího festivalu v Kutné Hoře. Připraveno je 6 desítek akcí a výrobky 12 českých čokoládoven. Festival Čokoládová republika se bude konat od 23. do 25. října na 20 místech Kutné Hory. Třetí ročník přehlídky propojí českou řemeslnou čokoládu, mimo jiné také s indonéskou kulturou. V asijské sekci nabídne degustaci čokolád z tohoto světadílu, cestovatelskou přednášku o bizarních pokrmech jihovýchodní Asie i ukázku balijských tradičních oděvů, tanců a sladkých specialit. Festivalem ožije například Dačického dům, Spolkový dům, kostel svatého Jana Nepomuckého, štábní domek v galerii Středočeského kraje anebo muzeum čokolády. Zapojí se ale také další historické prostory, kavárny a restaurace. Přehlídka se zaměří na takzvané bean to bar čokolády, které u producentů vznikají ručně, a to už od zpracování kakaových bobů až po tabulku. Na programu budou také přednášky, čokoládové párování s nápoji a jídlem a zábava pro děti. No a pokud tam dorazíte, tak si budete moci vyzkoušet třeba výrobu zmrzliny a čokoládového moučníku brownie. Takže jestli si na čokoládě rádi pochutnáváte, naplánujte si víkend od 23. října návštěvu Kutné Hory.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Pohodové ráno je přesně ve své polovině, no a to je znamení, že už bychom měli být ve spojení s meteorologem České televize. My samozřejmě ve spojení jsme, konkrétně s Michalem Žákem. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju.
1: Říkáme krásné ráno, ale nakolik krásné, Michale, teďka v Česku je?
2: Já myslím, že na většině území je opravdu krásné, protože těch mlh se nakonec vytvořilo poměrně málo. Takže na většině území jsme mohli sledovat nádherný východ slunce při jasném nebo skoro jasném nebi.
1: No a jak to bude pokračovat během dne?
2: Během dne to bude taky, věřím, krásné, protože ty ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost se během dopoledne rozpustí a pak bude všude jasno nebo skoro jasno, jinými slovy opravdu slunečno. Až večer po západu slunce začne v jihozápadní polovině Čech oblaků postupně přibývat. Odpoledne bude teplo, maxima vystoupí na 18 až 23 stupně, no a na horách v 1000 metrech bude kolem 16 a k tomu bude foukat pouze slabý proměnlivý vítr.
1: Evidentně se stran počasí máme na co těšit. To byl meteorolog České televize Michal Žák a předpověď počasí. Děkujeme za ni. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Krásné úterý a naslyšenou.

0: Není moc rostlin, kterým se daří i za polárním kruhem. Jsou to třeba brusinky, které dobře snáší mráz. No a jak tahle odolná rostlina pomáhá utužit naše zdraví, to přiblíží v bylinkové lékárně Eva Bucharová.
1: U nás se brusinky ve volné přírodě vyskytují málo. Spíš jste si v posledních letech oblíbili pěstování nejrůznějších druhů brusinek. Plody jsou sladší než ty plané. Z brusinek se vyrábí marmeláda, sirup, šťáva i víno. Mají kyselou a lehce nahořklou chuť. Prášek ze sušených plodů se dokonce používal jako dezinfekce. V lidovém léčitelství se brusinka přidává do čajových směsí. Ty pročišťují organismus a co je nejznámější, ulevují při problémech s močovými cestami. Brusinka obsahuje vitamíny A, E, C, vápník, železo a draslík. Bohatá je ale hlavně na hořčík. Plody, ale i listy obsahují v sobě látky, které zabraňují usazování bakterií na sliznicích. Tak, pojďme si dneska připravit třeba brusinkový sirup. Budeme potřebovat kilo brusinek a kilo cukru. Brusinky promixujte s cukrem a nechte stát 24 hodin v chladu. Pak přilejte čtvrt litru vody, přiveďte k varu a vařte 5 minut nebo i trochu déle. Prostě dokud sirup nemá požadovanou hustotu. Horký sirup přeceďte a naplňte lahve.
0: A já ještě doplním, že dlouhodobé užívání brusinek zatěžuje játra. Tak to s případnou brusinkovou kůrou zase moc nepřehánějte.

nosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám,

8:42, to je aktuální čas a vy posloucháte úterní pohodové ráno. 45 let. Právě od tohoto věku by měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny ale tuto možnost prevence rakoviny prsu využívají. Lékaři na to upozorňují u příležitosti osvětové kampaně Růžový říjen. Víc řekneme v pohodovém ránu, už po písničce.

0: Začal růžový říjen. Žena připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
6: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 ze předu a z boku.
5: Je to všechno. A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
7: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
7: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně 1/3 pracovišť u nás.
7: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný, celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
7: Takže já jdu pro pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
8: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.

Skvělá muzika. Teď poslední minuty v podání Věry Špinarové. To neodmyslitelně patří k pohodovému ránu a k pohodě jako takové. Udělá vám radost třeba ještě Milan Drobný nebo Hanka Zagorová. No a po 9. hodině tandem Honze Rosáka z roku 2012. Tehdy pozvání přijala herečka Zdena Herfortová. Já vám přeji krásné úterý, užijte si babí léto a budu se na vás těšit na pohodě. Zase naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den a pěknou chvilku u rádia vám i dnes přeje z Tandemu Jan Rosák. O tu hezkou chvíli se dnes spolu se mnou samozřejmě postará i můj dnešní host. Známý z divadla, rozhlasu i televize. Například jako Vladinku Šiktancovou z Četnických humoresek, Cecílii Valšíkovou z Ordinace v Růžové zahradě, jako hodnou babičku z pohádek, nebo jako protřelou Luizu de Istangua z divadelní hry Brouk v hlavě. To všechno je slavná česká herečka, která ovšem celý život zůstává víceméně věrná rodnému Brnu, paní Zdena Herfortová. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už za chvilku si začneme s paní Zdenou povídat třeba i o tom, že málo scházelo a Brno nemuselo mít hereckou hvězdu, nýbrž přírodní vědmu. Ale s tím povídáním začneme jako vždycky až po první písničce.
0: Tandem Jana Rosáka. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zdena Herfortová je hostem dnešního tandemu. Paní Zdeno, já mám radost, že jsme konečně vás ulovili do našeho tandemu a mám radost taky z toho, že já jako rodilý Moravák taky můžu konstatovat, že jste opravdu stále věrná Brnu, i když to zase není až tak úplně pravda.
2: Není to tak úplně pravda. Jsem věrná a jsem věrná svým způsobem i Praze. Takhle, já jsem kdysi psala, že to je takový zvláštní moje dvojče. Ta Praha, protože já s ní vlastně komunikuju od svých, no, tatínek se odstěhoval do Prahy, když mě bylo 6 a od té doby jsme nějak komunikovali stále přes Prahu, rodinu jsem tady měl a tak dále.
1: Ale narozena jste v Brně.
2: Určitě.
1: A tam jste strávila v podstatě rané mládí a vůbec kus života, že jo?
2: Určitě, no, ještě ho strávím.
1: No jasně, no. Tak řekněte, jaký bylo vaše dětství? Protože o tom se nikdy zase člověk tolik nedočte.
2: No, já nevím, jak vám to mám říct, že já jsem se narodila v roce 45, to je úžasný, protože já jsem na to pyšná, maminka byla statečná, narodila jsem se v posteli v Brně, no a...
1: Čili máte svůj rodný dům?
2: Ne, nemám svůj rodný dům, to bylo v domě, v nějakém domě, ale v posteli...
1: Rodnej činžák máte.
2: Ano, asi tak. Ale v každém případě maminka byla statečná, no a pak musela být ještě statečnější, protože vlastně po té válce nikde nic moc nebylo, že? Takže, a my jsme byli velmi chudí. A tatínek, který prostě se odstěhoval do Prahy, protože se v mých 5 letech s maminkou rozvedl a začal žít tady. On hrál celý život v orchestru Karla Vlacha, potom dirigoval v Karlíně a tak dál, tak dál. My jsme se stále stýkali celý život jako s tatínkem, to všechno bylo v pořádku, ale to dětství bylo chudý a velmi těžký, si myslím.
1: A nechyběl vám tatínek v tom dětství?
2: Takhle? Vždycky mě chyběl tatínek. Už potom, když tatínek říkal, ale já jsem přece tvůj tatínek, ale vždycky mě chyběl. Tatínek vždycky chybí, když se rozvedou.
1: Chybí třeba jako takový ten vzor a předobraz, že jo?
2: No pozor, já jsem ho jako vzor vždycky měla. Jako on byl pro mě takovým zaprvé muzikant, že? Čili já jsem trošku taková muzikantská liduška. A to jako, já jsem chodila na jeho koncerty, když ještě prostě chladil s paní Simonovou a tak dál, tak ještě se nosili takový ty sukně drátěný, takový, víte, takový ty...
1: Ty široký, krásný,
2: jo. Oni vypadali tak nádherně a ty koncerty byly tak báječný. Takže já jsem byla na tatínka velmi pyšná. Ale to dětství, když se na to ptáme, nebylo opravdu... Víte, já jsem pořád hledala, jako kdyby lidi, pořád, jo, pořád, jako kdyby... Ono to bylo smutný, že? A já jsem pořád hledala něco, co, přes co bych já se vlastně k něčemu dostala, co by mě strašně zajímalo. No až jsem dospěla prakticky k divadlu. No.
1: A kdo vám dal takový jako impuls? Protože většinou, jak si člověk musí na to divadlo někde narazit. A buď to sám si to nějak zprostředkuje, anebo mu to někdo tak jak si doručí. Třeba ho pozve do divadla, tam přijdete, jste celá omámená z toho.
2: Víte, já někdy nemám ráda, když se říká, že život je jen náhoda, ale já si myslím, že je to hezky básnicky řečeno. Takže život si myslím, že je svým způsobem velká náhoda a tou náhodou jsem se dostala ve 13 letech v takové malé tělocvičně v Brně, kde jsem chodila na základní školu, nám promítali sovětský film Karnevalová noc. Ludmila Gurčenková. A ona vám tam měla kytaru, ona zpívala, ona byla nádherná, ona byla báječná, já mě hořely uši, tváře, já jsem byla na to malinký plátínko, jak jsme se tak dívali, tak já jsem se na ní tak dívala, říkala jsem si, ano, tak tohle bych chtěla dělat. Jak bych se k tomu dostala, no to mě vůbec ani nenapadlo, ale jenom jsem věděla, že tohle

0: Tandem glosuje.
1: Bývaly doby, kdy všichni herci z celé republiky vzhlíželi ku Praze jako k metce, do které by se rádi dostali, aby konečně prorazili, aby taky byli vidět v televizi a podobně a tak. Ale dneska je téměř podobné roli Brno, protože Brno se divadelně velice etablovalo a zvedlo. Ani nevím, od které doby to je, ale dneska už Brno v divadle znamená strašně moc. Jsou tam skvělé inscenace, na které se jezdí dívat celá republika, jsou tam vynikající herci, jsou tam i scény skvělé, jaksi i dobře vybavené. Mám pravdu, že to...
2: Máte pravdu a moc hezky to říkáte a i na to já jsem taky samozřejmě pyšná, protože vlastně já jsem začínala v Brně v Mahenově divadle. Tam jsem byla skoro čtvrt století a pak jsem přišla do Městského divadla Brno k panu Mošovi, protože on mě tam nalákal jako na muzikály, ale já jsem tam hrála úplně ještě jiné věci a tak dál. K tomu se možná dostaneme, k Alžbětě a tak dál.
1: Ty muzikály, to byla ta Gurčenková tenkrát s tou kytarou, že jo?
2: Víte, já jsem k těm muzikálům strašně tíhla. Tedy tenkrát samozřejmě k hudebnímu divadlu, jo. Hudební divadlo je vůbec, prostě si myslím, že velmi krásná, jak se dlouho táhnoucí se nit vlastně od vzniku vůbec divadla.
1: Samozřejmě, ale muzikál fidlovačka, že
2: ano, ano,
1: zpíval,
2: ano,
1: hrál,
2: ano, ale muzikál je zase, je trošku jiný gen, jo, to je americký gen, to vznikalo na hospodách, že v hospodách, tak jako kankán, všechno dohromady, prostě takováhle, jako úplně jiná skládačka hudební. No a tak samozřejmě v Brně je strašná spousta divadel, síť veliká. Brno vůbec je líheň jako divadelní, zajímavá velmi. Ale samozřejmě je to zase, jako kdyby trošku, já to teď řeknu, možná docela přesně, ale je to malinko jiná republika divadelní než Praha. Trošku.
1: A v čem?
2: Já vám nevím, v čem to je. Je to samozřejmě asi dáno lokalitou i prostě jaksi prací v divadle, nebo já nevím, jak vám to mám říct. To samozřejmě herectví je dobrý a špatný, to je jasný. Ale jak si to téma, jak ho udělat, nebo jakým způsobem do toho vniknout, do toho tématu, do té metafyziky divadelní, je to trošku jako kdyby posunutý. To je asi tak, jako když by někdo řekl, máte rádi italské divadlo nebo německé divadlo, jo? Já nemám ráda tohleto jako hraničení, ale je pravda, něco na tom je. Někdo má rád spíš jako kdyby třeba německé divadlo a někdo má spíš rád to divadlo od slova dívat se třeba to italské divadlo.
1: Takové uvolněnější.
2: Ano, ano, ano. Dejme tomu. Ano, ano. Jo?
1: Já si myslím, že to už možná vychází, možná budete nesouhlasit, ale já to tak vidím trošku už z toho hereckého školství. JAMU je trošičku jiná než DAMU, ale podívejte se, jací skvělí herci vyšli z JAMU, kteří potom ovládli i pražská divadla, já nevím, Jirka Bartoška, Hezmánek, Mrkvička.
2: Menšík,
1: nebo...
2: Pan Sommer, a to bychom jich ještě je...
1: Šmáňa Zedníček,
2: no,
1: že jo?
2: Ano.
1: No, Švandová, že jo? Vy. Tak máte, je to tak, víte, že
2: ano,
1: i to
2: samozřejmě,
1: školství
2: no,
1: je
2: ne, samozřejmě je, ale jako ta Praha vždycky byla jaksi metou a jaksi takovým horizontem, který, po kterým jako spousta lidí toužila. Já si myslím ale, že herci dneska jsou svým způsobem taky někteří spokojení na oblasti. Oblast nebyla vždycky taková, jako je dnes, ale ta Praha je prostě Praha, to máte marné.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, slavná herečka paní Zdena Herfortová, získala své první angažmá hned po absolutoriu Brněnské jamu v Mahenově činohře ve Státním divadle v Brně. Potom jste se stala členkou Městského divadla Brno a tam jste teď v současné době v angažmá?
2: Ano.
1: Ano, ale s tím, že samozřejmě si občas taky zaskočíte třeba do nějakého jiného divadla. V současné době zrovna hrajete třeba na scéně divadla Metro.
2: Ano, v adaptaci Gustava Skály Drahé tety a já.
1: Ten film Drahé tety a já si určitě naši ctění diváci vybaví. Tam bylo takové skvělé obsazení. Tam byla paní Golová, paní Svobodová.
2: Ano, paní Anžurová,
1: Jirka Hrzán.
2: Ano.
1: A já si pamatuju, že tam hrál taky, a to teda opravdu nevím, jestli o tom víte. Vy teď hrajete v tom Metru třeba s Matějem Merunkou.
2: Ano.
1: A víte, že jeho dědeček hrál tehdy v tom filmu?
2: Nevím,
1: no,
2: ale to
1: Koutný,
2: Matěj nikdy...
1: Jirka Koutný tam hrál samozřejmě, ano.
2: No
1: ano.
2: To je úžasný, tak tomu nevynadám, proč mi to neřekl.
1: To vám samozřejmě měl říct. My se možná, myslím si, že se k tomu určitě dostaneme, k Drahým tetám a já, ale já bych chtěl taky ještě trošičku probrat vaše role v Brně, protože vy máte za sebou úžasnou škálu. Některé byly jaksi takové, že na ně do dneška Brno nemůže zapomenout, a za jednu z rolí jste dokonce dostala Itálii.
2: Ano, za Alžbětu Anglickou.
1: Ano, ano, ano, ano. Dá se říct, že té Alžběty si tak jaksi nejvíc ceníte? A nebo byly i třeba některé role, které vám víc zůstaly pod kůží?
2: Víte, já neustále říkám a musím tu pravdu říkat, ona je to pravda a já jsem za ní strašně divadelnímu Pánu Bohu vděčná. Já jsem šťastná herečka, protože já jsem opravdu odehrála tolik jako stěžejních od Roma a Julie přes Dostojevský, Čechovi, nebudu to ani jmenovat, protože opravdu to byla jedna krásná role za druhou a ta Alžběta byla takový zvláštní můj jako kdyby vrchol. Těch vrcholů, když to tak trošku vezmeme, jsem měla taky zaplať pámbu jako hodně. Ale ta Alžběta byla pro mě strašně krásná. Ona byla najednou jako objevená trošku, byl to rok 95, takže tady ještě tolik Alžbět nebylo, ale cítím jenom říct, že to byly vlastně dva scénáře veliký. To nebyla jako jedna hra, to byly prakticky jako kdyby dvě hry málem dohromady, ale krásně to bylo pak všechno tak jako uděláno, aby prostě ta Alžběta vlastně, která nesejde z jeviště, byla zajímavá od začátku až do konce.
1: Říká si herečka v tu chvíli, kdy dohraje takové představení, tak tohle to je opravdu věc, která si myslím, že je výborná a že se mi opravdu daří. A těším se na další představení. Tohle to je představení, na které jsem dlouho čekala a role, na kterou jsem čekala. Jsou takové chvíle? Byla tohle to zrovna?
2: Ano, byla to jedna z těch, jenomže ona byla i fyzicky strašně náročná. Já jsem tam měla obrovitánský z těch neuvěřitelných kostýmů, který se vymysleli, že...
1: Mimochodem musí být hrozně těžký.
2: Jako. Těžký byli a ke všemu Honza Dušek jako výtvarník mě dal, protože já jsem malá, že? Tak a Alžběta byla takový věšák veliký, tak on mě dal tě takový jako koturny. Malý, zlatý, no malý, no velký.
1: To
2: asi 10 cm.
1: Našim posluchačům, kteří nevidí, co jsou koturny, to jsou boty na vysokým.
2: Na vysokým, ale ne na vysokým podpadku, oni mají celou tu plochu.
1: Takovou podezdívku.
2: Podezdívku, ano, přesně tak, asi 10 cm. A Zdeněk Černín tenkrát, jako to považoval, to byl režisér Alžběty Anglické, tak on to považoval za samozřejmě, ne, že já to zvládnu i v tom chodit, i se v tom převlíkat. A ty převlíky byly, teda vám řeknu, tak krutý. To muselo být všechno, jak stroj, jako hodinky všechno uděláno. Já dokonce myslím, že v jednom takovém, jako kdyby filmu o mně ještě před tady tou Itálií byl ten jeden převlek jako kdyby nafilmován, jo. A můžu vám říct, že doteď, kdybych se na to dívala, se na to nedívám samozřejmě, ale kdybych se na to dívala, tak si myslím, že jsem to snad nikdy nemohla takhle udělat. To byly strašně velký převlky. S těma korálama, s těma parukama, no prostě všechny, s límcem, který se nasazoval tak, že tam byly takový dvě, jako kdyby žebra, který se mě museli nasadit na záda, aby ten velký stuartovský límec, aby vynikl. No.
1: Kdyby někdo se tak měl příležitost podívat do zákulisí, třeba při představení Alžběty, tak by viděl ty převleky, které tam Zdena Herfortová prožívá, tak by měl pocit, že zažívá něco jako dobře připravenou vojenskou akci, protože tam všechno musí navazovat na sebe, garderobiérky, potom samozřejmě maskérky.
2: Říkáte to hezky, já bych to, ano, samozřejmě, tedy hrála.
1: Vojenská akce.
2: Hrála vojenská akce, nebo převlíkání, já nevím, aut na F1.
1: F1, ano, přesně tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když se tak člověk probírá hereckými příležitostmi a samozřejmě úspěchy z Denny Herfordové, tak narazím určitě i na spoustu televizních rolí. Myslím si, že televize k vám byla mnohem vlídnější než film třeba, víte?
2: Ano, byla. Víte, k tomu filmu to je zvláštní. V roce 68 jsem udělala, tak dneska se tomu říká samozřejmě casting a tenkrát jako zkoušky, na film, který měl režírovat pan Helge. Byl to jeden z prvních filmů, který jsem udělala zkoušky, všechno už jsme byli připraveni a mělo se začít točit nějak v září 68 a všechno to šlo pryč. Všechno prostě, rok mě pan Helge přemlouval, abych si nechala dlouhé své blonděté vlasy a za rok se to muselo celý prostě jako vlastně
1: odpískat.
2: Projektu absolutně odpískat.
1: No, tak ale...
2: Takže to byl film trošku jako já, ne, že bych nenatočila nějaké filmy, ale je pravda, že televize ke mně byla velmi štědrá.
1: V tom filmu jsem našel pár příležitostí Podzimní návalet a předtím třeba Třetí skoba pro kocoura.
2: Ne,
1: no
2: ne.
1: To ani nevíte?
2: Ne.
1: Mám to tady uvedeno, ale já bych řekl, že ty televizní věci jsou mnohem zásadnější, protože třeba takové četnické humorisky našim posluchačům a potažmo samozřejmě divákům televize určitě jaksi znějí velmi, velmi známou notou.
2: Ano, tak.
1: A myslím si, že ty vás docela vzali.
2: Ty mě opravdu vzali, no. Protože to bylo krásné natáčení, hlavně s panem Moskalikem a vůbec celou tou pátračkou. Prostě to, jako to se o tom těžko dá jinak vykládat než v superlativech. Všechno bylo připravené. Měli jsme se tam, jako kdybych řekla, rádi všichni, tak nějak. Jo, rádi jsme se vídávali. Není to takový to natáčení, kdy přijdete a rychle jdete někam a rychle to a rychle tam. My jsme spolu mluvívali, že jo, i takových věcí, o kterých se prostě normálně při natáčení třeba nedozvíte, nemůžete, no prostě bylo to báječný.
1: Vás samozřejmě diváci znají v celé republice, ale myslím si, že četnické humoristky dali příležitost i spoustě brněnských herců, kteří do té doby zase až tak slavní nebyli, ale humorsky je proslavili.
2: Ano.
1: Třeba Erika Parduse nebo
2: pana Junáka,
1: že jo? Ano, ano. Určitě.
2: A další určitě.
1: Tak to si myslím, že určitě bylo taky jaksi ku prospěchu věci a bylo to prima.
2: Úžasný, samozřejmě. No. Já opravdu o tom můžu mluvit jenom v superlativech a všichni se mě na to doposavat ptají a všichni říkají, a kdy to budete točit? Já jsem říkala, ne, kasárna jsou zbouraná, takže už se točit nic nebude. Kasárna vám zbourali.
1: To
2: jsme, jak jsme tam točili, prostě už není, už je tam jenom takovej vzduchový koridor.
1: No, tak zůstane to jako tady opravdu velice hezký pomník, jaksi herectví i brněnského. Ale pozor, vám dal třeba v poslední době, to je relativní, velice hezkou příležitost Viktor Polesný, víte?
2: Ano, jmenovalo se to Sama v čase normálnosti. Vlastně se pojednávalo o let ta 70 až 80, takhle v tom rozmezí to bylo, kdy třeba já na ta léta vzpomínám strašně nerada a nebýt toho, že jsme s Nelou Boudovou a s celým tím štábem, s Viktorem Polesným a tak dál byli jako fajn a taky jsme se vydávali rádi, tak přece jenom ta léta byla mrazivá. Byla ta taková zvláštní šedivá klec, divná a jako, já jsem si myslela, že na to třeba člověk jako zapomene.
1: A bylo to i v divadle takhle cítit?
2: Jako? Bylo to v divadle cítit, jo. To bylo cítit jako kdyby všude, ale samozřejmě člověk to díky někdo, jako díky létům třeba řekl, ne, to tenkrát já jsem to tak jako necítil, já jsem to tenkrát cítila hrozně zlé, mně jako bylo těch 25, 26 až těch 30 a pořád jsem měla pocit klece, jako zoufalý klece, takový šedivý, průměrný, divný klece a samozřejmě ta neinformovanost vůbec celého světa mě strašně třeba trápila.
1: A šahla na vás tahle ta léta i při tom natáčení trošku, jako cítila jste to?
2: Ano, šáhla. No. A můžu vám říct, že jsem byla hrozně nešťastná, když přišlo ČTčko a chtěli najednou, abych něco o tom vykládala třeba. A já bych mohla akorát říct, víte, mě tady strašně dobře s některými lidmi, je to úžasný, herci jsou báječní, režisér je úžasný, všechno. A mě je nějak divně smutno.
1: No tak víte co, tak už nebudeme ty léta přivolávat ani tím, že bychom si o nich povídali.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že dneska už je celkem normální, že herec, samozřejmě i herečka, když si tak povídám tady s paní Zdenou Herfortovou, tak se to týká jí samozřejmě, už není vázán jenom angažmá jaksi v jednom divadle, to dřív bylo v podstatě považováno skoro za zradu, když člověk si zahrál někde jinde,
2: ano.
1: Ale dneska vy můžete už hostovat v podstatě kdekoliv, hostujete nejenom v Praze, v divadle Metro, tam už jste si zahrála několik věcí, ale třeba i v Bratislavě, víte?
2: Ano, já samozřejmě také hraju v divadle Bolka Polívky, hrajeme Garderoběra a byl to takový česko-slovenský projekt vlastně a hráli jsme to chvíli v Bratislavě i v Brně, pak se to nějak jako přerušilo a dneska to znovu hrajeme v Bratislavě i v Brně. Emilie Vašářová byla s námi celou dobu, Jitka Čvančarová, teď ne, má miminko, tak Jana Plotková, pan Lasica, Bolek, takže my jsme tam a taky si myslím, že jsem měla na ně obrovitánský štěstí, že prostě to byl zvláštní spolek a panu Romanovi Polákovi se podařilo spojit takový zvláštně těžce spojitelný herecký osobnosti, jo. A to se ukázalo během těch 8 let, že naopak jsme jako výborně spojitelný, ale samozřejmě Garderoběr je taky krásná hra.
1: No samozřejmě, ale když přijedou bratislavští herci do Prahy, tak pražské publikum z nich v podstatě šílí a jsou třeba týden slovenského divadla, v divadle Zabranou je úplně vyprodaný do posledního místečka a stejně tak je to přijetí v té Bratislavě vás jako českých herců spontánní?
2: Podívejte se, samozřejmě jak, kde nebo při jaké hře, ale ten Garderoběr si myslím, že je přijatý velmi, velmi hezky v té Bratislavě, velmi a v Brně samozřejmě taky, ale taky je to rozdíl malinko s publikem, i když jako já teď nemůžu říct, že já třeba strašně miluju smích z Hlediště, to je pro mě tak oblažující věc, to já prostě, to je úplně, mě to nabíjí baterku. A ten smích je v Bratislavě trošku někde jinde a v Brně je taky trošku jako
1: to je
2: někde jinde.
1: To je zajímavé,
2: ale je to tak. A ještě vám chci říct, že prostě ty slovenští herci, já jsem poznala ještě jednoho a to miláček Emil Horvát, dělali jsme spolu na jedné hře, která byla nádherná a jmenovala se Vrátila se jednou v noci, který se tady i hrálo na Vinohradech a i ta slovenská, jak si ten Roman Polák taky je Slovák, že? A i ta slovenská režie je trošku, jako kdyby zaměřila někam jinam, do takového zvláštního, proniká do takových jiných trošku nervových vláken herce.
1: To je zvláštní. Ale ještě jednu kategorii uměleckou vaši bych chtěl rád tady trošičku proluftovat. Vy jste nám tak malinko moderátorům fušovala taky a fušujete občas do řemesla, že jo? Vy jste, dělám si legraci, vy jste moderovala třeba v pořadu Přijďte k nám na večeři anebo při udělení tálie taky.
2: Ano, já teda bych neřekla, že bych vám fušovala, protože já mám velkou úctu tady k této profesi a je to a znovu budu říkat, vždycky to říkám, je to jiná profese než herecká. Opravdu. Je to jiná se vším, všudy, se zázemím, jakýmkoliv, od intelektuálního zázemí přes prostě informace a tak dál. To je zaměřený prostě někam jinam a já si teda té profese nesmírně vážím. A tenkrát, když jsem jako prováděla tálii, tak musím vám říct, že to byl ještě Miláček Rezner na světě, byl tam u toho. A jsou to strašný nervy, to živý vysílání. Všichni to říkají a můžu to potvrdit, je to strašný a obdivuju každého, kdo prostě se tady do tohohle vejde a dokáže i překvapit.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že spousta našich posluchačů ocenila, že se konečně nám povedlo také pozvat a hlavně uskutečnit návštěvu paní Zdeny Herfortové u nás na tandemu, ale v té chvíli jste určitě zatoužili taky paní Herfortovou spatřit na vlastní oči. Takže v čem mají teď příležitost, ať už v Brně nebo v Praze?
2: Tak v Praze například opravdu Drahé tety a já.
1: To je v divadle Metro na Národní.
2: Metro na Národní. Hrála jsem, možná, že to ještě na repertoáru divadla Palas, divadelní komedie, ale s rodinným životem Jitky Čvančarové ta hra zatím byla teda trošku odložena, ale možná, že se zase vrátí.
1: Čili pravděpodobně na Palasu.
2: A potom v Brně bych chtěla třeba pozvat diváky na Mary Poppins, který ovšem to má zvláštní život, tenhle ten úžasný muzikál, který je prostě pro všechny, to je takzvaný rodinný muzikál. A to je pro děti od 4-3 let až po 86 dětí. Ale my to hrajeme v takových zvláštních řetězových představeních a na podzim, protože opravdu jako to naše muzikálové repertoárové divadlo v Městském divadle Brno má svůj vlastní život muzikálový a třeba Mary Poppins opravdu může být až jako kdyby na podzim, protože to je otázka dětí, otázka prostě všeho možného technického zázemí tohohle muzikálu.
1: Musí se na to všechno myslet při nasazování, že?
2: Určitě je to tak, ale protože my těch muzikálů tam máme víc, takže to bych byla ráda, kdyby se prostě, jak se diváci dostali na tento muzikál. No. A jinak tam samozřejmě v divadle v Činohře v Brně je naprosto neuvěřitelný brouk v hlavě, se kterým máme, já tomu říkám, že trošku jsme jak cimrmani, že na to už lidi chodí jak na cimrmany. Je to stále vyprodaný, přestože už to hrajeme skoro 14 let.
1: Fíha. Já vám přeju, aby ta forma vám, paní Herfortová, vydržela pořád, aby přišly nové role, protože váš talent v nich určitě zase zazáří. Zdena Herfortová byla dnes hostem Tandemu a já si toho velice vážím, moc děkuju a přeju všecko dobré.
2: Děkuju vám, hezký den.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Ka bonbonů, co do nosu ti fouknou, okurku kyselou, co vláku plave si, oči všech malířů, co do srdce se kouknou, barvy všech písniček, co řvou jak na lesy. Slovíčka do kafe, o kterých černá sládne, doteky do vína, co na jazyku hladí, tričko z tvých úsměvů, kde každá díra padne, a sbírku všech mých chyb, která tě neodradí. Sbírkou chyb končí recept na šťastnou chvíli a začíná další setkání, ve kterém vám svou sbírku okouzlených slovíček nabízejí k naslechnutí. Všimněte si to krásné slovo. To vám všecko nabízí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Ten novotvar naslechnutí nám, doufám, prominete, protože nahlížet můžeme na rozhlasových vlnách jen díky fantazii. A tu určitě o prázdninách probouzíme častěji než jindy. Zejména když počasí naláká na koupaliště, plníme spolu s ostatními zvědavci prostory hradů, zámků a muzeí. Procházíme sály, kde se na nás ve vitrinkách smějí hrníčky ze vzácného čínského, holandského nebo míšenského a jiného porcelánu a na chodbách nám hrozí ostré hroty rohů a parohů od srnečků přes bůvoly a soby až po nosorožce.
0: A dámy zase zaujme ukázka módy a třeba i vybavení středověké nebo renesanční kuchyně. Pánům poté manželky doporučí hladomornu, ale ti raději hledají inspiraci v mučírně nebo u sbírky zbraní. A po hodině šoupání nohama po parketách v olbřímých papučích obvykle zůstane v hlavách návštěvníků zejména úžasný výhled z okna a ložnice s krátkou postelí a tajnými vrátky, kterými chodil záletný pan baron za svůdnou komornou Eliškou. A z toho je patrno, že víc než starožitné historické sbírky nám imponují příběhy a pocity.
1: No ale přesto je sběratelství vášení nad jiné a díky jí nejsou místnosti zámků a muzeí všední. Jenže sběratelství propadly lidé všech věků, profesí a různého vzdělání, aniž vlastní nějaké sídlo. Existují jako solisté i jako velké sběratelské orchestry v podobě nejrůznějších sdružení. Knihy tvrdí, že sběratelství povznáší ducha, andělskou perutí se dotkne věčnosti, otvírá se jim vznešená cesta do jiných světů, vykonán tím bývá slavný čin, který přináší obdiv, pocty a závist. A sbírá se asi opravdu všechno na světě. Vzpomínám, jak jsme coby kluci sbírali obaly od žiletek. A jaké to bylo vzrušení měnit se spolužáky. Nebo se sbírali obaly na krabičkách od zápalek. A navíc tehdy zápalky ještě opravdu chytaly na první škrtnutí. Ale dodnes existují třeba i úžasní sběratelé podpisů, kteří mají opravdové rarity, podpisy prezidentů, závodníků, herců. No určitě si Luďku také několika sběratelům přispěl.
0: No já jsem si nejdřív myslel, že si z mě dělají lidi legraci, ale pak jsem pochopil, že to skutečně myslí vážně, že chtějí můj podpis. Ale to není tak důležité. Znáš tuhle historku, jak jednou přišla paní Olinka Šajflugová do divadla, tak trochu zvadla. A když jsme se jí ptali, co se stalo, vyprávěla, jak na ní po představení čekal mladíček, hoch jako cumel, a nechal si podepsat 5 fotografií. To se ti tak líbím? Zeptala se. Ale ne, já 4 vaše vyměním za 1 podepsanou od brankáře Pláničky. A o sběratelství její manžel Karel Čapek napsal mnoho krásných vět, ať šlo o kaktusy, jiné kytičky, anebo i o koberce.
1: Ano, ano, čintamani a ptáci. To je důkaz, že ta sběratelská vášeň dokonce vedla někdy až ke zločinu. Ale ty jsi nikdy nic nezbíral, ani jako kluk?
0: A víš, že ne. Já jsem ani na ty hrady a zámky v létě nechodil. My jsme byli pořád někde venku a kamarádili jsme se se sluníčkem. Ale věděli jsme, že tam letí holuby, co letí, jsou pošťáci pana Černýho. Věděli jsme, jaké kdo chová králíky. A ty hrady a zámky jsem si potom později prohlížel spíš z výšky, když jsem nad nima lítal. A znal jsem parky tak, jak je vidí jenom ptáci. A řeknu ti, byla to nádherná úkol na téhle naší krásné zemi.
1: Ale vracím se teď k tomu, že se sbírá úplně všechno. Například skvělý knihkupec Vráťa Ebr vydal stolní kalendář, který je sbírkou mezinárodních dnů. Víme, že existuje Mezinárodní den žen, ale víš, že existuje také Mezinárodní den ztracených žen? A slyšel jsi třeba, jak před natáčením mistr zvuku pan Cílhofer povídal, že zná člověka, který sbírá sáčky pro případ nevolnosti v letadle? Samozřejmě nepoužité. Každá letecká společnost totiž mívala jiné. Ale sbírají se i nehmotné statky. Četl jsem, že jsou lidé, kteří sbírají ozvěny. 2, 3, 5násobné v různých místech světa a platí za to. A já prosím také jednu mám. Na Kampě. Ale tu nevyměním podobně ani jako Jeník svoji Mařenku, ani za milion. Kdybys ovšem chtěl okouzlit nějakou dámu, tak ti ji ze staré známosti půjčím.
0: Až to natočíme, tak si to o to řeknu.
1: Řeknu ti kde. Je, když přecházíš od Trnkova domu, přejdeš můstek a dostaneš se, když jdeš k Förstrovu domu, mezi takový dvě úzký stěny.
0: Ano.
1: Tam zadupeš a tam je zřejmě kanalizace a tam ti to najednou začne takhle rezonovat.
0: Vidíš to.
1: No, tak na to
0: co jsem se tam nachodil, no? Tak to si musím brzo zopakovat.
1: No, tak máš tomu ode mě jako prezent. Tak.
0: Děkuju.
2: Byl jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: Na bránu času klepeme bez ustání. Za límec samoty nevděčně padá sníh. Jste přece uvnitř, dámy mé a páni. Najděte klíče od zámků srdcí svých.
1: Klíče. Já jsem tě ještě ve starém bydlišti v Břevnově našel jednou krabici plnou klíčů. Velkých i malých, každý byl jiný a každý byl vlastně unikátní a zjistil jsem, že to je artefakt. A najednou jsem se přistihl, že přemýšlím, které dveře asi ty klíče odmykaly. A už se mi začaly líhnout v hlavě příběhy. A tak plně chápu lidi, kteří sbírají právě klíče.
0: On už Homer v Odyseji popisuje klíč z bronzu a slonoviny, který opatrovala věrná Penelope. Ale archeologové prý našli v Tébách klíče ještě starší, což znamená, že 300 let před naším letopočtem už klíče byly. A kde je klíč, musel být i zámek. A já jsem jako panovník na jevišti či ve filmu pár historických klíčů opravdu držel v ruce a vím, že to byla umělecká práce. Takový komorní klíč Marie Terezie byl zlacený s očkem zdobeným orlicí a listovým dokola. Vážil skoro 20 deka a komoří ho nosil jako odznak důstojnosti na zlatém řetězu. A když si vybavuji některé staré zámky, tak klobouk dolů před tou kovářskou nebo i řezbářskou prací.
1: No jo. A jak již bylo řečeno, od starých časů se sbírají parohy. To teď nemyslím nějak posměšně. Ale byly využívány k tomu, aby na ně příchozí věšívali své birety. A podívej, tady mám důkaz, že není nic nového, že jsou lidé, kteří sbírají tituly.
0: A ani k tomu nemuseli, jak vidím, studovat nejméně půl roku nějakou univerzitu. Stačilo, aby byli panovníky jako císař František Josef. Když mu chtěli provolat slávu a nic podstatného nevynechat, znělo to asi takhle. Ať je František Josef I., Karel, císař rakouský, apoštolský, král uherský, král český, dalmatský, chorvatský, slavonský, halický, vladimírský a ilerský, jeruzalemský a tak dále a tak dále. A pak přišel na řadu arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, solnohradský, štýrský, korutanský, kraňský, bukovinský, markrabě moravský, dál následovalo 12 vévodů, pak další řada okněžněných hrabat jako takových a končilo to císařským a královským a apoštolským veličenstvem. Bože můj, co já se těch panovníků nahrál. Ale v jednom poznání jsem se utvrdil, že platí stará čínská moudrost. Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí sám nad sebou, je nejmocnější. A navzdory aroganci každé vladařské pýchy platí, že i na té nejvyšší hoře světa trpaslík zůstává trpaslíkem.

trápení. Věčný hřích. Královské žezlo, tatův meč, pohyby, gesta, kroky, řeč. To je jen povrch, já

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mřík,

0: Tak touhle písničkou si mi udělala radost. A myslím si, že Pepiček Kemr měl plné právo ji naspívat. Byl to hluboce věřící člověk a podle toho i žil.
1: Víš, a mě třeba zaujalo teď po té písničce, že jsou třeba lidé, kteří sbírají inzeráty. Teď by mohl být velký inzerát. Hledáme slušné lidi. Svět. Ale jsou inzeráty o těch stručných typů máme vše, a k tomu je název firmy, až po ty upovídané, které popisují všechno, co se v lidském životě změní, když si někdo koupí jejich kvedlačku nebo jen madraci. Přítel Kochánek zaznamenal inzerát, který mám rád. Prodám muže spolu s loveckou a rybářskou výstrojí, jedněmi texaskami, dvěma košilemi, obutím a psem. Výhodou je, že od října do prosince a od dubna do října je velmi málo doma. To prosím podala asi 40-letá žena v jedněch amerických novinách. A okamžitě dostala 60 nabídek. Dlužno dodat, že drtivá většina zájemců měla zájem pouze o toho psa.
0: Počkej, Františku, tyhle ty jsou taky pěkné. Hotel ve Svatém Mořici inzeroval. Náš hotel znají ve světě všichni, kteří hledají pohodlí a samotu. Tisíce samotářů se k nám každoročně sjíždí z celého světa. A nebo jedna pojišťovna tady inzeruje. V pondělí zaplatil jeden náš klient úhradu pojistky. V úterý ho přejelo auto a utrhlo mu ruku. Ve středu jsme mu vyplatili 50 000 dolarů. Proč i vy byste nemohli mít takové štěstí? A tohle bys mohl použít taky. Mladý, dobře vypadající milionář se seznámí s hezkou dívkou, podobnou hrdince z románu George Duponta Na sklonku života. Trik nakladatelí vyšel a román byl v několika dnech vyprodaný.
1: No jo, ale kdy já vezmu takového hrdinu? Mně se líbí třeba tenhle inzerát. Upozorňuji všechny obyvatele, že moje žena obdržela řidičský průkaz. Ale pojďme mezi jiné sběratele. Nikdo nezbírá je inzeráty, ale celé staré noviny. A pyšní se například tím, že vlastní Kramériovi pražské poštovské noviny, kde byly uvedeny příjezdy a odjezdy dostavníků a také různé jiné drobničky. Někdo třeba sbírá hrací karty a někdo nápisy.
0: Nápisy?
1: Nápisy na všem možném, třeba na dečkách. Pamatuji si, jak na jedné dečce mé tety bylo napsáno. Vlídné slovo hubu nespálí. A nebo také nápisy na džbáncích sbírají. Třeba měla jsem dragouna pěkný tváře, on se mi utopil v pivováře. Lístek mi zanechal jenom malej, kytky mi na hrobě pivem zalej. To se mi líbilo. A nebo se sbírají nápisy v knihách a na domech. Já ti mám jeden na domě na Palackého náměstí. Je tam napsáno. Trpělivost vede k cíli, překoná i dlouhou míli. Čili jak vidno, je možné se nad tímhle koníčkem i zamyslet a poučit. A někdo sbírá třeba lidové kroje a je okouzlen názvoslovím, které sebou přinášejí.
0: Což to nás zaujalo, protože mnohdy názvy přežívají ze středověku. Kožichu se někde říká čuba, kápě, neboli kukla, šlojíř, tedy rouška, nebo závoj, kaftan, župan, prsníky nebo punty. To byl živůtek, to je taky krásné slovíčko. Živůtek. Kytle byl kabátec, čechle rubáš, plachetka šátek, škorně boty a škrpály dřeváky. A jestli pak víš, co to bylo záhubí?
1: Nemám tušení. Něco, co mě zahubí?
0: Ne, to byla rouška přes bradu. A kalhotám se říkalo poctivice. A ostatně, kroje to je věda. A dámy s údivem konstatují, jak byly naše prababy šikovné, jak krumplovali a vyšívali. A člověk si vybaví třeba úprkový obraz dívek jdoucích na jarmark.
1: Jarmark, to je také ráj sběratelů. To já vím, že jsou i sběratelé jarmarečních písniček. Ty totiž mnohdy nahrazovali černou kroniku místo novin, rozhlasu a televize. Často byly doprovázeny i obrázky, na kterých zpěvák ukazovátkem zdůrazňoval děj. Já bych tu jednu takovou písničku měl. Byl by zájem?
0: Ano.

0: Tak to jsou vlastně malá dramata. A takhle by šla zaspívat celá hra?
1: No, proč by ne? Určitě někdo sbírá i libreta oper, operet a muzikálů. Oni totiž vycházeli i v tištěné podobě. Já ti nikdy jen tak, pro potěchu očí, pro to, co všechno naši předkové dělali pro zkrášlení chvilek života, procházím starožitnictví, vetešnictví a zastavárny.
0: Já vím, před zastavárnou si zaznamenal i tohle. Nikdy nebudeme chudí, říká smrťák smrtce. Vždycky můžeme zastavit něčí zlaté srdce. Víš, já jsem někdy na starožitnosti opatrný. Každá ta věc má svůj osud. A co já vím, jestli se nepotká s tím mým. A pak je tu i druhá stránka příběhu. Kolikrát si lidé koupí drahocenou věc, třeba barokní komodu. Toť se ví, že o ní pečují, kde pak dát na ní květiny. To by se mohl poškodit lak nebo něco do šuplátek, ani nápad. Ale pěkně ji přeleštíme, budeme oprašovat a budeme se s ní chlubit. A tak místo, aby komoda sloužila nám, my sloužíme komodě. Tak tohle pro mě není. Já mám rád věci, ke kterým mám vztah a na ceně mi nezáleží, protože bych je stejně neprodal. To je jako křížek po mamince nebo obrázek, který malovala moje vnučka Anička. A tady mám fotku s věnováním od mistra Seiferta. Zkrátka, jsou to předměty, ve kterých je kousek mého života.
1: Já jsem četl, jak jeden starožitník chtěl prodat 5 starých dřevěných sošek. Vystavil je ve výkladu pod názvem 5 smyslů. Někdo si koupil jednu z nich a tak zaměnil název na 4 živly. Na to si zákazník koupil další sošku a u zbylých se objevil název 3 grácie. Zakrátko zbyly jen 2 s cedulkou Adam a Eva. A když zůstala poslední, vyzdobil jí názvem Samota.
0: A my jsme na tom stejně jako on starožitník. Zbývá nám posledních pár slovíček k rozloučení, takže za pozornost vám jimi děkuji a aby se vám rozrostla sbírka pěkných zážitků, přeji Luděk Munzar
1: a František Novotný.
0: Zázračnou vteřinou tiká čas. Tak vítej na hodinkách světa. Než odejdeš, jak každý z nás, dbej, ať je z hlásky aspoň věta.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Začíná Kolotoč, magazín zajímavostí a krásných písniček. Vysíláme živě, tady je Český rozhlas Pohoda. A co vás při poslechu dnešního vydání čeká? Nejprve vystoupáme na krásnou rozhlednu na Mladoboleslavsku. V jazykovém koutku se zaměříme na přídavné jméno Unikátní. Povíme si, jak připravovali naše babičky králíka na divoko. Znovu připomeneme, že záruka se prodlužuje o dobu reklamace. A podrobněji si představíme méně známou rostlinu, které se říká marsilka. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
1: Kolotoč a Lukáš Barcaj.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ráno, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Jiří Korn ve vysílání Pohody zpíval svou píseň Rána jsou zlá. My už máme dopoledne a je čas na dnešní výlet. Dnes se vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se otevírá pohled na český ráj jako na dlani. Pod rozhlednou jménem Čížovka v obci Kněžmost na nás čeká reportérka Jolana Nováková. A není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, veďte Lucie.
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci. Můžete tady potkat třeba čouka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká redaktorka Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října, o sobotách a nedělích od 9 do 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Právě vám zpíval Josef Laufer. V programu Kolotoče s datem 6. října je na řadě jazykový koutek. Některá slova používáme běžně, jiná méně často. Jak časté je ve vašem slovníku slovo unikátní? V obchodní a reklamní komunikaci se používá hojně a díky tomu trochu zevšednělo a možná i ztratilo svou sílu. Teď se na slovo unikátní s odborníkem na český jazyk zaměří podrobněji kolegyně Květa Budolová.
1: V dnešním jazykovém koutku se zaměříme na významy a užití přídavného jména unikátní. Vítám Martina Proška z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přídavné jméno unikátní znamená podle slovníků spisovného jazyka jedinečný nebo ojedinělý, případně jediný svého druhu. Když se zaměříme na to, s jakými podstatnými jmény se přídavné jméno unikátní pojí, zjistíme, že jde převážně o podstatná jména označující cosi vyššího nebo hodnotného. Přitom jde o hodnoty jaksi trvalé, překračující rámec běžného všedního života, a to buď přesahující lidský nebo naopak označující mimořádné úspěchy a výsledky lidského umu. Najdeme například spojení jako unikátní květena, unikátní betlém, unikátní exponát, unikátní tisky, unikátní památky, unikátní objev, unikátní dílo a podobně. Vedle toho ale najdeme i spojení, která se ve srovnání s těmi, která jsme právě uvedli, jeví poněkud všedněji. Tak například banky nabízejí unikátní úrok u hypotéky, firmy zase unikátní dřevěné podlahy nebo jiné nejrůznější zboží běžné denní potřeby. Například unikátní telefon s otočným displejem, dokonce i internetové stránky mohou být unikátní. Našli jsme například spojení unikátní lifestyleový web nebo unikátní online prodej.
1: Takže unikátní vlastně může být i něco docela běžného?
2: Ano, vypadá to tak. Ale musíme říct, že užití přídavného jména unikátní u těch méně hodnotných skutečností zatím úplně běžné není. Stále je mnohem více dokladů na spojení přídavného jména unikátní s něčím zcela mimořádným. A pokud porovnáme spojení jako unikátní krajina, unikátní operace oka, unikátní památka na jedné straně a třeba unikátní telefon s otočným displejem na straně druhé, pak vynikne, že druhé skupině chybí jedna podstatná věc. Vlastně nejsou vzácné. Sice mohou být jediné svého druhu, ale s největší pravděpodobností nebudou vzácné nebo nevídané. Velmi brzy se rozšíří a stanou se zcela běžnými.
1: Tak nám povězte, proč se tedy celkem běžné věci označují jako unikátní?
2: Všimněme si, že doklady na užití přídavného jména unikátní u méně hodnotných skutečností pocházejí vlastně jen z obchodní a reklamní komunikace. To nemůže být náhoda. Na vině bude patrně angličtina. Anglické slovo unique, které znamená totéž, co české unikátní, se totiž v angličtině v obchodní komunikaci užívá běžně. A stačí nedbalý překladatel a posunutí významu slova je na světě. Nedá se předpokládat, že bychom náhle změnili své smýšlení o světě a začali věci běžné denní potřeby považovat za natolik jedinečné, že bychom pro ně začali používat v uvozovkách silná slova.
1: Dnešní jazykový koutek končí. Děkuji Martinu Proškovi z Ústavu pro jazyk český. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A také ten dnešní jazykový koutek připravila Květa Budolová. Další vydání pro vás budeme mít opět zítra ve stejném čase.
3: Posloucháte Kolotoč.
4: Magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas, Pohoda.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Poledne se blíží, přesně za 3 minuty bude 11:30 a tak je tady na Pohodě nejvyšší čas něco dobrého si uvařit. Otevíráme praleté kuchařské knihy. Jedním z nejběžnějších masových pochoutek našich předků býval králík. Proto také existovala řada způsobů na jeho přípravu, ale málo který recept se zachoval. Pro nás takové poklady oprašuje ve starých kuchařkách etnoložka Vladimíra Jakoubějová a dnes vybrala králíka na divoko. Natáčel a ochutnával redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o kuchyni našich babiček nemůžeme ani v říjnu zapomenout na pokrmy z masa. A tentokrát se zase podíváme na vesnici, protože právě tam nastal čas konzumace přebytečných kusů na dvoře i v králíkárně, tak, aby pro ty, kteří zůstanou, byl dostatek krmiva zeleného i nasušeného. Zatímco dnes se králičí maso řadí k vybraným pochoutkám, dříve to bylo maso nejdostupnější a taky nejlevnější.
2: Kde jsou ty časy, kdy králíkárna stávala skoro u každé chalupy v celém našem regionu? I v podhůří hor, protože trocha toho sena se nasušila i tam.
1: V úrodnějších částech se běžně chovalo na 100 kusů těchto domácích zvířat. A tak se na stůl králík dostával hodně často. Snad proto se receptů na jeho přípravu v zápiscích našich babiček najde celá řada. Přece jen bylo třeba po každého udělat trochu jinak. Tu přidat jiné koření, nebo smetanu, nebo trochu zeleniny. Když jsem listovala v sešicích po prababičce, našla jsem tam králík na rozmarínu, králíka v šouletu, králíka na houbách, na kyselo, králíka s omáčkou křenovou, cibulovou, mandlovou, česnekovou, králíka na jalovci, se švestkama i s perníkovou omáčkou. Z toho výčtu je patrné, že králičí maso se připravovalo i na způsob, jakým se v bohatších usedlostech připravovalo maso hovězí nebo divočina.
2: Naše babičky si prostě uměly poradit a maso, na které neměly, nahradili králíkem.
1: To máte pravdu, můžeme si to ověřit na receptu, který jsem pro posluchače z babičina receptáře vybrala. Je to králík na divoko. Budeme potřebovat 1 králíka, 2 cibule, 7 kuliček pepře, 7 kuliček nového koření, 5 kuliček jalovce, 4 bobkové listy, tymián, 40 deka kořenové zeleniny, tedy mrkev, petržel, celer, 10 deka slaniny, sůl, muškátový oříšek, ocet, 4 deci smetany a trochu rozpuštěného másla. Naporcovaného králíka prošpikujeme slaninou, potřeme máslem, ze všech stran osolíme a naskládáme do pekáčku. Posypeme tymiánem, přidáme pepř, nové koření, jalovec a bobkový list. Zasypeme pokrájenou cibulí, přikryjeme a necháme v chladu přes noc uležet. Ráno přidáme na kousky pokrájenou zeleninu, podlijeme vodou a pečeme přikryté do měka. Podle potřeby podléváme. Měkké maso vyjmeme, vybereme z pekáče koření a výpek propasírujeme, přelijeme do rendlíku, zředíme trochu vývaru na hustotu omáčky, přilijeme smetanu, přistrouháme kousek muškátového oříšku, promícháme a necháme pár minut povařit. Dochutíme solí a octem, no a na stůl pak neseme s houskovým knedlíkem.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: a Černého.
1: Panu Liborovi výrobce tvrdí, že pokud jeho reklamace nebude uznána, pak se záruka neprodlužuje, což se mu zdá divné, protože pokud reklamace bude trvat 30 dnů, pan Libor vlastně přijde o měsíc záruky. Pane posluchači, buďte v klidu, o měsíc záruky nepřijdete, protože prodejce vám neříká pravdu. Záruka se samozřejmě o dobu reklamačního řízení prodlužuje, i když reklamace nebyla uznána jednoduše proto, že jste výrobek nemohl po tuto dobu užívat.
0: To, že se záruční doba prodlužuje o dobu reklamace, i v případě, že nebyla uznána, nám potvrdil ve své dnešní radě kolega Josef Černý.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: pohodě zpívala Pavlína Filipovská. Marsilka čtyřlistá se na první pohled podobá čtyřlístku jetele. Můžete ji pěstovat jako pokojovou rostlinu a přes léto také na zahrádce. Má léčivé účinky, například snižuje cholesterol a udržuje dobrou náladu. Jaké podmínky potřebuje? O tom si povídala kolegyně Soňa Weizenbacherová s bylinářkou a farmářkou z Rokycanska Štěpánkou Janoutovou.
1: Marsilka je vodomilná rostlina, dokonce se může pěstovat i jako akvarijní rostlina. Některé druhy marsilek jsou brané jako akvarijní rostliny, takže mohou být i potopené. Jinak marsilka čtyřlistá krásně roste třeba v truhlíku, který je samozavlažovací, takže má dostatek vody. Přes léto roste úžasně venku, na sluníčku, můžete ji dát i do skleníku. Jelikož je to rostlina z tropické Asie, z Bengálska, tak v tom skleníku, kdyby mít vyšší vlhkost, bude velice prosperovat. Přes zimu potom marsilce dáme trošku chladnější podmínky, třeba kolem 18 stupňů, opět na plně osvětleném okně a tu zálivku můžeme trochu omezit.
2: Takže letnění ano, ale mráz by marsilku zničil a kdo by chtěl přijít o čtyřlístek pro štěstí, že ano. Marsilka je ale nejenom pro štěstí, ale také pro zdraví. Co všechno v tomto směru dovede?
1: U marsilky se dělaly nějaké studie a zjistilo se, že funguje podobně jako statiny, že snižuje cholesterol. Ty studie ukázaly, že celkový cholesterol asi až o 31% a ten špatný cholesterol ten snižuje až o 70%. Dále obsahuje serotonin, to je látka, která vlastně odpovídá za naší náladu, takže má docela dobré účinky proti depresím a antiepileptické účinky se u ní také prokázaly a také proti křečím.
2: Jak nejlépe a jak dlouho můžeme marsilku co by léčivku užívat?
1: Marsilku užívají domorodci v Bengálsku jako listovou zeleninu, přidávají si do zeleninových salátů. Ona má totiž takovou ořechovou chuť. A dále s ní dělají různé přílohy k jídlu, jako třeba my známe špenát nebo čatný, anebo si ji suší na čaj. Čerstvá marsilka se ale musí s ní opatrně, protože obsahuje látku, která vlastně degraduje tiamín, což je druh vitamínu B, a při větším množství tak by tělo našeho nepřijímalo. Ale v momentě, kdy tu marsilku převaříme buď na čaj nebo právě jako přílohu k jídlu, nebo ji nasušíme, tak tahle ta látka se degraduje a můžeme ji bez obav konzumovat. Je dobré prostě ji konzumovat dlouhodobě po malých dávkách jako léčivo.
2: Jako zelenina nám tedy bude chutnat, ale opatrně s ní, to je důležité zdůraznit. Pokud jde o choroby a škůdce marsilky, měli bychom ji před něčím chránit?
1: U marsilky jsem se za dlouhá léta pěstování nesetkala s ničím, co by jí nějak škodilo. Občas se na ní vyskytnou molice a ještě je u ní zajímavé, že vlastně se jedná o okrasnou kapradinu.
2: Je to kapradina, čtyřlístek? Bych čekala, že je to nějaký druh jetele.
1: Ano, když se na ní zadíváte pozorně, tak uvidíte, jaký z oddenku ty nové lístky, jak jsou zatočené jakoby do šneka, jako to mají kapradí, které vydáme v lesích.
2: Takže to i napovídá, jak si marsilku namnožit, pokud bychom ji chtěli darovat někomu blízkému třeba.
1: Marsilka dělá takové odnože z toho hlavního oddenku, takže ji můžeme snadno oddělit a potom ještě přes zimu vytváří černé měchýřky, které jsou plné výtrusů a když bychom si s tím dali velkou práci, tak by se nám možná povedlo i z těch výtrusů marsilku vypěstovat.
0: Marsilku čtyřlistou, její pěstování a využití při podpůrné léčbě nám představila bylinkářka a farmářka ze Sedlecka na Rokycansku Štěpánka Janoutová. Jsme Český rozhlas Pohoda.

0: Už za několik minut, přesně v poledne, otevřeme znovu knihu Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha a v dalším pokračování dramatizované četby na pokračování uslyšíte například Radovana Lukavského a Petra Haničince. Dnes vysíláme také další Zálety Aleny Zárybnické. V roce 2018 pozvala do studia herce Jana Přeučila. Ten vzpomínal především na herecké zážitky, nejen v divadle, filmu, televizi, ale také v rozhlase.
1: A já si vzpomínám, kdy můj první vstup do rádia byl velice zajímavý, kdy v roce 59 se dělala letní inscenace Leonce a Léna a režírovali Antonín Bašta, který byl tenkrát v Československém rozhlase režisérem zahraničního vysílání. A on, když jsme tu hru zkoušeli, říkal, hele Honzo, já bych potřeboval příští týden namluvit pár titulků, já tě vemu do rádia. Já jsem poprvé vstoupil do rádia. Bylo to čtvrté nebo páté poschodí v Praze na Vinohrade, kde byla zahraniční redakce. Paní Alenko, já jsem byl spocený od hlavy o špatě, protože jsem byl před tím mikrofonem.
0: Zálety a Aleny Zárybnické poslouchejte dnes ve 14 hodin. Mějte se krásně, buďte zdraví, to bylo pro dnešek vše z Kolotoče. Slyšet se můžeme opět zítra v tomto čase, tedy mezi 11 a 12. Naslyšenou.
2: Kolotoč a Lukáš Barcaj.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola 16. vypráví o tom, co se přihodilo důmyslnému šlechtici v hospodě, kterou považoval za hrad.
4: Když hospodský uviděl Dona Quixota přehozeného napříč přes osla, otázal se hned Sancha, cože mu vlastně je. A ten odpověděl, že to nic není, že prý jenom spadl se skály a trochu si pochroumal žebra. Žena hospodského byla taková, že by si podobnou v krčmách darmo hledal, neboť měla srdce na pravém místě a nerada viděla bližního trpět. I přiběhla hned, aby Dona Quixota ošetřila a pobídla též svoji mladinkou dceru, dívku velmi spanilou, aby jí pomohla hosta obvázat. U nich v hospodě sloužila jedna holčina z Astúrie a ta měla široký obličej, rozpláclý nos, sražený krk, na jedno oko šilhala, ale pro její stepilou postavu zapomněl každý na všechny tyto vady, neboť neměla od hlavy k patě ani 7 pídí a co si jí tížilo na hřbetě tak, že stále jakoby na zemi něco hledala. Tato roztomilá služebná pomohla tedy paně, a obě upravili Donu Quixotovi ubohé lůžko v komoře. Ležel tam už jakýsi meskař a nechť bylo jeho lůžko jen zesedel a houní jeho mesku, bylo přece jen pohodlnější než postel našeho rytíře složená jen ze 4 hrbolatých prken na 2 nestejných stoličkách, z madrace tak tenké, že vypadala spíš jako přikrývka, a z ložní přikrývky jejíž nítě by mohl člověk trpělivý spočítat až do poslední. Do téhle zatrolené postele ulehl tedy Don Quixote a pak její hostinská s dcerou obložili od zhora dolů hadříky s hojivou mastí. A když ho tam tak hospodská obvazovala a viděla, že je samá modřina, řekla, že to vypadá spíše, jako by mu někdo natloukl, než jako odpádu.
5: Nikdo mu nenatloukl, to jenom ta skála byla ostrá a samý hrbol. Leďte, paničko, aby vám nějaký ten obvaz zbyl. I mě vám tak trochu bolí v kříži.
6: Co pak i vy jste někde spadl?
5: Ale kde pak, ale viděl jsem tady pána padat a tu jsem se tak lekl, že mě z toho rozbolelo celé tělo, jako bych sám 1000 ran holí dostal.
7: Věřte mi, krásná dámo, že se můžete zvát šťastnou, že jste ubytovala v tomto svém hradě právě mne, osobu zajisté nikoli bezvýznamnou, však již vám můj zbrojnož poví, kdo vlastně jsem. Jen to vám řeknu, že navěky v paměti uchovám službu, kterou jste mi dnes, vzácná paní, prokázali. Kéž by jen nebyla chtěla nebesa, aby mě láska tak spoutala a podmanila si mě očima té krásné nevděčnice, jejíž jméno jen šeptám. Pak by se pro ty své jasné oči stala tato krásná pana všemocnou paní nad mým životem a smrtí.
4: Hospodská s dcerou i dobračka Maritornes stály jako uvěvení, když slyšeli ty výlevy, kterým rozuměli zrovna tak, jako by na ně mluvil řecky. Poděkovali mu potom po hospodsku, že se k ním chová tak pozorně, a opustili ho. Služka Maritornes obvázala ještě Sancha, který to měl neméně zapotřebí než jeho pán. Meskař si s ní už dříve domluvil, že se v noci spolu trochu poveselí, a služebná mu najisto slíbila, že až hosté ulehnou a její páni usnou, přijde za ním a upejpat, že se v ničem nebude. V hospodě zavládlo hluboké ticho a světlo vydávala právě jen lucerna, jež visela v průjezdu. Tento podivuhodný klid i rytířův zvyk vracet se neustále v myšlenkách k příhodám, jimiž se to rodí na stránkách knih, rozvířili v tu chvíli jeho mysl jedním z nejbláznivějších nápadů, jaké si jen lze představit. Domníval se totiž, že právě přijel do slavného hradu a že se dcera hospodského, totiž hradního pána, do něho zamilovala a že mu přislíbila, že ho té noci navštíví. A považuje to, do čeho se tak blouznivě vžil, za pravdu pravdoucí, myslil teď na nebezpečí, které hrozí jeho počestnosti, a sliboval si, že se nedopustí mrzké zrady na své paní Dulcinei Stobosa. Zatímco měl plnou hlavu těchto pošetilostí, objevila se Maritornes jen tak v košili a na boso, ani nedutala, a hmatajíc nataženýma rukama po svém vyvoleném meskaři dotkla se náhodou paže Dona Kichota, a ten ji sevřel pevně v zápěstí a nakonec ji posadil vedle sebe na postel.
7: Kéž bych jen mohl, krásná a vznešená paní, odvděčit se vám, jak se sluší a patří, za tu nesmírnou milost. Vězte však, že osudu se zachtělo složit mě zde na lůžku tak stlučeného a zhmožděného, že i kdybych sebe více plál touhou splnit touhy vaše, nebylo by to možné. A jako by nebylo dost na jedné nemožnosti, druží se k ní hned druhá, ještě větší, neboť jsem navždycky přísahal věrnost Dulcinei Stobosa, jediné paní mých nejskrytějších myšlenek.
4: Maritornes z toho byla víc než nesvá a pot se z ní úzkostí zrovna lil, když ji tak Don Quixote v přítmí držel, a ona nerozuměla těm jeho řečem a jen se mu chtěla mlčky vyškubnout. Milý meskař, kterému hříšné choutky nedali spát, nastavoval uši, aby mu z toho, co říká Don Quixote, neušlo ani slůvko, a rozdrážděn tím, že mu holka nestála v slově kvůli jinému, přitáčel se víc a víc k lůžku milého rytíře. Když však viděl, že se chce holka vykroutit Donu Quixotovi z náručí a ten, že jí v tom brání, rozmáchl se a zasadil rytíři tak silnou ránu do jeho hubených čelistí, že měl hned ústa plná krve. Tohle mu však ještě nestačilo, ale vyskočil na něho a tančil mu po žebrech jako divý. Lůžko bylo jen tak jakoby ve vzduchu, když pak by udrželo ještě meskaře. Zhroutilo se na zem a ten hřmot probudil hospodského a tomu hned napadlo, že to jistě zas něco spískala Maritornes.
8: Kde jsi ty běhno? To už zase vyvádíš?
4: Když děvečka viděla, že pán přichází a že s ním nejsou žerty, vklouzla celá vyděšená do postele Sancha Panci. Sancho se probudil a když ucítil to těleso málem na sobě, myslel si, že ho tlačí můra, a už bušil pěstmi na všechny strany a zasáhl bůh ví kolikrát milou Maritornes, a ta, necítíc se bolesti, vrátila to Sanchovi nepočítaně. Sancho vstal, jak jen mohl, a popadl Maritornes. Meskař při světle krčmářovy lampy uviděl, jak je s jeho dámou nakládáno, i nechal Dona Quixota a běžel jí na pomoc. Hospodský měl v úmyslu něco docela jiného, totiž dát řádně za vyučenou děvečce, neboť se domníval, že ona je příčinou toho obecného nesouladu. Meskař stloukl Sancha, Sancho děvečku, děvečka zas jeho, hospodský služebnou, a tak se všichni činili a na dovršení všeho zasla hospodskému lampa, a když zůstali pod mě, bušili do sebe hlava nehlava tak zuřivě, že tam, kam dopadla pěst, přímo zapraštělo. Náhodou v hospodě zrovna nocoval lučištník z tak řečeného starého svatého bratrstva Toleckého, a když uslyšel taras té velké půdky, vstoupil pod mě do komory, křiče splná hrdla.
9: Ve jménu spravedlnosti! Ve jménu svatého bratrstva zadržte!
4: První, na koho padl, byl zle stlučený Don Quixote, který ležel v troskách svého lože s tváří vzhůru obrácenou a ve mdlobách. Lučištník měl za to, že je mrtev a že vrazy jsou dosud v komoře. I rozkřičel se, seč byl...
9: Zavřete hned vrata a dbejte, aby nikdo neupláchl. Zabili zde člověka!
4: Tím zvoláním ovšem všechny poděsil. A jen ten hlas uslyšeli, hned bylo porvačce. Hospodský zmizel do své světnice, meskař na svoje sedla a děvečka do svého pelechu. Lučištník pustil bradu Dona Quixota a šel se porozhlédnout po světle, aby našel a polapil zlosiny. Don Quixote se po chvíli probral ze svých jakoby smrtelných mdlob.
7: Spíš, příteli Sancho, spíš, můj milý Sancho.
10: Jak bych mohl spát? Vždyť si mě dnes v noci, jak se zdá, vzali na mušku všichni čerti.
7: Tak se nermuť, příteli můj milý. Připravím i hned vzácný balzám. A v okamžení se vyhojíme. Povstaň, Sancho, můžeš-li. Zavolej pana Castellana a postarej se mi o trochu oleje, vína, soli a rozmarínu.
4: Sancha boleli kosti až do morku, ale přece jenom vstal a vrazil do lučištníka, který konečně rozžehl lampu a vstoupil do komory, aby pohleděl na zabitého.
11: Pane, ať jste kdokoliv, buďte prosím vás tak hodný a dejte nám trochu rozmarínu, oleje, soli a vína. Je to zapotřebí pro jedno z nejlepších potulných rytířů, co jich je na světě. Leží tamhle na posteli těžce zraněn zakletým mouřeninem z téhle hospody.
4: Když tohle lučištník uslyšel, pokládal Sancha za blázna, ale protože už svítalo, otevřel dveře do krčmy, zavolal hospodského a řekl mu, co ten chudák žádá. Hospodský mu to všechno uchystal a Sancho to donesl svému pánovi. Don Quixote vzal všechny ty přísady, řádně je promíchal a pak hodně dlouho vařil, až se mu zdálo, že je směs hotová. Pak slil směs do plechového džbánečku a pomodlil se nad ním při nejmenším 80 očenášů. A jen tu ceremonii ukončil, chtěl Don Quixote vyzkoušet sám na sobě tu várku, kterou považoval za vzácný balzám, i vypil část toho, co se nevešlo do džbánečku a zůstalo v hrnci. A bylo toho dobře jeden más. Jakmile to vypil, hned začal vrhnout a nezůstalo mu v žaludku zhola nic. A když to s ním přidávení lomcovalo, zalil ho z toho tak hojný pot, že požádal, aby ho něčím přikryli a nechali o samotě. Vyhověli mu a spal potom dobré 3 hodiny. A když se probudil, cítil se jako pírko. A všechna bolest byla ta tam, takže uvěřil ve své uzdravení a domníval se, že doopravdy navařil balzám Fiera Brásův a že se může od nynějška, maje tak vzácný lék, pustit bez nebezpečí do všech půtek, bitev a pohrom. Sancho považoval zlepšení pánova zdravotního stavu taky za zázrak a tak ho poprosil, aby mu dal, co zbylo v hrnci, a nebylo toho málo. Don Quixote mu rád vyhověl a milý Sancho se chopil hrnce oběma rukama a s velkou důvěrou a ještě větší chutí tu mixturu do sebe vlil. Ale Sancho neměl patrně tak slabý žaludek jako jeho pán a tak dříve, než všechno vyvrhl, přišli na něj takové úzkosti a tolik se napotil a tolikrát už omdléval, že si věru myslel, že nastala jeho poslední hodinka a v tom trápení proklínal celý ten balzám i lotra, který mu ho dal.
7: To máš, můj milý Sancho, jistě jen z toho, že nejsi pasován na rytíře. Těm, kdož nejsou rytíři, nejde totiž, jak se domnívám, ten balzám k duhu.
12: Když jste to, milost pane, věděl, běda mě hříšnému i tomu, kdo mě splodil, ba i mému dědu a pradědovi, proč jste jenom dovolil, abych jej ochutnal?
4: A Sancho upadal z nevolnosti do hlubokých mdlob a nejen on, ale i ti, co stáli nad ním, se domnívali, že má života na mále. Bouřilo to v něm za ustavičních bolestí skoro 2 hodiny a neulevilo se mu potom jako jeho pánovi, ale cítil se tak zmořen a uondán, že by se nebyl udržel na nohou. Don Quixote připadal si však právě naopak jako rybička i chtěl bez dlouhého otálení vyjet vstříc novým dobrodružstvím. A v té nedočkavé touze nasedlal sám Rosinanta, připravil na cestu osla, pomohl Sančovi do šatů i na ušáka. A když už byli oba připraveni k odjezdu, zastavil se Don Quixote před vraty i s koněm a zavolal na krčmáře.
13: Pane Castellane, byl jsem zde u vás na hradě zahrnut neobyčejnou a tolikerou přízní, že bych byl nejnevděčnější z nevděčných, kdybych vám za ní nebyl do nejdelší smrti zavázán hlubokými díky. Kdybych se vám mohl odvděčit za všechno tím, že bych vás pomstil na nějakém spupníkovi, který vám jakkoliv ukřivdil. Vězte, že mým úkolem je právě pomáhat těm, jimž bylo ublíženo, jakož i trestat všelikou věrolomnost.
14: Pane rytíři, nestojím o to, abyste se někomu za mne mstil, protože si sám vždycky docela dobře poradím s každým, kdo mi něco vyvede. Potřeboval bych jenom, aby mi vaše milost zaplatila útratu za jednu noc. Krátce a dobře, za slámo ječmen pro zvířata a pak večeři a nocleh pro vás oba.
13: Tak toto je tedy hospoda?
14: A k pohledání, prosím.
13: Pak jsem se tedy až do této chvíle mýlil. Ale když je to, jak pravíte, zájezdní hostinec, pak už věru nezbývá nic jiného, než abyste ode mne žádné peníze nežádal. Nemohu totiž jednat jinak, než žádá řád potulných rytířů, a o těch najisto vím, že nikdy nezaplatili, když už někdy v hospodě na noc zůstali, protože jim po právu a spravedlnosti přísluší, aby byli všude přijímáni s otevřenou náručí.
14: Co je mi potom? Zaplaťte, co jste mi dlužen, nechte si ty své pohádky a třesky plesky o rytířích.
13: Jedna hloupá, mrzká duše kramářská!
4: To zvolal Don Quixote a již pobíl Rosinanta, chopil se své píky a vyjel z hospody, aniž ho někdo zadržel. Když hospodský viděl, že odjíždí bez placení, chtěl hned peníze po Sančovi, ten mu však řekl, že když nechtěl zaplatit útratu jeho pán, on prý ji také nezaplatí, protože je přece zbrojnošem potulného rytíře a musí se tedy přísně držet všech řádů a pravidel a neplatit zrovna jako on z holanic v hostincích a hospodách. Hospodského to velice dopálilo a začal mu vyhrožovat, že když hned nezaplatí, zahraje mu, že toho bude do smrti litovat. Chudák Sancho měl to neštěstí, že v krčmě toho dne prodlévali 4 postřihovači ze Segovie, 3 kalonkáři z kordovské čtvrti u Hříbátka a 2 braši z neméně proslulého tržiště sevilžského. Chasa veselá a žertům nakloněná. Ti se přitočili náhle k Sančovi, stáhli ho z osla, jeden z nich běžel pro pokrývku, hodili našeho zbrojnoše do ní a už ho vyhazovali, jak nejvíš mohli. Chudák Sancho sa takto vyhazován vyrážel ze sebe výkřik za výkřikem, až ho nakonec uslyšel i jeho pán. Obrátil se tedy i s Rosinantem a sotva dospěl k nevysoké zídce hlavního dvora, hned viděl, co ta čertova cháska tropí s jeho zbrojnošem. Don Quixote se pokoušel vylézt z koně rovnou na ohradu, ale byl tak potlučen, že nemohl vůbec se sedla. I vmetl tedy přímo ze svého Rosinanta těm, kteří vyhazovali Sancha do povětří, rovnou do tváře tolik urážek a vyhrůžek, že se to věru ani popsat nedá. Ale oni se smáli a měli se přitom chutě k dílu a nedopřáli Sančovi pokoje, dokud je to samotné neudolalo. Když milosrdná Maritornes viděla, jak je Sancho zmořen, napadlo jí, že by se mu jistě zavděčila džbánkem vody. Sancho se chopil džbánu. A když poznal při prvním doušku, že je to voda, poprosil Maritornes, aby mu přinesla trochu vína, což ona velmi ráda udělala. Vždyť se o ní praví, že v ní křesťanská láska neuhasla, i když si v krčmě vydělávala všelijak. Když se Sancho po chuti napil, vyjel z hospody na výsost spokojen, že za nic neplatil a dosáhl svého, i když to šlo na účet obvyklého ručitele, totiž jeho zad.
3: Dobrodružství potkávala našeho chrabrého rytíře na každém kroku. V následující kapitole se vypráví o tom, jak Don Quixote bojoval proti dvěma nesmírným vojskům a jak černokněžník změnil šik jeho nepřátel v stáda ovcí, podobně jako už jednou změnil obry ve větrné mlýny. My obrátíme stránky knihy až tam, kde se dočteme o dobrodružné příhodě s neboštíkem a jakož i o jiných neobvyklých událostech.
4: Don Quixote a Sancho Panza jeli stále dále a když se takto hladový zbrojnož a po jídle toužící pán brali noční tmou, spatřili, jak se k ním blíží touž cestou velké množství světel, jako by tam před nimi hvězdy vířily. Zanedlouho spatřili jakési postavy v bílém růže. Bylo to asi 20 zakuklenců, kteří drželi v rukou planoucí pochodně a za nimi se sunula nosítka, zastřená černým suknem a doprovázená dalšími 6 jezdci zahalenými ve smutku až po kopita mesků. A ti v černém rouše neustále něco odříkávali hlasem tichým a žalostným. Toto podivné divadlo v noční době a na místě tak osamělém zaplavilo ovšem úzkostí a strachem srdce Sančovo a bál se tak trochu i jeho pán. Ale náš rytíř se z toho leknutí brzy vzpamatoval a zvolal.
9: Stůjte, rytíři, nebo co jste zač? A povězte mi, kdo jste, odkud jedete, kam máte namířeno a koho to tam na těch marách nesete? Musím se to dovědět. Buď abych vás tvrdě strestal za zločiny, které jste spáchali, nebo vás pomstil na těch, kdož vám ublížili.
15: Máme naspěch a nemůžeme vám to tu dlouze a široce vykládat.
9: Stůjte a chovejte se zdvořilej. Odpovězte mi, nač jsem se ptal, nebo se chystejte k boji.
4: A Don Quixote, chtěje jim zabránit v další cestě, chytil jednu mulu za uzdu, mula se vzepěla a schodila svého jezdce na zem. Když to viděl jeden pohánič mesků, jal se spílat Donu Quixotovi a ten se již neovládl, vyrazil proti jednomu z těch jezdců v smutečním hávu, smetl ho na zem a pak se pustil do ostatních. Byla to věru neobvyklá podívaná, jak je napadal rychlostí blesku a zaháněl na útěk. Všichni ti v komžích byli bázliví a neměli sebou žádnou zbraň i jali se hned vyklizovat bojiště a rozutekli se s hořícími pochodněmi do širého pole a podobali se maškarám, které vyskakují jak křepčí v nespoutané noci masopustní. Vedle toho, který spadl z muly první, hořela na zemi pochodeň a při jejím světle ho Don Quixote uviděl i zamířil hned k němu, přistrčil mu hrot své píky k tváři a křikl na něho, aby se vzdal, jinak že ho zabije.
15: Víc bych se vám snad už ani vzdát nemohl. Vždyť se nemohu ani hnout, protože mám zlomenou nohu.
9: Odpovíte mi tedy u všech čertů, co vás sem přivedlo?
15: I odpovím, docela rád. Jsem bakalář Alonso López a vyjel jsem s těmi 11 duchovními z města Bézy a cesta nás vede do Segovie, kam doprovázíme neboštíka, který tamhle na márách leží.
9: A kdo ho zabil?
15: Bůh na něho seslal horkou nemoc morovou.
9: To mě tedy zbavil hospodin namáhavého úkolu pomstit jeho smrt. Neboť vězte, že mou povinností a povoláním je putovat širým světem a napravovat křivdy.
15: Nevím, pane, jak je to s tím vaším napravováním křivd, protože já jsem býval rovný. A když jste mi teď nohu zlomil, budu chodit na křivo. Ale když už to se mnou tak smutně dopadlo, prosím vás ještě vzácný, pane potulný rytíři, jemuž jsem se na neštěstí zatoulal do cesty, abyste mi alespoň pomohl spod té muli, která mi přimáškla nohu mezi třmen a sedlo.
16: Proč jste čekal tak dlouho a neřekl mi hned, co vás trápí?
4: A Don Quixote hned zavolal na Sancho Panzu, ale ten nějak přeslechl, neboť právě obíral o nejrůznější dobroty Soumara, kterého měli sebou ti velební páni. Sancho udělal ze svého kavátu vak, schrábl všechno, co se do něho vešlo, pak to naložil na svého osla a spěchal za Donem Quixotem. Pomohli utištěnému bakaláři dostat se spod muly i do sedla a dali mu nakonec do ruky pochodeň. Don Quixote mu řekl na rozloučenou, aby jel za svými druhy a požádal je pak jeho jménem, aby mu odpustili tu velkou křivdu, které se však za těchto zvláštních okolností zajisté nemohl nedopustit.
17: A kdyby si snad ti páni přáli vědět, kdo byl ten statečný rytíř, který je tak prohnal, povězte jim, že to byl slavný Don Quixote de la Mancha, který se jinak nazývá rytíř smutné podoby.
4: Na to bakalář odjel a Don Quixote se zeptal Sancha, co ho přimělo k tomu, že ho nazval rytířem smutné podoby.
17: Tak vám to tedy řeknu. Zahleděl jsem se na vás při světle pochodně, kterou měl ten chudák nebohá sebou, a tvář máte milosti. Nyní takovou, že co jsem živ, nikdo, myslím, tak špatně nevypadal.
16: Všichni rytíři dávných dob měli nějakou přezdívku, neboť jeden se jmenoval rytíř s ohnivým mečem, druhý opět rytíř s jednorožcem, třetí rytíř panen, jiný dokonce rytíř smrti. A proto pravím, že ten moudrý čaroděj, o kterém jsem se ti už zmiňoval, vtiskl ti do hlavy a vložil do úst to jméno rytíř smutné podoby, jak se hodlám od nynějška zvát. A aby se ke mně to jméno hodilo ještě líp, rozhodl jsem se, že si dám na svůj štít vymalovat tvář, která by vyhlížela opravdu truchlivě.
17: Škoda času a peněz na to malování. Stačí, když vaše milost odhalí tvář svou a ukáže ji těm, kdo stanou před vámi, a hned, bez toho obrazu a znaku na štítě, budou vám všichni říkat rytíř smutné podoby.
4: Don Quixote se smál Sanchovu žertování, ale přece jen si umínil, že si ponechá tu přezdívku a že si dá brzy i na štít namalovat, co mu tanulo na mysli. A brali se potom úžlabinou mezi dvěma pahorky a zanedlouho se octli v prostorné a dobře chráněné dolině, kde stanuli. Sancho ulehčil Soumarovi a ulehnuvše do svěží trávy, posnídali, poobědvali, posvačili a povečeřeli zároveň a při jejich hladu jim výborně chutnalo.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď

to pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odveta za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko, prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět, jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Český rozhlas. Po prázdninách vysíláme premiérové díly Záletu. Dnes si budu povídat s mužem, který na filmovém plátně i v televizi hraje častěji padouchy. Přitom proti mně sedí gentleman s typickou dikcí a velkým kloboukem. Herec a pedagog Jan Přeučil.
3: 4 roky na Damu, to byla fantazie, na kterou nikdy nezapomenu.
2: Mluvit budeme o jeho rodině, divadle Na zábradlí, kde strávil velkou část své herecké kariéry, o filmech, rozhlasu, rétorice a taky češtině. Jsem ráda, že nás posloucháte. Mimochodem, naladit si nás můžete i na webu Českého rozhlasu. V archivu najdete nejen tento, ale všechny starší záletové rozhovory.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jan Přeučil se narodil v Pardubicích, vyrůstal ale v Praze. Jeho dětství zásadně ovlivnil fakt, že jeho otec byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou. Musel do učení, teprve pak vystudoval gymnázium a napodruhé se dostal na vysněnou Damu. Divadlo, film a televize, dohromady stovky rolí, které stvárnil. Asi 37 let učil na Damu. Jsem ráda, že jste přijal mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne.
1: Paní Alenko, já děkuji moc za toto krásné pozvání. Přeji všem těm, kteří jsou ve východních Čechách, krásný podzim a věřím, že čas, který spolu strávíme, bude pro vás příjemný, že nám bude všem hezky u srdíčka a dovolte mi, i když jsme v rádiu, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
0: Je nám velkým potěšením a děkujeme.
1: Mě také.
0: Z toho, co jsem si o vás před naším setkáním přečetla, připadá mi, že to, že váš otec byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou, docela zásadně ovlivnilo váš život. Je to tak?
1: Je to tak. Já bych jenom chtěl říct tolik, že můj tatínek měl ohromný vztah k Pardubicím, miloval je. No a když jsem se narodil v těch Pardubicích, tak po roce tatínek s maminkou se přestěhovali do Prahy. No a fakt je ten, že vlastně jsem Pražák, ale k Pardubicím mám ohromný vztah, miluji je. A nejenom Pardubice, i Hradec Králové, protože u Hradce v České Skalici se zase narodila moje milovaná Evička. Táta byl pro mě ohromná osobnost, fantasticky mě vychovával. A tatínek po 45. roce byl poslancem prozatímního národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou. Byl velikým zastáncem demokracie, demokracie s velkým D, osobní přítel Jana Masaryka. No a bohužel tatínek boxoval za demokracii, za krásné myšlenky, co všechno demokracie přináší. No a to komunisté nemohli přenést přes srdce a v roce 1948, když přišli k moci a slibovali lidem, že bude doslova ráj na zemi, že se všichni budou mít absolutně fantasticky, tak najednou to začalo skomírat a nebyla to pravda a museli ukázat na někoho, kdo za to může. No a proto zkonstruovali ten proces s Miladou Horákovou, kde byl i tatínek, který byl velikým přítelem a kamarádem paní Milady Horákové, no a byl odsouzen na doživotí. Já si vzpomínám přesně na tu chvíli, bylo to v roce 1949 v říjnu, kdy k nám vtrhlo asi 12 chlapů v 4:30 ráno. Tatínek už seděl v předsíni, my jsme byli v Praze v Srbské ulici, měl na rukou pouta a oni mu dovolili tatínkovi se mnou rozloučit. Táta ke mně přišel, vzal mě za hlavičku, dal mi pusu na čelo a řekl mi: Honzo, jsi tady jedinej chlap, musíš se o ty holky postarat. A to bylo o moji maminku a o moji sestřičku Martu. Já jsem tenkrát ani si neuvědomoval, co toto vlastně znamená ve 12 letech. A teprve později, vývojem týdnů, měsíců a roků jsem si uvědomoval, co to všecko obnáší. No a když jsem jako říkal, že bych chtěl jít studovat na gymnázium, tak v té závěrečné komisi byl mladý muž ve svazácké modré košili a řekl: v žádném případě, ty nemůžeš, soudruhu, jít studovat, ty musíš jít do dělnického hnutí, protože musíš smít vinu svého otce.
0: Takže jste šel do učení v
1: ČKD.
0: Ano,
1: šel jsem do učení ČKD Stalingrad, pracovní zálohy. Dodneška si pamatuju, když jsem na Hrafě vstoupil do toho domu, do toho učiliště, tak tam byla taková veliká cedule, kde bylo napsáno: zde si říkáme soudruhu a zdravíme se, čest práci. Ty 3 roky byly velice zajímavé. Já jsem tam hrál ochotnické divadlo, začal jsem i studovat na gymnáziu pro pracující. No a po 3 letech jsem dělal zkoušky na divadelní fakultu. Udělal jsem je, ale bylo mi řečeno, že stále jsem synem Františka Přeučila, který se snažil změnit režim v Lidově demokratickém hnutí, takže musím jít zpátky ještě do slévárny a znovu se zocelovat, což byla pro mě veliká potupa. Znova jsem se velice bedlivě připravoval na Damu. No a když jsem ty zkoušky v roce 1956 udělal a byl jsem přijet do prvého ročníku, tak jsem měl to ohromné štěstí, že mým profesorem se stal vynikající herec, ohromná charismatická osobnost Radovan Lukavský.
0: S hercem a pedagogem Janem Přeučilem si povídám v dnešních záletech.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: První poprázdninové zálety hostí herce a pedagoga Jana Přeučila. Ráda bych teď mluvila právě o vašem studiu a o prvních rolích. Už jsme říkali, že na gymnázium jste nemohl nastoupit přímo, jako syn politického vězně jste šel do učení v ČKD. Je pravda, že vás ke studiu motivoval taky Karel Heger? Slyšet od něj pochvalu? To muselo být obrovské vyznamenání, je to
1: no,
0: tak?
1: Já jsem chodil na tu jednotnou střední školu do Sládkovy ulice, kde naproti bydlel Karel Heger. A ředitel té školy jmenoval se Poláček, několikrát pana Hegera pozval k nám na besedu. On tenkrát točil ty slavné filmy Mikuláš, Aleš, Bedřich Smetana, takže on nám o tom vyprávěl. A my jsme tam měli takový žákovský divadelní kroužek a on mě tam viděl a dokonce do toho prohlášení závěrečného a do toho doporučení, aby lidé mohli jít, nebo studenti, aby mohli jít studovat, tam napsal: viděl jsem Přeučila v ochotnickém žákovském divadelním sboru, líbil se mi, podle mého názoru má talent, měl být studovat na DAMU.
0: Kdyby to vyšlo na poprvé, tak jste studoval s Janem Kačerem, Ninou Divíškovou, Janem Třískou, na podruhé, potom pak s Janou Hlaváčovou, Milenou Dvorskou. V dobré společnosti vynikajících českých herců.
1: Velmi dobrá společnost. My jsme byli na DAMU nejmenší herecký ročník. Nás bylo 7. Jak už jste říkala, Jana Hlaváčová, Milena Dvorská, Ema Černá, Nadě Prchalová, Honza Šmíd, Lexa Postler, který mezi námi už bohužel není. To je tatínek vynikající české herečky Simony Postlerové. A byli jsme ohromný ročník, fantastická parta. A Radovan Lukavský nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, což mu nemůžu nikdy zapomenout, že tak ten nás uváděl do té herecké profese. Byly to ohromné hodiny, ohromné přednášky, kladl veliký důraz na jazyk, na češtinu a hlavně na to, že my jsme v podstatě, a to jsme všichni do dneška, a já to říkám i svým mladým kolegům a studentům, že jsme tou profesí byli doslova posedlí, protože jinak to nejde. A opravdu bylo to velice krásné a ty 4 roky na DAMU, to byla fantazie, na kterou nikdy nezapomenu.
0: Po absolvování jste nastoupil rovnou do divadla na Zábradlí?
1: No, já jsem po absolvování v roce 1960 měl řadu nejrůznějších nabídek. Jedna z prvních nabídek, to si pamatuju, byla do Hradce Králové. Byla to Plzeň, byla to Ostrava, dokonce i koketovalo se mnou Národní divadlo a mimo jiné jsem dostal nabídku do vznikající činohry divadla na Zábradlí. Ředitel divadla, doktor Vodička a i šéf činohry, pan profesor Ivan Vyskočil, mě oslovili, jestli bych do souboru nechtěl jít. Já jsem šel za panem profesorem a on mi říkal: Přeučili, zkuste to. A jako do dneška to vidím, paní Alenko, 1. června roku 1960 jsem podepsal smlouvu a v tom divadle jsem byl 33 let. Nejdéle, kdybych to řekl v uvozovkách, sloužící v angažmá v divadle na Zábradlí. Ale já tvrdím jednu věc, kdo dneska v tom vrcholném věku v různé umělecké branži něco znamená, ať jsou to výtvarníci, ať jsou to tanečníci, mimové hudebníci, režiséři, herci, choreografové, tak nějakým způsobem, promiňte mi ten výraz, se o to divadlo na Zábradlí otřel. Byl to takový v té době zoufalého komunismu ostrov svobody.
0: Vy říkáte, že díky Václavu Havlovi dnes žijeme jako v ráji.
1: Když se rozhlídneme po té rozbouřené Evropě, tak si musíme uvědomit, že v podstatě tady vlastně všechno funguje. Zaplať pánbu a pochopitelně bychom neměli zapomenout, že na to má i veliký podíl ten Vašek, který udělal všecko pro to, abychom žili v demokracii. V demokracii s velkým D. A trošku má na tom i zásluhu celá ta generace těch politiků po 45. roce. Ať to byla ta Milada Horáková, můj tatínek a řada jiných vynikajících lidí. Bohužel lidé by si měli vážit té svobody, načerpávání informací, oponentury a všeho, co demokracie přináší. Mně se líbí ohromně jedna myšlenka u Winstona Churchilla, který o demokracii říká: demokracie je systém vědomých občanů. Chcete-li gentlemanů. A to, myslím, vystihuje úplně všechno.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, když žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: S Janem Křehoučelem si povídám v záletech. Teď bych ráda mluvila o filmových rolích. Pro svou první jste musel umět jezdit dokonale na koni. Co bylo dřív? Vaše láska ke koním nebo nabídka role, kvůli které jste s jezdectvím začínal od začátku?
3: No tak vzpomínám si, že jsme měli hereckou tvorbu a přišel na hereckou tvorbu asistent filmových ateliérů Barandov, jmenoval se pan Kulík, do dneska to vidím, že Jindřich Polák připravuje film Smrt v sedle a že by tam potřebovali nějakého kluka. A Lukavský mu tenkrát říkal, no tak se posaďte a dívejte se, můžete si někoho vybrat, já proti tomu nejsem, naopak. No a on se trošku zahleděl na mě, já jsem dělal filmové zkoušky, udělal jsem je a měl jsem to velké štěstí, že ten herecký pán Bíček se na mě usmál a byl jsem vybrán do druhé hlavní chlapecké role. První tam hrál Rudla Jelínek. Byl už tenkrát to veliký uličník, rošťák, grázel, kdybych použil tohoto výrazu v uvozovkách, který se tam porval s Rudlou, velkou část filmu jsem hrál s takovým monoklem. No a pochopitelně museli jsme dokonale ovládat jízdu na koni a zajímavé je, že ten film se točil ve Slatiňanech u Chrudimi, čili v Pardubickém kraji. No a šéfem na sjezdčíků byl tenkrát Jiří Sovák, který také měl umět jízdu na koni, nechodil jezdit, několikrát z koně spadl, takže byly takové to humorné situace, ale byl to ohromný kolega a měl k nám fantastický vztah a v tom filmu hrál nejenom Radovan Lukavský, ale pan Bejvl, pan Dubský, celá řada vynikajících tenkrát ohromných jaksi herců a dodneška ten film je promítán na různých komerčních stanicích televizních, protože to byl první širokouhlý barevný film český.
2: Náš první eastern.
3: Ano, ano, ano.
2: Když se vrátím k té vaší roli, tam už jste hrál lumpa. Ta škatulka vám zůstala. Máte proto nějaké své vlastní vysvětlení, proč tomu tak je? Proč muž s vaším chováním, s vaší dikcí, s vaší vizáží je právě režiséry v podstatě natrvalo zařazen už jako malý kluk, no mladý muž do škatulky lump.
3: Máte pravdu, že tady tenhle film i byl takovým odrazovým, ta smrt sedle odrazovým můstkem těm padouchům, že jsem jich natočil, namluvil a v divadle nahrál desítky a desítky, hrají je rád, to říkají i kolegové, ale já se snažím vždycky v těch lidech na té šikmě ploše hledat nejenom tu negativní stránku, ale i určitou pozitivní. Ale paní Alenko, musím se vám přiznat, že když jsem byl Vlasatým chlapcem, tak jsem hrál i prince. S mojí první ženou, Štěpánkou Haničincovou, ona to byla ohromná teda máma, ohromná herečka a veliká dáma s velkým D. No a proč o tom mluvím? Protože s tou Štěpánkou jsme točili řadu takových televizních pohádkových seriálů, kde Štěpánka hrála všechny princezny a všechny dámské role a já všechny pánské role. A byly to pohádky norské, francouzské, orientální, ruské byly a do dneška čas od času je to zachováno v archivu České televize a někde se to čas od času objeví. A bylo to tenkrát velice působivé. Tak čili to byla ta éra těch mých princů, ale pak jsem přeskočil na ty rošťáky.
2: Velkou radost vám prý udělala nabídka zahrát si ve filmu Milada právě kvůli tatínkovi.
3: No, když se začal ten film točit, tak jsem si říkal, já bych v tom filmu velice rád hrál. A já bych tom i statoval, jsem říkal, protože jsem to považoval za takovou jakousi morální povinnost nějakým způsobem prostě v tom filmu být, protože ten můj táta v tom procesu byl. Byl jsem nesmírně potěšen, že režisér toho filmu mě oslovil, omlouval se do malé role, ale v tom filmu působím. Je zajímavé, jak když jsem ten film viděl, že je velice zajímavý, působivý, dostal i řadu ocenění. Podle mého názoru by mohl možná být trošičku kratší, ale to je otázka pochopitelně jiná, ale přesto jsem velice rád, že tento film byl natočen a měl by se promítat jaksi všem generacím, aby si uvědomili, že mohou žít v této svobodě, že mohou žít v těchto podmínkách, protože ta mladá generace si vůbec neuvědomuje, jaké má vymoženosti. Já když přednáším na divadelní fakultě na Slovensku, kam dojíždím, na té vysoké herecké škole a ke konci letního semestru si říkám, no a blaní přátelé, co budete v létě dělat, tak vždycky říkají, pane Přeučil, pán Přeučil, já jedu na Aljašku robit ryby, jo, já jedu do Londýna, já jedu do New Yorku. Prostě takhle ta generace nemá jazykovou bariéru, bez problému můžou cestovat. Proč? Díky tomu, že byli lidé, kteří za to bojovali, aby takto jsme mohli žít.

0: Hlas mého dnešního hosta, herce a dabéra Jana Přeučila, je nezaměnitelný, stejně jako jeho dikce. Celou řadu rolí vytvořil i v rozhlase. Ta dikce, to je důsledek výchovy a výuky Radovana Lokavského?
1: No je to tak, on nás jaksi nenutil, ale stále nám ukazoval k tomu krásnému českému jazyku. A bylo ohromné, že jsme měli i první zkušenosti s rádiem. A já si vzpomínám, kdy můj první vstup do rádia byl velice zajímavý, kdy v roce 59 se dělala letní inscenace Leonce a Léna a režírovali Antonín Bašta, který byl tenkrát v Československém rozhlase režisérem zahraničního vysílání. A on, když jsme tu hru zkoušeli, říkal, hele Honzo, já bych potřeboval příští týden namluvit pár titulků, já tě vemu do rádia. Já jsem poprvé vstoupil do rádia. Bylo to čtvrté nebo páté poschodí v Praze na Vinohrade, kde byla zahraniční redakce. Paní Alenko, já jsem byl spocený od hlavy a špatě, protože jsem byl před tím mikrofonem. Zvládl jsem to a od té doby jsem začal to rozhlasové herectví milovat a měl jsem to ohromné štěstí, že jsem potkal řadu fantastických režisérů. Ať to byl režisér Horčička, ať to byl režisér Adler, Melč, Bezdíček. Dokonce pan Bezdíček nám přednášel základy rozhlasového herectví. A do dneška to rádio miluji a je to ohromná herecká disciplína. To rozhlasové herectví je kouzelné v tom, že když posloucháte rádio, tak všecko se musí do toho hlasu vtěsnat. Emoce, představivost, fantazie, energie. Protože když se díváte na televizi, tak ten obraz je jasný a ten komentátor to jenom komentuje. Ale vy si máte jistě bohaté zkušenosti. Ale v tom rádiu musíte do toho vložit všechno. A v tom je to krásné, náročné a považuji to rozhlasové herectví jedno z nejnáročnější. A dneska, když slyšíte zajímavou rozhlasovou hru, tak sedíte u toho rozhlasového přijímače s uchem otevřeným a lapáte to plnými doušky.
0: S pootevřenou pusou děláte všechno a necháváte v tu chvíli prostor fantazii.
1: Ano, přesně, ano, ano, ano.
0: Kterou roli v rozhlase jste měla nejraději? Můžeme vzpomenout třeba Tajemný hrad v Karpatech, Noc na Karlštejně, to všechno byly rozhlasové hry, ve kterých jste účinkovala. Která se vám vybaví jako první teď a naskočí vám, když se řekne vaše nejmilejší?
1: Víte, já jsem měl jednou ohromný zážitek, kdy jsem statoval v Národním divadle v Bílé nemoci. A měl jsem to ohromné štěstí, že jsem hrál pobočníka maršála. To maršála hrál Zdeněk Štěpánek. A tenkrát v té Bílé nemoci byl pan Smolík, Zdeněk Štěpánek, Karen, Pivec, tyto ohromné legendy českého herectví. A shodou okolností tato inscenace se natáčela v rádiu. V Šestce na Vinohradech. A já jsem pozoroval tyto mistry, jak s tím mikrofonem umí pracovat. I když jsem tam měl malinkou roli, byla to přenesená inscenace, tak dodneška to vidím, jakým způsobem uměli oni s tím hlasem, s tou rolí pracovat, nejenom na tom jevišti, ale i u toho mikrofonu. A v tom to je kouzelné a v tom to je zajímavé. Tak na ty okamžiky já strašně rád vzpomínám.
0: S hercem a pedagogem Janem Přeučilem si povídám dnešní záletech.

0: Záletky Aleny Zárybnické.
1: Jan Křeučil, můj dnešní host v Záletech. 27 let učil na DAMU. Jeho žáky jsou například Ivana Chýlková, Karel Roden či Eva Holubová. Když dnes posloucháte ve filmech nebo díváte se v divadle na své žáky, co vás napadá? Řeknete si třeba, jo, Evičko, tak to je fajn, teď jsi to udělala přesně tak, jak jsem tě
2: jo,
1: učil.
2: Mám z toho radost a ty setkání jsou velice vždycky příjemná a já vždycky se před studenty stavím ne jako vousatý profesor, ale jako jejich budoucí starší kolega. A ta setkání jsou velice fajn. Je to asi rok a půl zpátky, jsme točili nějakou detektivku v televizi. Režisér Brabec to režíroval a byla tam Ivana Chýlková. Teďka mě viděla na čtení zkoušce, běžela ke mně, říkala, pane profesore, a líbala mě od uší až kamkoliv dolů ke krku. A to takový jsou ty milé příjemné setkání. A to je fajn. A když se vidím s Veronikou Žilokovou, zrovna tak, jo. Na Veroniku si krásně vzpomínám, když byla na DAMU ve čtvrtém ročníku, přišla za mnou, říkala, pane profesore, já jsem v jiném vstavu, co s tím budete dělat? Tak to byla Veronika, jo. Ale vždycky já jsem se snažil prostě klást veliký důraz na tu praxi a zasvěcovat je do kouzla toho hereckého řemesla, do kouzla té nádherné herecké profese, která je kouzelná, spalující, náročná, ale je to profese, která by měla ukazovat lidem krásu života ve všech podobách i krásu jazyka českého.
1: Já jsem na jaře poslouchala rozhovor s paní Postlerovou v Českém rozhlase, která právě mluvila o tom, jak je důležité mluvit správně česky, jaké chyby se nejčastěji v médiích dělají a co ji nejvíc trápí, co ji nejvíc rozčiluje. Co nejvíc rozčílí vás, pokud jde o češtinu nebo rétoriku? Co vás dokáže nadzdvihnout ze židle?
2: No, mě dokáže nadzdvihnout jedna nesrozumitelnost, monotónnost, protože by se mělo hovořit kvalitním jazykem českým. To znamená dodržovat kvantitu a kvalitu všech jednotlivých hlásek. Jo. Ale to se musí pochopitelně trénovat. Velice mě vadí taková slovní vata. To znamená, že jedno slovo se opakuje po každé větě a tak dále. Určité pazůky, určitá nesrozumitelnost.

vinařství. Víte, bylo zajímavé, já jsem byl pozván na jeden takový zajímavý seminář, kde renomovaní lékaři z celé Evropy mluvili o lícním svalu. Ohromně zajímavá záležitost, ale bohužel kolikrát ty přednášky byly tak šedivý, tak monotónní, tak nezáživní, že ti lidé z toho nic neměli. Bohužel ta retorika se musí trénovat, protože i v dnešní době internetu, sociálních sítí, Facebooku, to slovo má neuvěřitelnou magickou moc. Jo? A ten kontakt je, byl a bude stále důležitý. To obejmutí a to pohlazení tím slovem. Reklama.

0: Posloucháte Zálety, dnes si povídám s hercem Janem Přeučilem. Se svým divadlem, s divadlem Evy Hruškové a Jana Přeučila, jezdíte po celém Česku. Co vás na té práci nejvíc těší? Co vám dělá největší radost? Proč se tomu věnujete ještě v době, kdybyste mohl spokojeně odpočívat, dívat se po kraji a poslouchat češtinu?
1: Odpočívat bych, ježi, to já...
0: Neznáte to slovo,
1: ale, že? Ne. Já mám takový slogan, že říkám, herec únavu nezná. Za to mě kolegové nenávidí. Jo. Žijeme svůj život non-stop. Já mám takovýhle samý hlášky. No, já už se Štěpánkou, svojí první ženou, jsme dělali divadlo. No a když letos zrovna na podzim, v říjnu to bude 19 let, co odešlo do toho hereckého nebe a 17 let už jsem s Evičkou a založili jsme divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Evinka to dělá fantastickým způsobem, je to ohromná loutko herečka. No a my se snažíme dělat to divadlo, jak říkal Jan Grossman, takzvaně apelativní. To znamená, že tu mladou generaci vtahujeme do toho procesu. Snažíme se, aby byly velice kvalitní scénáře, velice dobrá hudba, výborné loutky, dobrá choreografie a celý tento komplex se snažíme předávat té mladé generaci. A hrajeme třeba nejenom pohádky, ale staré pověsti české, řecké báje, pověsti pražské, což jsou velice atraktivní tituly a snažíme se, aby i ta kvalita toho jazyka byla dobrá a má to ohromnou rezonanci zpětnou a snažíme se, aby to bylo opravdu na velké profesionální úrovni. A jsme vždycky velice potěšení, když přijdou za námi rodiče nebo i pedagogové a říkají nám, tak jsme měli veliký zážitek i my dospělí a děkujeme, že takovéto divadlo děláte. A shodou okolností velice často jezdíme i do Pardubic. Pardubice Dubina, říkám to možná správně, je krásné divadélko a tam hrajeme velmi často pro rodiče s dětmi. A velice nás potěšilo, že přijdou i rodiče bez dětí a my říkáme, kde máte děti. No my jsme se přišli podívat na vaše představení, protože nás to oslovuje. A staré pověsti české shodou okolností jsou letos velice aktuální, protože oslavujeme 100 let Československé republiky a tam se doví lidé něco o Libuši, o praotci Čechovi a o těch základech našeho českého národa.
0: Já si dokážu představit, že spousta posluchačů už se teď dívá na hodinky a říká si, no tak ještě pár minut a dnešní Zálety s Janem Přeučilem skončí a říkají si, mně se bude stýskat po jeho ohlase, mně se bude stýskat po tom, co mi říká. Kam bychom měli teď na podzim zajít, abychom se s vámi mohli na divadelních prknech setkat?
1: No tak jednak hraju teďka velice často Bláznovy zápisky.
0: Takže Viola.
1: Viola nebo divadlo Karla Hakera v Praze, ale je s tím i naplánováno řada zájezdů, tak možná přijedu i na Pardubicko nebo do Hradce Králové. Pak hraji, a to mě velice těší, z divadelní společností Háta, inscenace Světáky. A to je podle toho krásného starého filmu. Ta inscenace je velice úspěšná, hraje se už 6 let s velikým úspěchem. No a mám to veliké štěstí, že tam hrají postavu toho pedagoga, toho učitele etikety, kterého ve filmu hrál Oldřich Nový. Tak to si velice, velice užívám.
0: Na závěr nesmí chybět ani štafeta otázek. Vaše otázka pro toho, kdo tu bude sedět příští neděli, bude to biatlonistka a olympijská medailistka Veronika Vítková. Na co byste se jí rád zeptal?
1: Paní Veroniko, nevím, jestli paní nebo slečno.
0: Ještě slečno.
1: Tak ještě
0: ale
1: slečno.
0: Může se cokoliv změnit.
1: Velice vás obdivuji a tu profesi sportovní, kterou děláte, děláte výborně a když vás vždycky zahlednu v televizi, tak svůj klobouk opravdu před vámi hluboce smekám, protože si velice dobře uvědomuji, co je zatím dřiny. A k té dřině byste měla se věnovat i trošičku jiným věcem. Nezlobíte se, že to říkám, měla byste si umět přečíst knížku, měla byste si poslechnout dobrou hudbu. A zajímalo by mě, kterou vy hudbu máte nejraději?
0: Tak to je otázka Jana Přeučila pro mého příštího hosta, pro Veroniku Vítkovou, se kterou se tady v Záletech setkám už za týden v 9 hodin ráno. Co říci nakonec? Já jsem nadšená z našeho společného setkání. Moc jsem se na něj těšila a bylo to vším, o čem jsme tady mluvili a jak jsme tady spolu mluvili, překonáno. Děkuji
1: tak
0: za to.
1: To mě těší. Kdybyste viděli, drazí rozhlasoví posluchači, paní Alenku, která je proti mně, tak se usmívá. A to je důležité, přál bych vám mnoho a mnoho úsměvů. A dovolte mi, abych vám do podzimu, který je takový zajímavý, protože budeme oslavovat 100 let vzniku Československé republiky, budeme vzpomínat na vynikající osobnost Tomáše Garrigua Masaryka a budeme si lecos uvědomovat, tak dovolte, abych vám přál hodně, hodně zdraví, pohody, štěstí a v neposlední řadě mnoho a mnoho lásky. A jak říká můj oblíbený satirický spisovatel G.B. Shaw, láska je věčná, dokud trvá, tak ať trvá. Mějte se moc pěkně.
0: Já děkuji za to naše setkání a krásnou neděli přeju všem našim posluchačům i vám, pane Přeučile. Děkuji moc.
1: Mějte se moc pěkně.
2: A

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: tak jsem to dotáhla do konce. Hezké. Dospívala poslední tón. Hezké dopoledne, začínají písničky pro duši.
1: Ano, hezký den.
0: To vám přeje Standa Hložek.
1: A Věrka Hotařová.
0: Hezký den je podzimní den. První celý podzimní měsíc, z něhož ukrajujeme teprve třetí den.
1: Věru, že já musím se přiznat, že mám takový zážitek před pár dny. Teď nějak jezdím křížem, krážem opět. Nestačím sledovat čas, tak já jsem přijel z jedné akce domů tady na Moravě a sedím na zahrádce asi v 11 v noci, tak relaxuju, poslouchám ten klid. Najednou prásk. Říkám, co je? Jako, že by tam kočka? Nebo zase bum, bum, bum, bum. Jdu se podívat, no, padaly jabka. Teď jsem si uvědomil, že...
0: A na co padali, ale, že to bylo tak slyšet?
1: Ale normálně na zem, já jsem, jak byl absolutní klid, jsem říkal, páni, já jsem zapomněl tady odrát jabka, ale ona byla zima a jak je sucho, tak prostě najednou jsem byl překvapený, samozřejmě nebudu v noci trhát jabka, že jo? Tak jsem přišel ráno a všechna jabka byla na zemi.
0: Teda ty jsi tak ale jsem, hospodář, ne, ani jablíčka neotrháš ze stromu.
1: Ne, tak jsem si říkal, bacha, pozor, fakt už je říjen, na té zahrádce člověk by měl strávit více času. No a já jsem sice jablíčka otrhal jako na chalupě tam v Čechách, dokonce jsem je hlídal, protože tam lítají hej na špačku. No a my na Moravě tady samozřejmě víme, co ti špačci dovedou. Dokážou prostě voklovat prostě ty jablíčka.
0: Sklidit tu úrodu za toho hospodáře, který to nestíhá, že?
1: Takže já třeba špačky proháním, já po nich střílím vzduchovkou. No a tak teď prostě fakt jsem dostal takový šok. Na té zahrádce člověk by měl strávit víc času, než jenom tak přijet v noci a poslouchat, jak to padá dolů.
0: No tak s tím něco dělají,
1: no, podzim je tady, no ale my jsme vlastně v písničkovým pořadu, tak dobře, připomněme si podzim nějakou hezkou písničkou.

0: to je písnička málo známá, kterou určitě jste poznali, že zpívá Jirka Grossman. Podzim, podzim přichází. Je to tak?
1: No už je tady, ne, že přichází, protože astronomický podzim ten začal už někdy kolem 23. září.
0: Ty jablíčka mě probudili k tomu, víš. No.
1: Máš rád vůbec podzim jako roční období?
0: Tak každý roční období je krásný. Podzim, když je takovýhle krásný počasí, že svítí sluníčko, tak to vidíš, jak se tak příroda kolem nás dokola barví. Všemi barvami to hraje. Prostě když jedeš krajem, kde jsou listnatý stromy, tak to je prostě nádhera, když to zasvítí to sluníčko, tak si jak v ráji.
1: To teprve přijde. To se máme ještě na co těšit.
0: Já jsem objevil nějaký pronostiky jako na říjen. Tak třeba je-li říjen velmi zelený, tak bude leden hodně studený. Tak uvidíme, jestli se nám ty stromy zabarví. Ale už se barví. Už jsem objevil třeba ořechy. Už začínají malinko praskat ty slupky. A já tyhle oříšky prostě mám úplně nejraději. Sice z toho má člověk ruce špinavý, ono se to prý smeje octem, nebo co? Ale ty ořechy nemají chybu.
1: No a hlavně jsou tady tyhle ořechy zdravé, protože tam se ještě musí odloupnout ta slupka a jíš jenom to bílé jadérko. A to je ořech, který je v tomto období nejzdravější.
0: To je pravda, ale už začínají mlhy a taky se říká v jedné pronostice mlhy v říjnu, sněhy v zimě. A nebo ještě teplý říjen, studený listopad.
1: Si na to musíme počkat, jak která pronostika je pravdivá.
0: Přesně. No ale já teda jako když třeba mám čas a jsem na té zahradě a slyším, jak to ptáčci zpívají a ti špačci mě ale provokujou teda, tak si říkám, jak ta hudba je všude kolem nás, jak ta příroda zpívá. Už jsem to taky říkal, že i když člověk je sám v baráku, nebo tak i ten dům hovoří tím, že se ozývají různé zvuky a tak. No.
1: To si ještě pamatuju, když jsem chodila do za mých nebo našich mladých let, to nebyly základní umělecké školy, ale lidové školy umění a chodili jsme do nauky, jak jsme se tam učili, že kolem nás jsou zvuky libé a nelibé, zvučné a nezvučné, tak to úplně se mi to teď vybavilo, že nás paní učitelka upozorňovala také na to, že se máme kolem sebe rozhlížet nejenom očima, ale také pozorně poslouchat, co slyšíme.
0: Ale já, když už si vzpomínám na své mládí a dětství, tak já jsem hodně rodičům pomáhal, protože jsme měli jako velkou zahradu a pořád něco bylo jako doma, co dělat teda, tak jsem musel pomáhat. A já, když jsem teda pomáhal, tak jsem si poslouchal tehdy jako kluk mladý, tak jsem poslouchal rádio a poslouchal jsem písničky. A tak jsem si teď nějak v poslední době říkal, páni, už jsem dlouho neslyšel zpěvačku, která dřív hrávala velice často a zpívala moc hezky. Jana Robová. Tu jsme, myslím si, že tady jsme...
1: Malá, temperamentní, krátko
0: vlasa. Tu jsme tady jako dlouho nehráli. Myslím si, že na čase, abychom tuhle malou přesně ďáblici si tady pustili. A já jsem našel, protože ona naspívala několik duetů i s Karlem Gottem, ale s Karlem už jsme tady pouštili písničku nedávno, tak jsem našel písničku, kterou zpívá s Jirkou Helekalem. Je krásné pro lásku žít.

0: Jana Robová a Jirka Halekal, Je krásné pro lásku žít. Kdo zpíval ten sbor, to vůbec netuším.
1: Ale v tom textu se objevila často opakovaná pravda, že je dobré se usmívat, je dobré být optimistický a pro lásku žít.
0: To je pravda, to je potřeba. Já jsem se ptal Jirky Halekal. Jsem říkal, Jirko, když jsi naspíval s Janou tu písničku, tak jaká ona byla? A on říkal, no tak prosím tě, já teď hrozně spěchám, ale byl to strašný ďábel, zpívala úžasně a byla
1: Jedna z nejtemperamentnějších si chtěl říct?
0: To jsem chtěl říct, no.
1: Jída, to mám radost, že se mi to podařilo
0: to
1: a tobě
0: strašný,
1: ne.
0: To je
1: já jsem škodolibá,
0: ne, že? To je dobře. No, prostě byl to živočich, říkali jí sopka.
1: Mm. A bohužel teda mluvíme o ní v minulém čase, protože zemřela poměrně mladá.
0: Bohužel. A tohle je písnička, která není pro ní tak vyloženě typická. Ona naspívala i písničky jako do různých filmů. Zemřela, když měla 45 let, což je velice brzy. Mm. Pojďme dál. Já mám tady takový bombónek. Já teď v poslední době jsem objevil zajímavou písničku, ke které jsem se dostal tak zvláštním způsobem, protože mě zaujala jedna píseň, která se teď hodně hraje v rádiích. Písnička Cudzinka v tvoje zemi. No a zpívá ji Xindl X a zpěvačka Slovenka se jmenuje Mirka Miškechová. Já jsem si říkal, že bychom si ji mohli pustit, protože ten text je velice zajímavý, ale objevil jsem tady takovou perličku, že vlastně Mirka Miškechová naspívala píseň tady ve Zlíně v jednom studiu. Soulovou píseň, která je taky velice zajímavá. Ale doslechli jsme se, že vlastně tady na Zlínsku je velice často a spolupracuje tady s místními muzikanty.
1: A také jsme se doslechli, že se snaží svými písničkami bavit lidi a rozdávat optimismus.
0: To je pravda. Ona se narodila v Půchově, studuje žurnalistiku v Bratislavě, to je vlastně moje kolegyně. Začínající zpěvačka, která už má nějakých pár šlágrů, hlavně s Xindlem X za sebou, má pro vás novou píseň. Tady je Čo už s ním?

0: No, tak čo už
1: no,
0: s ním?
1: No, Mirka Miškechová.
0: Hezké to bylo.
1: Tak Luděk Malár se o ní určitě hezky postará. Dokonce jedou na turné na Slovensko i s Ivanem Mládkem, což je docela zajímavý spojení. No ale já, Věru, šli jsme se bavili, kam až vlastně naši posluchači nás můžou slyšet. Jak jsem říkal, v tom Hodoníně, když jsme byli, jak tam přišla za mnou parta bezvadných lidí a většinou to byly kladné ohlasy, což mě vždycky samozřejmě potěší. Tak jak jsme říkali, jestli nás posluchači slyší i na severu Moravy, tak musím ti říct, že určitě, dokonce i ve Fridku Místku nás
0: také
1: poslouchají.
0: Také tam máš nějaké informace.
1: Zdraví. Ne, protože zhodou okolností dneska je ve Fridku Místku velice hezká, krásná akce a protože vím, že nás tam slyšíte, tak bych vás tam chtěl pozvat, protože já tam za chvilku taky vyrážím. Je tam akce s názvem Charitativně společenská sportovní akce pro UNICEF podpora dětí v nouzi. Víte, že z téhle akce prostě bude na podporu dětí v nouzi. No a budeme tam, nebo tam se už od rána hraje tenis a kromě toho tam se zpívá a jsou tam různí hosti, kteří vás pobaví až do večera, takže když půjdete kolem, klidně se tam zastavte. Já tam taky potom přijdu něco zaspívat.
0: No tak to vidíte, nejenom pan doktor Moskala, který byl hostem Apetitu v první hodině, pomáhá dětem, také Standa Ložek přispívá k tomu, aby penízky z koncertu šly pro děti.
1: Ale to je, Věruš, naše poslání. Myslím si, že každý zpěvák by měl třeba část svého času věnovat nejenom lidem, kteří chodí se bavit a tancují a mají úsměv od ucha k uchu, ale prostě i tam, kde je to trošku složitější. Já třeba proto jezdím i po různých třeba domovech a ústavech. Po celé republice už tam mám spoustu kamarádů, už je znám i podle jmén, což je neskutečný. No. A tam třeba ve Fridku Místku, já už tam jsem asi po třetí a tam vždycky přijdou na tenisovou exhibici hrát borci na vozíčkách. A to vždycky si říkám, páni, tak klobouk dolů, to není žádná legrace. Sice jako dvakrát jim to může spadnout ten míček, ale jak oni hrajou, taky už se s nimi kamarádi, už jsou to moji kamarádi.
0: A jsou to nesmírně silní lidé, protože když dokáží překonat takovýto handicap a dokáží život dál brát, tak jak to bylo předtím, než se dostali do zdravotních problémů, tak jak si říkal, opravdu klobouk dolů před nimi.
1: No a když jsme se vydali prostě tak na sever Moravy, tak tam z toho severu je zpěvák, který má velice hezký písničky a taky má velikou popularitu v této době. Mluvím o Tomáši Klusovi, který mě zaujal, má parádní písničku s názvem Nina.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdeční

0: Nina, tak se jmenovala písnička, kterou zpíval Tomáš Klus, zpěvák, kterého znají všichni, řekla bych, všestranný umělec a kdysi také vynikající sportovec. Stando, napadlo mě, když jezdíte na ta sportovní utkání a on jako bývalý, dejme tomu, profík, sportovec, pětibojař. Jestli pak se někdy zapojuje do těch vašich fotbalových radovánek a her?
1: No právě, Věruš, já jsem nad tím přemýšlel, že jsem ho nikde nepotkal proti sobě, nebo ani s náma nehrál fotbálek. Jsem říkal, páni pětibojař, to by mohl jako být aktivní a občas si třeba jít kopnout. Dobře, já jsem měl to velký štěstí, že jsem, mám pocit, že už jsem to říkal, ale prostě to byl tak obrovský zážitek, že jsem hrál s Amforou, kde byli deseti bojaři a olympijští, tak oni jenom pěti bojaři, no a to je jedno.
0: No to nevadí, ale tak možná, že to je jasný důkaz, že se rozhodl tu svoji sportovní kariéru ukončit na 100% a teď se věnovat jenom umění.
1: Možná, a já to dokončím, protože přátelé, nastoupil útok olympijských vítězů v deseti boji. To byl Robert Znělík a Roman Šebrle a k ním ještě nastoupil Aleš Valenta, jako to znáte ve těch akrobatických skocích na lyžích. No a to vám teda řeknu, protože ti sportovci, určitě i Tomáš Klus, prostě má rychlý běhy. No, ale to jsem v životě neviděl. Prostě oni se rozběhli, všichni tři. Jo, to byla taková smrš, že prostě než ten soupeř se začal otočit, už byli před brankou a už si tam dávali góly, jak chtěli.
0: No vidíš, to jsem potřebovala, abys to dokončil, protože mě zajímalo, tak mě napadlo, tak utíkat samozřejmě umí, protože to byla jedna z těch disciplín. Ale jestli pak se umí trefit ještě do těch balonů, víš, nebo no, do toho balonu.
1: No neboj, úžasně, že by se tím mohli živit normálně. Ale vraťme se ještě k Tomášovi. Letos v červnu vydal nové album, které natočil s uskupením Cílová skupina. A ten název toho alba je takový, taky zajímavý, jak celá jeho tvorba. Anad život není. Písně proti válce.
0: Písně proti válce. Aha, takže teď už je mi jasné, proč je tam Anad, protože pokud si dobře vzpomínám, tak ve starověkém Egyptě byla uctívaná jako bohyně, která tuším chránila vládce v boji.
1: To je pravda. Ale pojďme dál. Pojďme k takové klasice. Je to taková písnička, kterou zpívá Karel Černoch a písnička, dalo by se říct, pohádková, ale je to taky takový prostě předání pádla. Název má ta píseň Nářek převozníka.

kreslo do ruky.

0: krásná písnička.
1: A nádherný sametový hlas, marná sláva.
0: Vzpomínám si, když se objevila v repertoáru Karla Černocha, jak nás to usadilo do sedadel, protože to byla jednak melodie nádherná, text krásný. No a jak jsi říkal, předávání žezla, tak v jeho případě to platí, protože dalo by se říct, že to své muzikantské žezlo předal své dceři.
1: No a když jsem teď poslouchal tu písničku, tak jsem si vzpomněl, jak jsme spolu hráli v jedné pohádce Plaváček, kde hrál rybáře. Jo. A on vlastně bydlel, Karel bydlel vedle Vltavy.
0: No a byl třeba rybář, nebo jezdil rád na lodi ve skutečnosti?
1: Tak to nevím, nikdy jsem ho v životě neviděl, ale vzpomínám na něj samozřejmě strašně rád.
0: No a ozdobou 60. let těch nádherných písniček byla také zpěvačka Ivone Přenosilová.
1: To máš pravdu, Ivone Přenosilová tam měla tolik nádherných šlágrů, tak já nevím, který vybrat dřív, jestli Roň slzy nebo Boty proti lásce. Ale já si myslím, že dlouho jsme neslyšeli píseň s názvem Tak prázdná. Pojďme si ji poslechnout.

0: Tak to jsme si vzpomněli na mladý hlas Ivone Přenosilové, zpěvačky, v současné době také moderátorky, která se po letech vrátila zpátky do České republiky. I když...
1: Už je tady dlouho.
0: Když se vracela, tak to bylo, tuším, ještě Československo.
1: No, ale mě překvapuje Ivone, jak má krásný hlas, jako jiskří. A kouří, teda, já jsem říkal, tebe sponzoruje nějaká tabáčka? Je to možný? Protože tak intenzivně kouří zpěvačku jsem ještě neviděl.
0: Já bych teda zašla úplně do jiných sfér z její kariéry.
1: Jo.
0: Připomenu, že začala v Semaforu konkurzem a Miloš Forman z toho konkurzu natočil tu svoji režisérskou prvotinu Konkurs stejnojmenou, kde si zahrála také jeho první žena, Věra Křesadlová, herečka, zpěvačka a také vynikající výtvarnice.
1: Hm. No já mám pocit, že má nějakou školu výtvarnickou, Věra. Hm.
0: Je to možné. No a když začínala, Ivone Přenosilová je také známá z toho, že zpívala s Olympikem, že byla členkou skupiny Apollo, s Karlem Gottem, Hálou, Pavlinou Filipovskou. Dnes je to studio Y a v letech 63-64 hrála právě v Semaforu. Dalo by se o ní toho napovídat hodně. Z písniček, které naspívala, se staly hity, kromě tady téhle, kterou jste teď slyšeli, tak prázdná, tak to bylo Roň slzy.
1: Boty proti lásce.
0: Mně se líbí Bob, Pomalu a líně, Měsíc, Zimní království a tak dále.
1: Má spoustu šlágrů. Ale já bych popošel kousek dál, Věruš, ke zpěvákovi, který vlastně v té době taky prožíval tu největší slávu svoji. Řadu let samozřejmě Petra Nováka, kdo by neznal, a ty jeho nejkrásnější písničky. Já jsem teď měl v rukou jeho dvou CDčko, kde je asi 25 nebo skoro 30 písniček. A mnohé jsou úplně neznámé. Dokonce se pokouší o takový nějaký rockový styl, ale já si myslím, že písnička, kterou vám teď, milí posluchači, pustím, že je typická pro jeho zpěv a pro jeho tvorbu. Napsal si písničku, která se jmenuje Přátelství na Entou. Tu otextoval Pavel Cmíral. Poslechněme si ji.

0: přátelství na Entou Petr Novák. Stando, ale tohle není písnička, která by byla v repertoáru a na seznamu těch, které Petr Novák vytvářel v 60. letech. To už je něco z té poslední tvorby, že?
1: Ano, to je z roku 1986. A já jsem ji vlastně našel na CDčku, které se jmenuje právě takhle, jak tato píseň Přátelství na Entou. A jak jsem říkal, že tam je 30 písní, ne, tam je, přátelé, 40 písní. A jsou tam takové věci, které jsem v životě neslyšel, jako třeba jako Partizán třeba, nebo má tam krásný dva duety, který zpívá jednak s Věrou Mazánkovou a taky jsem to tady někde viděl, jo, s Lilkou Ročákovou. Mm-hmm. No, takže to snad někdy příště.
0: A je tam také ta klasická nádherná písnička, která by neměla chybět na žádném jeho CDčku nebo albu. A to je Klaunova zpověď.
1: Jo, Klaunovu zpověď. No, to napsal taky Petr Novák. A text napsal Ivo Plicka.
0: Tak někdy příště.
1: Někdy příště určitě.
0: Čas nám napovídá, že už bychom pomalu a jistě měli připravovat nějakou tu tečku za dnešními písničkami pro duši, které posloucháte ostatně jako vždycky na vlnách Českého rozhlasu Brno a vybírá je Standa Hložek.
1: No tak já, přátelé, mám tady pro vás takovou tečku opravdu zvláštní, protože musím říct, že píseň, kterou uslyšíte, je z alba, který vyšlo teď před asi 4-5 dny. Je ještě takový, jak se říká, vlažný. No a vlastně je to taková premiéra. Ještě jsem z tohoto CDčka, který teď tady máme ve studiu, jsem ještě nehrál. Nic, i když tu písničku možná už jste někde slyšeli. Teď mě právě vychází CDčko, který jsem naspíval už před 20 lety, ale pořád hraje úžasně. Jmenovala se mi Vyhnaní z ráje, teď se jmenuje V oceánu lásky. Mm-hmm. A vyšlo proto, protože před 20 lety se mi ztratilo, to je na dlouhý povídání, to je jedna agentura likvidační, mě zlikvidovala celý náklad, tak já jsem měl celý 20 let takový výčitky svědomí vůči svým kamarádům, autorům, kteří mě napsali nádherné písničky na toto CDčko. A ještě mi to bolelo o to víc, že vlastně zvukově to je pořád nádherně udělaný, protože jsem měl to štěstí, že celý CDčko mě zvučil a míchal zvukař od skupiny Inexis Australan Benny Moore. No a tak už to je konečně na světě a já bych vám jako takový pozdrav ode mě rád jednu písničku zahrál.
0: Takový dárek na rozloučenou a já jenom musím přidat, trošku to odlehčím. To album je laděno do modra. Celý v modrém je tam Standa Hložek. Stejně jako celý v modrém je i teď ve studiu. Tak to měla být jako taková oslava toho CDčka, že taková premiéra.
1: To jsem si neuvědomil, ale máš pravdu, já
0: máš rád modrou barvu,
1: modrou
0: že?
1: Mám rád, to je pravda. Od dětství.
0: Tak kterou si vybral tu písničku?
1: No tak já bych vybral tu titulní, kterou znáte.

0: Stando.
1: Tak bacha, bacha.
0: Hmm. Teď i tobě musím říct klobouk dolů.
1: Já vím, že jsi byla vždycky strašně hodná.
0: Měla, to já jsem měla, pořád.
1: No, no, říkají to o tobě i naši posluchači. Což máte pravdu, milí posluchači.
0: Ale tohle opravdu, to se ti povedlo. Možná by stálo za to připomenout z repertoáru, jaké světově známé skupiny pochází tahleto písnička.
1: Tak to naspívala skupina Queen a Freddie Mercury. Nezapomenutelný prostě. Freddie Mercury byl jenom jeden. No ale tato písnička, já si myslím, že s tím textem, myslím si, že taky není špatná.
0: Nádherná. No takže to je tečka za dnešními písničkami pro duši.
1: Takže přátelé, byli jsme rádi s vámi, doufám, že jsme vám udělali příjemnou společnost, doufám, že pokud vaříte, že se ještě nic nepřipálili a pokud se chystáte někam do světa, je krásný počasí, tak vyražte.
0: Ano, prostě tak, jak to říkáme, vždycky, pravidelně a velmi rádi. Mějte se krásně, užívejte si víkendu a my se budeme těšit za týden zase naslyšenou.
1: Mějte se fajn a buďte v pohodě, to vám přeje.
0: Věra Hotařová
1: a Standa Lužek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Ano, jsou tu toulky naší historií v pořadí 402. schůzka, jež dovypráví načatou tragédii na jednom krásném zámku nedaleko Jičína. Právě na tom, co se o něm zpívá, ona pěkná písnička. S tímto příběhem si dnes poradí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Jaromír Ostrý, jméno mé, já to tu budu režírovat.
1: Připravili jsme v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu.
4: Ještě je záhodno dodat, že jsme se nechali inspirovat knihami Petra Hory Hořejše.

0: Vidím tě jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Ostává tam kováříček a má krásného syna. A v tom zámku pana byla, ovčaříčka milovala, milovala v tajnosti, přišla k němu v rychlosti.
1: Začneme u samotného činu.
2: Tedy tam, kde jsme přestali minule?
1: Ano.
2: Jako, že se jedna zámecká slečna měla ráda s jedním ovčákem?
1: No, tak on to nemusel být zrovna ovčák. Tahle profese se stala v romantické literatuře módou teprve v 18. století.
2: Tak kdo to byl nebo mohl být?
1: Kovář. Nebo třeba švec. Prostě obyčejný poddaný.
3: Hlavně, když to byl pohledný kluk. A šikovný.
2: Nebo obojí.
3: No to by bylo vůbec nejlíp.
2: Takže úkol zní...
3: Najít takovou historickou příhodu, která by svým průběhem odpovídala ději v písničce.
2: Mm-hmm. A našla se?
3: No, jedna by tu byla.
1: Mikuláš Trčka.
2: Ano.
1: Hejtman Království Českého.
2: Ano.
1: Zemřel v dubnu 1516.
2: Ano. A co jako s ním?
1: Byl majitelem zámku na Veliši.
2: Což je na dohled od Jičína.
1: A tenhle ten Mikuláš dal roku 1507 zazdít svou nevěrnou manželku, protože milovala jiného.
2: Vážně? A koho? Tedy jako koho milovala?
1: To už se neříká. Ale proč by to nemohl být ten pastýř nebo někdo podobný?
2: Ale řeklo se, že to byla manželka.
1: To byla zazděná. Posléze.
3: Písnička tvrdí, že šlo o pannu.
2: No a?
3: Mezi manželkou a pannou je přece jenom jistý rozdíl, že?
2: No to nelze popřít.
3: Aby se ta příhoda s nevěrnou manželkou pana Mikuláše stala námětem písničky Znám já jeden krásný zámek, tak by k tomu bylo třeba, aby se objevila v lidových pověstech.
2: A ona se v nich?
3: Neobjevila.
2: Aha. Ani zmínka?
3: Ani slovo. Lidi ten příběh asi moc nezajímal. Ať si to pán s tou nevěrnicí vyřídí, nás se to netýká. Stejně pro nás paní hraběnka neměla slitování. No tak co?
1: V tom případě by bylo lépe postupovat v pátrání opačně.
2: Jak opačně?
1: No, nehledat v historii, kolik panen...
2: Nebo manželek...
1: bylo uvězněno pro nevěru.
2: Ono jich asi bylo víc.
1: Ale vypátrat, kterých těchto událostí si všimli. No, třeba lidové pověsti.
2: Mm-hmm. No, teď jenom najít v těch zaprášených knižních regálech plných sbírek nejrůznějších pověstí tu pravou.
1: Tady je Jaroslav Menca. Pověsti Jičínského kraje.
2: Uh-huh. Poměrně prostá, s ještě prostšími obrázky a docela útlá.
1: A přece.
0: Na Jičínském zámku žil před dávnými a dávnými lety rytíř. Byl bohatý, pyšný a urozený. Měl dvě dcery, Meluzínu a Kateřinu. Starší Meluzína byla panna hodná, mírná, často poddané navštěvující, s nimi hovořící a jim pomáhající. Rovněž se sama přírodou toulající a zpěvu ptáků naslouchající.
2: Prostě v kolektivu oblíbená.
0: Mladší Kateřina byla z jiného těsta.
2: Je mi to jasné, nesnášela Meluzíninu popularitu.
0: Záviděla. Záviděla a čekala. Čekala na chvíli, kdyby mohla sestře ublížit. A ta chvíle přišla. Meluzína si zase jako obvykle vyšlápla kamsi za město do lesa. A tam, hle, setkala se s mládencem vedoucím bujného koně.
3: Slovo dalo slovo, Mladík jí porozprávil takový menší horor, jak se splašil ve vsi kůň. Všichni dostali ze zdivočelého zvířete strach, jenom on ne. Jenom on si naň troufl a skrotil ho.
1: No, prostě nevinná rozmluva. Normálně si spolu povykládali a pak se rozešli a nikdy se už neviděli.
2: Nevinná, normálně, rozešli, nikdy?
1: Přesně tak.
3: Jenomže Meluzínu sledovala mladší sestra Kateřina. Mladíka samozřejmě neznala, ale patřičnou informací jí poskytla kolem jdoucí stařena.
1: To je přece Vít Kovářův.
3: A Kateřině to stačilo. Rychle se vrátila na zámek a ještě za tepla otci žalovala, že se Meluzína tajně schází v lese s prostým mladíkem. Tatínek se rozuřil a aniž si ověřil pravdivost onoho nařčení, dal milou Meluzínu i hned po jejím návratu internovat. Na hradě Kumburku.
0: Mnoho let trval trápení chudery Meluzíny. Plakávala ve svém neútulném obydlí, bědovala a lidé za větrných nocí naslouchali jejímu nářku.
1: Meluzína, slyšíte?
0: Ale ani když krutý otec počase zemřel, z vězení se Meluzína nedostala. Kdyby se dostala, ujala by se, jako nejstarší dědička, celého panství.
2: Což se Kateřině pochopitelně nezamlouvalo?
1: A tak Meluzína trpěla v kumburské věži dál.

0: Na tomto místě je nutno zdůraznit, že postava jménem Meluzína není jen tak vycucána z palečku našeho prostého lidu. Byla to skutečná historická osobnost, leč nikoli české provenience.
1: Věru tak. Její původ byl francouzský.
2: Tradovalo se o ní, že je to mořská pana.
1: Ale pravdě blíž, mnohem blíž, je kategorie bílá paní.
2: Skutečná francouzská šlechtična byla jakousi pramáti hraběcího rodu de Lusignan a zakladatelkou rodového sídla ve městě Lusignan.
1: Podle tohoto města, rodu i hradu dostala Meluzína svoje jméno.
0: Meluzína podle Lusignan?
1: Slovo Meluzína vzniklo z Mère de Lusignan, popřípadě Mère de Lusigne.
2: Mère de Lusigne, Meluzína.
1: Tahle ta historická Meluzína nebyla žádným osamělým bloudícím strašidlem, nýbrž matkou sedmi synů, z nichž dva dokonce zasedli na královský trůn v Jeruzalémě a na Kypru.
0: Považovali jsme tuto historickou odbočku za nutnou, leč nyní jest již na čase vrátit se domů.
2: Bohužel, bude to do míst nepříliš pohostinný.
0: Běž na hradě Kumburku není zrovna prostředí evokující představy o světlé budoucnosti.
1: Vysvoboď mě a vezmu si tě za muže.
2: Tato slova adresovala Meluzína z okna svého nedobrovolného příbytku kolem jdoucím statným zbrojnošům a jejich ještě statnějšímu veliteli.
1: Ten neváhal a souhlasil.
2: Jenomže souhlas je jedna věc a dobýt dobře hlídaný Kumburk je věc druhá.
1: Hrad v skutku vzdoroval celý den.
2: Ale nakonec, to už se stmívalo, vnikli dobyvatelé dovnitř.
1: Jeden ze zraněných obránců jim prozradil, kde je Meluzína uvězněna.
2: Takže rychle urazit zámek a dovnitř.
1: Vpadli tam s pochodněmi, aby ji vysvobodili.
2: Jenomže v tom se vznítil kolem nich střelný prach, uložený v obrovských sudech, zahřměla obrovská rána a celý hrad vyletěl do povětří.
1: Všichni našli na Kumburce smrt.
2: Z hrdého, krásného místa zbyly pouhé zříceniny.
0: Něco z nich je vidět dodnes.
2: A v těch se už honí jenom vítr. Déšť postupně smyl mnohou krev a taky vinu.
1: Za nocí prý se dává na zbořené zdi síček a v hlubokém temnu se ozývá jeho hrůzyplný hlas.
0: Kateřina se stala jedinou paní celého toho ohromného panství.
2: A za větrných časů bývalo slyšet Meluzínino kvílení.
3: Uj, uj, fí.
1: Není ve světě spravedlnosti.

0: Kdo ví, jak to všecko bylo? Tohle všechno je přece jenom pověst.
1: Pověst, no. Pověst se přece odjakživa vyprávěla o události, která se stala. Někdy, možná, snad. Třeba trošku jinak, než se vypráví, ale udála se.
0: Vždyť říkám, kdo ví, jak to všechno vlastně bylo.
1: Jenomže celá tato pověst je od skutečnosti vlastně docela nedaleko.
2: Kateřina byla
0: mladší dcerou zámeckého pána, to už víme.
2: Ten se jmenoval Smiřický.
1: A Smiřičtí, to byla významná česká šlechta.
2: Zikmund Smiřický byl jedním z nejbohatších šlechticů v Čechách, držitel úřadu nejvyššího číšníka na dvoře císařů Maximiliána i Rudolfa.
1: Měl několik dětí, Jaroslava, Albrechta Jana, Jindřicha Jiřího, Alžbětu a Saloménu.
2: Nejstarší z nich, Jaroslav Smiřický, zdědil po otcově smrti obrovský majetek, oženil se,
1: ale velmi brzy na to zemřel.
2: Jmění zdědil jeho mladší bratr, Albrecht Jan.
1: Ten statky rodinné ještě rozhojnil. Koupil malou skálu, Dymokury, polovici Turnova, kostelec nad Černými lesy.
2: Stal se jedním z nejčelnějších aristokratů u nás a pomýšlel dokonce i na korunu královskou.
1: Byl nekatolík a patřil k těm, kteří vedli v roce 1619. povstání proti císaři.
2: Prohráli, ale on se toho už nedožil, protože zemřel na otravu při vojenském tažení proti císaři.
1: Kdyby nezemřel, čekal by ho osud 27 českých pánů popravených v červnu roku 1621. na Staroměstském náměstí.
2: Poslední mužský potomek rodu Smiřických odešel.
0: Moment, jmenován byl ještě jeden syn, Jindřich Jiří.
1: Nepřicházel v úvahu.
0: Důvod?
1: Choromyslnost. Už od dětství.
2: A tak jako dědicové,
1: či spíše dědičky,
2: měli to obrovské panství Smiřických spravovat dvě sestry.
0: Alžběta a Saloména. Ale tak se přece
1: v pověsti nejmenovali správně. Jmenovali se jinak.
2: Musíme se však vrátit ještě do doby, kdy jejich otec Zikmund byl naživu. Někdy kolem roku 1607 nebo 1608.
1: Tomuto panu Smiřickému patřil i Libín, odkud měl pocházet jistý ovčáček.
2: A jeho starší dcera Alžběta?
0: Tedy nikoli Meluzína, ale Alžběta, Alžběta Smiřická.
2: Ať už Alžběta nebo Eliška, ona to byla, kdo byla obviněna, že se stýkala s mladíkem z rodiny chudého podaného.
1: Její otec ji nechal proto uvrhnout do tmavého vězení na hradě Kumburku.
3: Ano, Meluzína je tato starší dcera Zikmundova Alžběta Smiřická.
0: Zjišťujeme v knize doktora Miroslava Ivanova o historii skoro detektivní.
3: Dlouho byla zavřená v osamělém hradě bez naděje na vysvobození. Těžce splácela své provinění, dá-li se to proviněním vůbec nazvat. Celá příhoda totiž nebyla nikdy veřejně vysvětlena, takže dodnes nevíme a už nikdy vědět nebudeme, kdo byl o ním mládencem, s nímž se sešla. Zda Kovářův syn Vít, jak praví pověst, nebo Jiřík, dokonce s příjmením Wagner, a taky prý to byl Kovář, či Ovčák od Libína, jak se zpívá v písni, nebo někdo úplně jiný.
0: Ví se, jak dlouho v tom vězení pobyla?
1: Od roku 1608. až do roku 1620.
0: Pane, 12 let života.
3: Její mladší sestra Saloména.
0: Nikoli Kateřina, ale Saloména.
3: Zatím vládla rozsáhlým majetkem Smiřických, který vlastně náležel po smrti obou bratří a za nezpůsobilosti třetího bratra uvězněné Alžbětě. Ale ta se nemohla bránit bezpráví a Saloména, ta nikterak nespěchala, aby sestru propustila z vězení a očistila její pověst. Naopak, potřebovala, aby starší sestra zůstala ve vězení, pokud možno navždycky.
0: Jistota je přece jistota.
3: Jen tak by se stala ona, Saloména, dědičkou veškerého jmění.
0: Co teď? Matová situace.
1: Pro chudáka Alžbětu spíš matová.
0: Jak zní ven? Škoda, že se neobjevil žádný statný velitel zbrojnošů, jako v té pověsti.
1: Zbrojnoš to sice nebyl, za to vstoupil na scénu princ.
0: Z pohádky?
1: Ne, z Wartenberga. Otta Jindřich. Nabídl uvězněné, že ji osvobodí. A také to učinil.
0: Tak to se mu muselo vyplatit.
1: Stonásobně. Vzal si Alžbětu za ženu a stal se spolumajitelem obrovského panství.
2: Alžběta Směřická,
0: nyní vlastně Wartenberková,
2: se ujala svého majetku, do té doby nespravedlivě odňatého, a zdálo se, že všecko bude v pořádku, jak má být. Spravedlivě.
0: A taky, že bylo, a žili všichni dlouho a šťastně, dokud nezemřeli.
2: Nežili šťastně a zemřeli velice záhy a nikoli smrtí přirozenou.
3: Mladší sestra Saloména se velmi rozhořčila, že se má vzdát něčeho, co už pokládala za své. Její manžel,
0: tím byl Jindřich Slavata z Chlumu,
3: pomocí peněz a přátel dokázal, že se Otta z Wartenberga musel odebrat do Prahy ke králi, kde ho obvinili, že osvobodil bez dovolení Alžbětu z vězení a zmocnil se sňatkem majetku Smiřických. Friedrich Falcký.
0: Ten zrovna tehdy u nás fungoval co by král, ovšem pouze jednoroční období, takže mu říkáme dodnes král zimní.
3: Friedrich Falcký nařídil, aby Wartenberg zůstal až do skončení celé převevazbě. Potom přiznal dědictví
0: Alžbětě, samozřejmě.
3: Saloméně. A současně rozhodl, že Alžběta, která se zotavovala z 12letého vězení, má předat všechen majetek zpět své mladší sestře.
0: To všechno byla nespravedlnost. Ještě jednou nespravedlnost a zase nespravedlnost.
1: Nespravedlnost, to je rodná sestra historie.
3: Do Jičína přijela královská komise, aby provedla převedení majetku. Chladní úředníci nezúčastněně sepisovali jmění, aby ho slavně předali Saloméně. Marně se Alžběta rozčilovala, marně vysvětlovala komisi, jaká křivda se jí stala, jaké utrpení prožívala dlouhá léta.
2: Marně.
1: A pak se to stalo.
0: Co?
1: Musela to být hrůzná událost.
2: Alžbětě nezbylo, než bránu zámku komisi otevřít a nechat úředníky konat.
1: Mezi 5. a 6. hodinou večerní.
0: Byl začátek února, takže už se notně setmělo.
1: Sestoupila Alžběta Směřická s několika posledními věrnými žoldnéři, které posilňovala vydatně vínem, do sklepa. Tam byly soudky se střelným prachem.
2: Možná jim chtěla prach rozdělit.
1: Ale od jedné pochodně neopatrného vojáka se střelivo vznítilo.
0: Kdo ví, třeba sama soudky zapálila.
1: To se dnes už těžko dozvíme.
3: Došlo k obrovské explozi, při které se zcela zřítila čelní strana zámku. Část vyletěla do vzduchu, zbytek začal hořet. Z více než 60 lidí, kteří byli v době výbuchu přítomni v zámku, jich na místě zahynulo 41, dalších 14 bylo těžce zraněno a 10 zraněno lehčeji.
1: Většina královské komise přišla o život.
2: Taky Jindřich Slavata, Saloménin manžel, byl přitom zabit.
1: Jak si lidé o výbuchu vypravovali, přidávali si další zaručené informace.
2: Malé dítě, které šlo po náměstí, bylo vyhozeno až na střechu sousedního domu, kde usedavě plakalo.
1: Jakýsi mladík z té rány zešílel a prudkým během pádil z města kamsi do polí.
2: Každý, kdo o výbuchu vypravoval, si něco přibásnil.
1: Alžběta prý nezemřela hned, ale byla nalezena u okna, kde byla oloupena a poté dobyta.
0: V jednom listě psaném na zítří do Drážďan se pravilo.
3: Nade všemi mrtvými těly kázání učiněno, jen nad ní žádné. Nýbrž jako psa ji tiše odnesli.
1: Po svém krátkém a nešťastném životě byla Alžběta Směřická, provdaná Wartenberková, pohřbena bez jediné modlitby do společného hrobu na hřbitůvku svatého Jana na Koštofránku.
0: Zbývá Saloména, vdova.
2: Tak s ní to taky nedopadlo dobře. Ona se dlouho ze všeho toho majetku získaného za tak strašných okolností netěšila.
0: Soud naznal, že jí nepatřilo?
2: kolo dějin to naznalo.
1: Když se Ota z Wartenberka dozvěděl o tragédii, kterou způsobila jeho manželka, uprchl z Prahy a přeběhl na stranu císaře Ferdinanda II.
2: Za to mu byly nejprve zabaveny všechny statky v Čechách.
1: Po bitvě na Bílé hoře se ale karta obrátila a Ota na celé situaci vydělal. Oženil se s katoličkou a získal další panství na Litoměřicku.
2: Byl však tak krutým vládcem, že ho rozzuření poddaní i s jeho manželkou brutálně zavraždili.
1: Saloména musela s dvorem zimního krále uprchnout ze země do Slezska.
2: Zájemců o rodové jmění Smiřických bylo požehnaně, ale nakonec se všichni museli sklonit před Albrechtem z Valdštejna, protože on byl po matce Markétě rozené Smiřické vzdáleným příslušníkem téměř vymřelého rodu.
1: V rukou měl nejeden pádný argument a tak se nakonec na jičínském zámku mohl usadit on.
3: Prý ani na okamžik nepochyboval, že to tak dopadne. Pověst o něm vypráví, že když byl ještě mladý, dal žebrající cikánce zlatý peníz, což u jinak skoupého Valdštejna překvapilo i jeho družinu. Cikánka mu za to prorokovala veliké bohatství a to se mu po Bílé hoře splnilo.
0: A jsme zase zpátky u písničky o tom krásném zámku nedaleko, no, vlastně přímo v Jičíně.
2: Jádro té písně má původ v osudu Alžběty Smiřické, v jejím počátečním provinění, pro které byla tolik let vězněna.
1: Píseň vznikala mnoho let po katastrofě.
2: A tak si neznámý autor upravil celou příhodu po svém. Vzal si z ní jenom to, oč byl v jeho době největší zájem. Z mládence učinil pastýře, kterého pana ze zámku tajně miluje.
1: A to ostatní, hrůzné a tragické, co by rušilo idylu, jednoduše do písně nevložil.
2: A pověst o Meluzíně, ta v sobě spojuje obě historické skutečnosti. První s Lunou, tou je setkání dvou mladých lidí.
1: A druhou, děsivou, končící výbuchem.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Lety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tak už je tady čas, kdy láska naská.

a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy lásky

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hold.

0: čtvrtá, šedesátá na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den a pěknou chvilku u rádia vám i dnes přeje z Tandemu Jan Rosák. O tu hezkou chvíli se dnes spolu se mnou samozřejmě postará i můj dnešní host. Známý z divadla, rozhlasu i televize. Například jako Vladinku Šiktancovou z Četnických humoresek, Cecílii Valšíkovou z Ordinace v Růžové zahradě, jako hodnou babičku z pohádek, nebo jako protřelou Luizu de Istangua z divadelní hry Brouk v hlavě. To všechno je slavná česká herečka, která ovšem celý život zůstává víceméně věrna rodnému Brnu, paní Zdena Herfortová. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už za chvilku si začneme s paní Zdenou povídat třeba i o tom, že málo scházelo a Brno nemuselo mít hereckou hvězdu, nýbrž přírodní vědmu. Ale s tím povídáním začneme jako vždycky až po první písničce.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zdena Herfortová je hostem dnešního tandemu. Paní Zdeno, já mám radost, že jsme konečně vás ulovili do našeho tandemu a mám radost taky z toho, že já jako rodilý Moravák taky můžu konstatovat, že jste opravdu stále věrná Brnu, i když to zase není až tak úplně pravda.
2: Není to tak úplně pravda. Jsem věrná a jsem věrná svým způsobem i Praze. Takhle, já jsem kdysi psala, že to je takový zvláštní moje dvojče. Ta Praha, že já s ní vlastně komunikuju. Tatínek se odstěhoval do Prahy, když mě bylo 6 a od té doby jsme nějak komunikovali stále přes Prahu, rodinu jsem tady měla a tak dále.
1: Ale narozena jste v Brně.
2: Určitě.
1: A tam jste strávila v podstatě rané mládí a vůbec kus života, že jo?
2: Určitě, no, ještě ho strávím.
1: No jasně, no. Tak řekněte, jaký bylo vaše dětství? Protože o tom se nikdy zase člověk tolik nedočte.
2: No, já nevím, jak vám to mám říct, že já jsem se narodila v roce 45, to je úžasný, protože já jsem na to pyšná, maminka byla statečná, narodila jsem se v posteli v Brně, no a...
1: Čili máte svůj rodný dům?
2: Nemám svůj rodný dům, to bylo v domě, v nějakém domě, ale v posteli...
1: Rodný činžák máte.
2: Ano, asi tak. Ale v každém případě maminka byla statečná, no a pak musela být ještě statečnější, protože vlastně po té válce nikde nic moc nebylo, že? Takže, a my jsme byli velmi chudí. A tatínek, který prostě se odstěhoval do Prahy, protože se v mých 5 letech s maminkou rozvedl a začal žít tady. On hrál celý život v orchestru Karla Vlacha, potom dirigoval v Karlíně a tak dál, tak dál. My jsme se stále stýkali celý život jako s tatínkem, to všechno bylo v pořádku, ale to dětství bylo chudý a velmi těžký, si myslím.
1: A nechyběl vám tatínek v tom dětství?
2: Takhle? Vždycky mě chyběl tatínek. Již potom, když tatínek říkal, ale já jsem přece tvůj tatínek, ale vždycky mě chyběl. Tatínek vždycky chybí, když se rozvedou.
1: Chybí třeba jako takový ten vzor a předobraz, že jo?
2: No pozor, já jsem ho jako vzor vždycky měla. Jako on byl pro mě takovým zaprvé muzikant, že? Čili já jsem trošku taková muzikantská liduška. A to jako, já jsem chodila na jeho koncerty, když ještě prostě chladil s paní Simonovou a tak dál, tak ještě se nosili takový ty sukně drátěný, takový, víte, takový ty...
1: Ty široký, krásný.
2: Jo. Oni vypadali tak nádherně a ty koncerty byly tak báječný. Takže já jsem byla na tatínka velmi pyšná. Ale to dětství, když se na to ptáme, nebylo opravdu... Víte, já jsem pořád hledala, jako kdyby lidi, pořád, jo, pořád, jako kdyby, ono to bylo smutný, že? A já jsem pořád hledala něco, co, přes co bych já se vlastně k něčemu dostala, co by mě strašně zajímalo. No až jsem dospěla prakticky k divadlu. No.
1: A kdo vám dal takový jako impuls? Protože většinou, jak si člověk musí na to divadlo někde narazit. A buď to sám si to nějak zprostředkuje, anebo mu to někdo tak jak si doručí. Třeba ho pozve do divadla, tam přijdete, jste celá omámená z toho.
2: Víte, já někdy nemám ráda, když se říká, že život je jen náhoda. Ale já si myslím, že je to hezky básnicky řečeno. Takže život si myslím, že je svým způsobem velká náhoda. A tou náhodou jsem se dostala ve 13 letech v takové malé tělocvičně v Brně, kde jsem chodila na základní školu, nám promítali sovětský film Karnevalová noc. Ludmila Gurčenková. A ona vám tam měla kytaru, ona zpívala, ona byla nádherná, ona byla báječná, já mě hořely uši, tváře, já jsem byla na to malinký plátínko, jak jsme se tak dívali, tak já jsem se na ní tak dívala a říkala jsem si, ano, tak tohle bych chtěla dělat. Jak bych se k tomu dostala, no to mě vůbec ani nenapadlo, ale jenom jsem věděla, že tohle bych chtěla dělat.

naši písničku 100x.

hlávek stál, tak...

0: Tandem glosuje.
1: Bývaly doby, kdy všichni herci z celé republiky vzhlíželi ku Praze jako k metce, do které by se rádi dostali, aby konečně prorazili, aby taky byli vidět v televizi a podobně a tak. Ale dneska je téměř podobné roli Brno, protože Brno se divadelně velice etablovalo a zvedlo. Ani nevím, od které doby to je, ale dneska už Brno v divadle znamená strašně moc. Jsou tam skvělé inscenace, na které se jezdí dívat celá republika, jsou tam vynikající herci, jsou tam i scény skvělé, jaksi i dobře vybavené. Mám pravdu, že to...
2: Máte pravdu současné... a moc hezky to říkáte a i na to já jsem taky samozřejmě pyšná, protože vlastně já jsem začínala v Brně v Mahenově divadle. Tam jsem byla skoro čtvrt století a pak jsem přišla do Městského divadla Brno k panu Mošovi, protože on mě tam nalákal jako na muzikály, ale já jsem tam hrála úplně ještě jiné věci a tak dál. K tomu se možná dostaneme, k Alžbětě a tak dál.
1: Ty muzikály, to byla ta Gurčenková tenkrát s tou kytarou, že jo?
2: Víte, já jsem k těm muzikálům strašně tíhla. Tedy tenkrát samozřejmě k hudebnímu divadlu. Jo. Hudební divadlo je vůbec, prostě si myslím, že velmi krásná, jak se dlouho táhnoucí se nit vlastně od vzniku vůbec divadla.
1: Samozřejmě, ale muzikál je... Fidlovačka,
2: ano,
1: že ano, se zpívala,
2: ano, ale muzikál je zase, je trošku jiný gen, jo, to je americký gen, to vznikalo na hospodách, že v hospodách, tak jako kankán, všechno dohromady, prostě takováhle, jako úplně jiná skládačka hudební. No a tak samozřejmě v Brně je strašná spousta divadel, síť veliká. Brno vůbec je líheň jako divadelní, zajímavá velmi. Ale samozřejmě je to zase, jako kdyby trošku, já to teď řeknu, možná snad, možná docela přesně, ale je to malinko jiná republika divadelní než Praha. Trošku.
1: A v čem?
2: Já vám nevím, v čem to je. Je to samozřejmě asi dáno lokalitou i prostě jaksi prací v divadle, nebo já nevím, jak vám to mám říct. To samozřejmě herectví je dobrý a špatný, to je jasný. Ale jak si to téma, jak ho udělat, nebo jakým způsobem do toho vniknout, do toho tématu, do té metafyziky divadelní, je to trošku jako kdyby posunutý. To je asi tak, jako když by někdo řekl, máte rádi italské divadlo, nebo německé divadlo, jo? Já nemám ráda tohleto jako hraničení, ale je pravda, něco na tom je. Někdo má rád spíš jako kdyby třeba německé divadlo a někdo má spíš rád to divadlo od slova divatí se třeba to italské divadlo.
1: Takové uvolněnější.
2: Ano, dejme tomu. Ano, ano. Jo?
1: Já si myslím, že to už možná vychází, možná budete nesouhlasit, ale já to tak vidím trošku už z toho hereckého školství. JAMU je trošičku jiná než DAMU, ale podívejte se, jací skvělí herci vyšli z JAMU, kteří potom ovládli i pražská divadla, já nevím, Jirka Bartoška, Hezmánek, Mrkvička.
2: Menšík.
1: Menšík, nebo...
2: Pan Somr, a to bychom jich ještě je...
1: Čmáňa Zedníček,
2: no,
1: že jo?
2: Ano.
1: No, Šandová, že jo? Vy. Tak máte, je to tak, víte,
2: ano,
1: že
2: samozřejmě,
1: to
2: no, ne,
1: je
2: samozřejmě
1: zvláštní.
2: Je, ale jako ta Praha vždycky byla jaksi metou a jaksi takovým horizontem, který, po kterým jako spousta lidí toužila. Já si myslím ale, že herci dneska jsou svým způsobem taky někteří spokojení na oblasti. Oblast nebyla vždycky taková, jako je dnes, ale ta Praha je prostě Praha, to máte marné.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, slavná herečka paní Zdena Herfortová, získala své první angažmá hned po absolutoriu Brněnské jamu v Mahenově činohře ve Státním divadle v Brně. Potom jste se stala členkou Městského divadla Brno a tam jste teď v současné době v angažmá?
2: Ano.
1: Ano, ale s tím, že samozřejmě si občas taky zaskočíte třeba do nějakého jiného divadla. V současné době zrovna hrajete třeba na scéně divadla Metro.
2: Ano, v adaptaci Gustava Skály Drahé tety a já.
1: Ten film Drahé tety a já si určitě naši ctění diváci vybaví. Tam bylo takové skvělé obsazení. Tam byla paní Golová, paní Svobodová.
2: Ano, paní Anžurová,
1: Jirka Hrzán.
2: Ano.
1: A já si pamatuju, že tam hrál taky, a to teda opravdu nevím, jestli o tom víte. Vy teď hrajete v tom Metru třeba s Matějem Merunkou.
2: Ano.
1: A víte, že jeho dědeček hrál tehdy v tom filmu?
2: Nevím,
1: no,
2: ale to
1: Koutný,
2: Matěj nikdy... Jo,
1: Jirka
2: ano.
1: Koutný tam hrál samozřejmě, ano.
2: No
1: ano.
2: To je úžasný, tak tomu hned vynadám, proč mi to neřekl.
1: To vám samozřejmě měl říct. Myslím si, že se k tomu určitě dostaneme, k Drahým tetám a já, ale já bych chtěl taky ještě trošičku probrat vaše role v Brně, protože vy máte za sebou úžasnou škálu. Některé byly jaksi takové, že na ně do dneška Brno nemůže zapomenout, a za jednu z rolí jste dokonce dostala Itálii.
2: Ano, za Alžbětu Anglickou.
1: Ano, ano, ano, ano. Dá se říct, že té Alžběty si tak jaksi nejvíc ceníte? A nebo byly i třeba některé role, které vám víc zůstaly pod kůží?
2: Víte, já neustále říkám a musím tu pravdu říkat, ona je to pravda a já jsem za ní strašně divadelnímu Pánu Bohu vděčná. Já jsem šťastná herečka, protože já jsem opravdu odehrála tolik jako stěžejních od Romea a Julie přes Dostojevský, Čechovy, nebudu to ani jmenovat, protože opravdu to byla jedna krásná role za druhou a ta Alžběta byla takový zvláštní můj jako kdyby vrchol. Těch vrcholů, když to tak trošku vezmeme, jsem měla taky zaplať pámbu jako hodně. Ale ta Alžběta byla pro mě strašně krásná. Ona byla najednou jako objevená trošku, byl to rok 95, takže tady ještě tolik Alžbět nebylo, ale cítím jenom říct, že to byly vlastně dva scénáře veliký. To nebyla jako jedna hra, to byly prakticky jako kdyby dvě hry málem dohromady, ale krásně to bylo pak všechno tak jako uděláno, aby prostě ta Alžběta, vlastně, která nesejde z jeviště, byla zajímavá od začátku až do konce.
1: Říká si herečka v tu chvíli, kdy dohraje takové představení, tak tohle to je opravdu věc, která si myslím, že je výborná a že se mi opravdu daří. A těším se na další představení. Tohle to je představení, na které jsem dlouho čekala a role, na kterou jsem čekala. Jsou takové chvíle? Byla tohle to zrovna?
2: Ano, byla to jedna z těch, jenomže ona byla i fyzicky strašně náročná. Já jsem tam měla obrovitánský z těch neuvěřitelných kostýmů, který se vymysleli, že...
1: Mimochodem musí být hrozně těžké. Jako.
2: Těžké byly a ke všemu Honza Dušek jako výtvarník mě dal, protože já jsem malá, že? Tak a Alžběta byla takový věšák veliký, tak on mě dal ještě takový jako koturny. Malý, zlatý, no malý, no velký.
1: To
2: asi 10 cm.
1: Našim posluchačům, kteří nevidí, co jsou koturny, to jsou boty na vysokým.
2: Na vysokým, štěch. Ale ne na vysokým podpadku, oni mají celou tu plochu.
1: Takovou podezdívku.
2: Podezdívku, ano, přesně tak, asi 10 cm. A Zdeněk Černín tenkrát, jako to považoval, to byl režisér Alžběty Anglické, tak on to považoval za samozřejmě, ne, že já to zvládnu i v tom chodit, i se v tom převlíkat. A ty převlíky byly, teda vám řeknu, tak krutý. To muselo být všechno, jak stroj, jak hodinky všechno uděláno. Já dokonce myslím, že v jednom takovém, jako kdyby filmu o mě ještě před tady tou Itálií byl ten jeden převlek jako kdyby nafilmován, jo. A můžu vám říct, že doteď, kdybych se na to dívala, já se na to nedívám samozřejmě, ale kdybych se na to dívala, tak si myslím, že jsem to snad nikdy nemohla takhle udělat. To byly strašně velký převlky. S těma korálama, s těma parukama, no prostě všechny, s límcem, který se nasazoval tak, že tam byly takový dvě, jako kdyby žebra, který se mě museli nasadit na záda, aby ten velký stuartovský límec, aby vynikl. No.
1: Kdyby někdo se tak měl příležitost podívat do zákulisí, třeba při představení Alžběty, tak by viděl ty převleky, které tam Zdena Herfortová prožívá, tak by měl pocit, že zažívá něco jako dobře připravenou vojenskou akci, protože tam všechno musí navazovat na sebe, garderobiérky, potom samozřejmě maskérky.
2: Říkáte to hezky, já bych to, ano, samozřejmě, tedy hrála
1: vojenská akce,
2: nebo převlík říkání, já nevím, aut na F1.
1: F1, ano, přesně tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když se tak člověk probírá hereckými příležitostmi a samozřejmě úspěchy z Denny Herfortové, tak narazím určitě i na spoustu televizních rolí. Myslím si, že televize k vám byla mnohem vlídnější než film třeba, víte?
2: Ano, byla. Víte, k tomu filmu to je zvláštní. V roce 68 jsem udělala, tak dneska se tomu říká samozřejmě casting a tenkrát jako zkoušky, na film, který měl režírovat pan Helge. Byl to jeden z prvních filmů, který jsem udělala zkoušky, všechno už jsme byli připraveni a mělo se začít točit nějak v září 68 a všechno to šlo pryč. Všechno prostě, rok mě pan Helge přemlouval, abych si nechala dlouhé své blonděté vlasy a za rok se to muselo celý prostě jako vlastně
1: odpískat.
2: Projektu absolutně odpískat.
1: No, tak ale...
2: Takže to byl film trošku jako já, ne, že bych nenatočila nějaké filmy, ale je pravda, že televize ke mně byla velmi štědrá.
1: V tom filmu jsem našel pár příležitostí Podzimní návrat a předtím třeba Třetí skoba pro kocoura.
2: Ne,
1: no to ani nevíte?
2: Ne.
1: Mám to tady uvedeno, ale já bych řekl, že ty televizní věci jsou mnohem zásadnější, protože třeba takové četnické humorisky našim posluchačům a potažmo samozřejmě divákům televize určitě jaksi znějí velmi, velmi známou notou.
2: Ano, tak.
1: A myslím si, že ty vás docela vzali.
2: Ty mě opravdu vzali, no. Protože to bylo krásné natáčení, hlavně s panem Moskalikem a vůbec celou tou pátračkou. Prostě to, jako to se o tom těžko dá jinak vykládat než v superlativech. Všechno bylo připravené. Měli jsme se tam, jako kdybych řekla, rádi všichni, tak nějak. Jo, rádi jsme se vídávali. Není to takový to natáčení, kdy přijdete a rychle jdete někam a rychle to a rychle tam. My jsme spolu mluvívali, že jo, i takových věcí, o kterých se prostě normálně při natáčení třeba nedozvíte, nemůžete. No prostě bylo to báječný.
1: Vás samozřejmě diváci znají v celé republice, ale myslím si, že četnické humoristky dali příležitost i spoustě brněnských herců, kteří do té doby zase až tak slavní nebyli, ale humorsky je proslavili.
2: Ano.
1: Třeba Erika Parduse nebo
2: pana
1: Junáka, že jo?
2: Ano,
1: ano. Určitě, určitě.
2: A další určitě.
1: Tak to si myslím, že určitě bylo taky jaksi ku prospěchu věci a bylo to prima.
2: Úžasný, samozřejmě. No. Já opravdu o tom můžu mluvit jenom v superlativech a všichni se mě na to doposavat ptají a všichni říkají, a kdy to budete točit? Já jsem říkala, ne, kasárna jsou zbouraná, takže už se točit nic nebude. Kasárna vám zbourali.
1: Tak to víte,
2: to jsme, jak jsme tam točili, prostě už není, už je tam jenom takovej vzduchový koridor.
1: No, tak zůstane to jako tady opravdu velice hezký pomník, jaksi herectví i brněnského. Ale pozor, vám dal třeba v poslední době, to je relativní, velice hezkou příležitost Viktor Polesný, vidíte?
2: Ano, jmenovalo se to Sama v čase normálnosti. Vlastně se pojednávalo o let 70 až 80, takhle v tom rozmezí to bylo, kdy třeba já na ta léta vzpomínám strašně nerada a nebýt toho, že jsme s Nelou Boudovou a s celým tím štábem, s Viktorem Polesným a tak dál byli jako fajn a taky jsme se vydávali rádi, tak přece jenom ta léta byla mrazivá, byla ta taková zvláštní šedivá klec, divná a jako, já jsem si myslela, že na to třeba člověk jako zapomene.
1: A bylo to i v divadle takhle cítit?
2: Jako? Bylo to v divadle cítit, jo. To bylo cítit jako kdyby všude. Ale samozřejmě člověk to díky někdo, jako díky létům třeba řekl, ne, to tenkrát já jsem to tak jako necítil. Já jsem to tenkrát cítila hrozně zlé. Mně jako bylo těch 25, 26 až těch 30 a pořád jsem měla pocit klece. Jako zoufalý klece. Takový šedivý, průměrný, divný klece. A samozřejmě ta neinformovanost vůbec celého světa mě strašně třeba trápila.
1: A šahla na vás tahle ta léta i při tom natáčení trošku, jako cítila jste to?
2: Ano, šáhla. No? A můžu vám říct, že jsem byla hrozně nešťastná, když přišlo ČTčko a chtěli najednou, abych něco o tom vykládala třeba. A já bych mohla akorát říct, víte, mě je tady strašně dobře s některými lidmi, je to úžasný, herci jsou báječní, režisér je úžasný, všechno. A mě je nějak divně smutno.
1: No tak víte co, tak už nebudeme ty léta přivolávat ani tím, že bychom si o nich povídali.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že dneska už je celkem normální, že herec, samozřejmě i herečka, když si tak povídám tady s paní Zdenou Herfortovou, tak se to týká jí samozřejmě, už není vázán jenom angažma jaksi v jednom divadle, to dřív bylo v podstatě považováno skoro za zradu, když člověk si zahrál někde jinde,
2: ano.
1: Ale dneska vy můžete už hostovat v podstatě kdekoliv, hostujete nejenom v Praze, v divadle Metro, tam už jste si zahrála několik věcí, ale třeba i v Bratislavě, víte?
2: Ano, já samozřejmě také hraju v divadle Bolka Polívky, hrajeme Garderobiera a byl to takový česko-slovenský projekt vlastně a hráli jsme to chvíli v Bratislavě i v Brně, pak se to nějak jako přerušilo a dneska to znovu hrajeme v Bratislavě i v Brně. Emilie Vašářová byla s námi celou dobu, Jitka Čvančarová, teď ne, má miminko, tak Jana Plotková, pan Lasica, Bolek, takže my jsme tam a taky si myslím, že jsem měla na ně obrovitánský štěstí, že prostě to byl zvláštní spolek a panu Romanovi Polákovi se podařilo spojit takový zvláštně těžce spojitelný herecký osobnosti, jo. A to se ukázalo během těch 8 let, že naopak jsme jako výborně spojitelný, ale samozřejmě Garderobiér je taky krásná hra.
1: No samozřejmě, ale když přijedou bratislavští herci do Prahy, tak pražské publikum z nich v podstatě šílí a jsou třeba týden ze slovenského divadla, v divadle Za branou je úplně vyprodaný do posledního místečka a stejně tak je to přijetí v té Bratislavě vás jako český herců,
2: no,
1: spontánní.
2: Podívejte se, samozřejmě, jak, kde nebo při jaké hře, ale ten Garderobiér si myslím, že je přijatý velmi, velmi hezky v té Bratislavě, velmi a v Brně samozřejmě taky, ale taky je to rozdíl malinko s publikem, i když, jako, já teď nemůžu říct, že já třeba strašně miluju smích z Hlediště, to je pro mě tak oblažující věc, to já prostě, to je úplně, mě to nabíjí baterku. A ten smích je v Bratislavě trošku někde jinde a v Brně je taky trošku jako
1: zajímavý,
2: někde jinde.
1: To je zajímavé,
2: ale je to tak. A ještě vám chci říct, že prostě ty slovenští herci, já jsem poznala ještě jednoho a to miláček Emil Horvát, dělali jsme spolu na jedné hře, která byla nádherná a jmenovala se Vrátila se jednou v noci, který se tady i hrálo na Vinohradech a i ta slovenská, jak si ten Roman Polák taky je Slovák, že? A i ta slovenská režie je trošku, jako kdyby zaměřila někam jinam, do takového zvláštního, proniká do takových jiných trošku nervových vláken herce.
1: To je zvláštní. Ale ještě jednu kategorii uměleckou vaši bych chtěl rád tady trošičku proluftovat. Vy jste nám tak malinko moderátorům fušovala taky a fušujete občas do řemesla, že jo? Vy jste, dělám si legraci, vy jste moderovala třeba v pořadu Přijďte k nám na večeři anebo při udělení tálie taky.
2: Ano, já teda bych neřekla, že bych vám fušovala, protože já mám velkou úctu tady k této profesi a je to a znovu budu říkat, vždycky to říkám, je to jiná profese než herecká. Opravdu. Je to jiná se vším, všudy, se zázemím, jakýmkoliv, od intelektuálního zázemí přes prostě informace a tak dál. To je zaměřený prostě někam jinam a já si teda té profese nesmírně vážím. A tenkrát, když jsem jako prováděla tálii, tak musím vám říct, že to byl ještě Miláček Rezner na světě, byl tam u toho. A jsou to strašný nervy, to živý vysílání. Jo, všichni to říkají a můžu to potvrdit, je to strašný a obdivuju každého, kdo prostě se tady do tohohle vejde a dokáže i překvapit.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že spousta našich posluchačů ocenila, že se konečně nám povedlo také pozvat a hlavně uskutečnit návštěvu paní Zdeny Herfortové u nás na tandemu, ale v té chvíli jste určitě zatoužili taky paní Herfortovou spatřit na vlastní oči. Takže v čem mají teď příležitost, ať už v Brně nebo v Praze?
2: Tak v Praze například opravdu Drahé tety a já.
1: To je v divadle Metro na Národní.
2: Metro na Národní. Hrála jsem, možná, že to ještě na repertoáru divadla Palas, divadelní komedie, ale s rodinným životem Jitky Čvančarové ta hra zatím byla teda trošku odložena, ale možná, že se zase vrátí.
1: Čili pravděpodobně na Palasu. Ano,
2: Palas. A potom v Brně bych chtěla třeba pozvat diváky na Mary Poppins, který ovšem to má zvláštní život, tenhle ten úžasný muzikál, který je prostě pro všechny. To je takzvaný rodinný muzikál. A to je pro děti od 4-3 let až po 86 dětí. Ale my to hrajeme v takových zvláštních řetězových představeních a na podzim, protože opravdu jako to naše muzikálové repertoárové divadlo v Městském divadle Brno má svůj vlastní život muzikálový a třeba Mary Poppins opravdu může být až jako kdyby na podzim, protože to je otázka dětí, otázka prostě všeho možného technického zázemí tohohle muzikálu.
1: Musí se na to všechno myslet při nasazování.
2: Určitě je to tak, ale protože my těch muzikálů tam máme víc, takže to bych byla ráda, kdyby se prostě, jak si diváci dostali na tento muzikál. No. A jinak tam samozřejmě v divadle v Činohře v Brně je naprosto neuvěřitelný brouk v hlavě, se kterým máme, já tomu říkám, že trošku jsme jak cimrmani, že na to už lidi chodí jak na cimrmany. Je to stále vyprodaný, přestože už to hrajeme skoro 14 let.
1: Fíha. Já vám přeju, aby ta forma vám, paní Herfortová, vydržela pořád, aby přišly nové role, protože váš talent v nich určitě zase zazáří. Zdena Herfortová byla dnes hostem tandemu a já si toho velice vážím, moc děkuju a přeju všecko dobré.
2: Děkuju vám, hezký den.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak teď.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým

Dobrý den, tady je Český rozhlas s pořadem U muziky s Josefem Zímou. Na přivítanou vám hrála krajanka polku Ladislava Kubeše na přivítanou. Tak to se povedlo. A věřím, že se nám povede způsobit radosti dalšími písničkami, které vám teď nabídneme z CDčka Zlatý poklad. Bude to směs melodií Karla Haschlera a známá tanga Josefa Stelipského, Karla Vacka a Františka Blahníka. Hrají a zpívají krajanka a malá kapela.

Přibližně na půl cesty po dálnici z Brna ke slovenské hranici jsou Hustopeče, mimo jiné vinařské centrum a sídlo kapely Moravěnky. Od té si teď poslechneme tři tituly, Kohoutek Jeřabí, Vladimíra Fefera a Růženy Sipěnové, Měl jsem koníčka od Jožulky Uhera a ještě jednu polku Vladimíra Fefera s názvem Šardičané. U mikrofonu jsou Květa Navrátilová, Jarka Kachyňová, Joška Šmukař a Jiří Helám.

Z hudebně přímo přeplněných 60. let minulého století jsem vybral 4 české tituly od Ládi Bezubky, Jiřího Appleta, Zdeňka Čamrdy, Františka Řebíčka, Zdeňka Marata, se slovy Bohuslava Nádvorníka, Dalibora Baslera a Vladimíra Roleny. Mimo mne zpívají Karel Hála, Zdeněk Šedivý, Jaromír Majer, Pavlína Filipovská a sbor Jiřího Linhy. Takže Nad Berounkou, U kolébavka pro koně, Láska to není kvíz a O mamince.

Boj vzdal se buštu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil bušty, ztratil pohled Margot lživý. Jež to podešla s tou bandou bušty.

Na přivítanou vám dnes hrála krajanka Václava Hlaváčka a s ní se také dnes rozloučíme s pořadem U muziky s Josefem Zímou. Písničky autorsky dodal Karel Waldauf, texty kromě autora hudby přispěly Milona Pokorná a Ladislav Jacura. O místa u mikrofonu se podělí Vratislav Velek, Jiří Škvára, Brigita Hlaváčková, Ivana Töreková. Ze židličky moderátora se loučí Josef Zíma a těší se na vás u muziky zase za týden. Ahoj!

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: bonbonů, co do nosu ti fouknou, o kurku kyselou, co vláku plave si, oči všech malířů, co do srdce se kouknou, barvy všech písniček, co řvou jak na lesy. Slovíčka do kafe, o kterých černá sládne, doteky do vína, co na jazyku hladí, tričko z tvých úsměvů, kde každá díra padne, a sbírku všech mých chyb, která tě neodradí. Sbírkou chyb končí recept na šťastnou chvíli a začíná další setkání, ve kterém vám svou sbírku okouzlených slovíček nabízejí k naslechnutí. Všimněte si to krásné slovo. To vám všecko nabízí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Ten novotvar naslechnutí nám, doufám, prominete, protože nahlížet můžeme na rozhlasových vlnách jen díky fantazii. A tu určitě o prázdninách probouzíme častěji než jindy. Zejména když počasí hnáká na koupaliště, plníme spolu s ostatními zvědavci prostory hradů, zámků a muzeí. Procházíme sály, kde se na nás ve vitrinkách smějí hrníčky ze vzácného čínského, holandského nebo míšenského a jiného porcelánu a na chodbách nám hrozí ostré hroty rohů a parohů od srnečků přes bůvoly a soby až po nosorožce.
0: A dámy zase zaujme ukázka módy a třeba i vybavení středověké nebo renesanční kuchyně. Pánům poté manželky doporučí hladomornu, ale ti raději hledají inspiraci v mučírně nebo u sbírky zbraní. A po hodině šoupání nohama po parketách v olbřímých papučích obvykle zůstane v hlavách návštěvníků zejména úžasný výhled z okna a ložnice s krátkou postelí a tajnými vrátky, kterými chodil záletný pan baron za svůdnou komornou Eliškou. A z toho je patrno, že víc než starožitné historické sbírky nám imponují příběhy a pocity.
1: No ale přesto je sběratelství vášeň nad jiné a díky jí nejsou místnosti zámků a muzeí všední. Jenže sběratelství propadly lidé všech věků, profesí a různého vzdělání, aniž vlastní nějaké sídlo. Existují jako solisté i jako velké sběratelské orchestry v podobě nejrůznějších sdružení. Knihy tvrdí, že sběratelství povznáší ducha, andělskou perutí se dotkne věčnosti, otvírá se jim vznešená cesta do jiných světů, vykonán tím bývá slavný čin, který přináší obdiv, pocty a závist. A sbírá se asi opravdu všechno na světě. Vzpomínám, jak jsme co by kluci sbírali obaly od žiletek a jaké to bylo vzrušení měnit se spolužáky nebo se sbírali obaly na krabičkách od zápalek a navíc tehdy zápalky ještě opravdu chytali na první škrtnutí. Ale dodnes existují třeba i úžasní sběratelé podpisů, kteří mají opravdové rarity, podpisy prezidentů, závodníků, herců. No určitě si Luďku také několika sběratelům přispěl.
0: No já jsem si nejdřív myslel, že si z mě dělají lidi legraci, ale pak jsem pochopil, že to skutečně myslí vážně, že chtějí můj podpis. Ale to není tak důležité. Znáš tuhle historku, jak jednou přišla paní Olinka Šajflugová do divadla, tak trochu zvadla. A když jsme se jí ptali, co se stalo, vyprávěla, jak na ní po představení čekal mladíček, hoch jako cumel, a nechal si podepsat 5 fotografií. To se ti tak líbím? Zeptala se. Ale ne, já 4 vaše vyměním za 1 podepsanou od brankáře Pláničky. A o sběratelství její manžel Karel Čapek napsal mnoho krásných vět, ať šlo o kaktusy, jiné kytičky, anebo i o koberce.
1: Ano, ano, čintamani a ptáci, to je důkaz, že ta sběratelská vášeň dokonce vedla někdy až ke zločinu. Ale ty jsi nikdy nic nezbíral, ani jako kluk?
0: A víš, že ne. Já jsem ani na ty hrady a zámky v létě nechodil. My jsme byli pořád někde venku a kamarádili jsme se se sluníčkem. Ale věděli jsme, že tam letí holuby, co letí, jsou pošťáci pana Černýho. Věděli jsme, jaké kdo chová králíky. A ty hrady a zámky jsem si potom později prohlížel spíš z výšky, když jsem nad nima lítal. A znal jsem parky tak, jak je vidí jenom ptáci. A řeknu ti, byla to nádherná úkol na téhle naší krásné zemi.
1: Ale vracím se teď k tomu, že se sbírá úplně všechno. Například skvělý knihkupec Vráťa Ebr vydal stolní kalendář, který je sbírkou mezinárodních dnů. Víme, že existuje Mezinárodní den žen, ale víš, že existuje také Mezinárodní den ztracených žen? A slyšel jsi třeba, jak před natáčením mistr zvuku pan Cílhofer povídal, že zná člověka, který sbírá sáčky pro případ nevolnosti v letadle? Samozřejmě nepoužité. Každá letecká společnost totiž mívala jiné. Ale sbírají se i nehmotné statky. Četl jsem, že jsou lidé, kteří sbírají ozvěny. 2, 3, 5násobné v různých místech světa a platí za to. A já prosím také jednu mám. Na kampě. Ale tu nevyměním podobně ani jako Jeník svoji Mařenku, ani za milion. Kdybys ovšem chtěl okouzlit nějakou dámu, tak ti ji ze staré známosti půjčím.
0: Až to natočíme, tak si to o to řeknu.
1: Řeknu ti kde. Je, když přecházíš od Trnkova domu, přejdeš můstek a dostaneš se, když jdeš k Förstrovu domu, mezi takový dvě úzký stěny.
0: Ano.
1: Tam zadupeš a tam je zřejmě kanalizace, a tam ti to najednou začne takhle rezonovat.
0: Vidíš to?
1: No, tak na to
0: co jsem se tam nachodil? No? Tak to si musím brzo zopakovat.
1: No, tak máš tomu ode mě jako prezent. Tak.
0: Děkuju.
2: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: Na bránu času klepeme bez ustání. Za límec samoty nevděčně padá sníh. Jste přece uvnitř, dámy mé a páni. Najděte klíče od zámků srdcí svých.
1: Klíče. Já jsem tě ještě ve starém bydlišti v Břevnově našel jednou krabici plnou klíčů. Velkých i malých, každý byl jiný a každý byl vlastně unikátní a zjistil jsem, že to je artefakt. A najednou jsem se přistihl, že přemýšlím, které dveře asi ty klíče odmykaly. A už se mi začaly líhnout v hlavě příběhy. A tak plně chápu lidi, kteří sbírají právě klíče.
0: On už Homer v Odyseji popisuje klíč z bronzu a slonoviny, který opatrovala věrná Penelope. Ale archeologové prý našli v Tébách klíče ještě starší, což znamená, že 300 let před naším letopočtem už klíče byly. A kde je klíč, musel být i zámek. A já jsem jako panovník na jevišti či ve filmu pár historických klíčů opravdu držel v ruce a vím, že to byla umělecká práce. Takový komorní klíč Marie Terezie byl zlacený s očkem zdobeným orlicí a listovým dokola. Vážil skoro 20 deka a komoří ho nosil jako odznak důstojnosti na zlatém řetězu. A když si vybavuji některé staré zámky, tak klobouk dolů před tou kovářskou nebo i řezbářskou prací.
1: No jo. A jak již bylo řečeno, od starých časů se sbírají parohy. To teď nemyslím nějak posměšně. Ale byly využívány k tomu, aby na ně příchozí věšívali své birety. A podívej, tady mám důkaz, že není nic nového, že jsou lidé, kteří sbírají tituly.
0: A ani k tomu nemuseli, jak vidím, studovat nejméně půl roku nějakou univerzitu. Stačilo, aby byli panovníky jako císař František Josef. Když mu chtěli provolat slávu a nic podstatného nevynechat, znělo to asi takhle. Ať je František Josef I., Karel, císař rakouský, apoštolský, král uherský, král český, dalmatský, chorvatský, slavonský, halický, vladimírský a ilerský, jeruzalemský a tak dále a tak dále. A pak přišel na řadu arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, solnohradský, štýrský, korutanský, kraňský, bukovinský, markrabě moravský, dál následovalo 12 vévodů, pak další řada okněžněných hrabat jako takových a končilo to císařským a královským a apoštolským veličenstvem. Bože můj, co já se těch panovníků nahrál. Ale v jednom poznání jsem se utvrdil, že platí stará čínská moudrost. Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí sám nad sebou, je nejmocnější. A navzdory aroganci každé vladařské pýchy platí, že i na té nejvyšší hoře světa trpaslík zůstává trpaslíkem.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Tak touhle písničkou si mi udělala radost. A myslím si, že Pepiček Kemr měl plné právo ji naspívat. Byl to hluboce věřící člověk a podle toho i žil.
1: Víš, a mě třeba zaujalo teď po té písničce, že jsou třeba lidé, kteří sbírají inzeráty. Teď by mohl být velký inzerát. Hledáme slušné lidi. Svět. Ale jsou inzeráty o těch stručných typů máme vše, a k tomu je název firmy, až po ty upovídané, které popisují všechno, co se v lidském životě změní, když si někdo koupí jejich kvedlačku nebo jen madraci. Přítel Kochánek zaznamenal inzerát, který mám rád. Prodám muže spolu s loveckou a rybářskou výstrojí, jedněmi texaskami, dvěma košilemi, obutím a psem. Výhodou je, že od října do prosince a od dubna do října je velmi málo doma. To prosím podala asi 40-letá žena v jedněch amerických novinách. A okamžitě dostala 60 nabídek. Dlužno dodat, že drtivá většina zájemců měla zájem pouze o toho psa.
0: Počkej, Františku, tyhle ty jsou taky pěkné. Hotel ve Svatém Mořici inzeroval. Náš hotel znají ve světě všichni, kteří hledají pohodlí a samotu. Tisíce samotářů se k nám každoročně sjíždí z celého světa. A nebo jedna pojišťovna tady inzeruje. V pondělí zaplatil jeden náš klient úhradu pojistky. V úterý ho přejelo auto a utrhlo mu ruku. Ve středu jsme mu vyplatili 50 000 dolarů. Proč i vy byste nemohli mít takové štěstí? A tohle bys mohl použít taky. Mladý, dobře vypadající milionář se seznámí s hezkou dívkou, podobnou hrdince z románu George Duponta Na sklonku života. Trik nakladatelí vyšel a román byl v několika dnech vyprodaný.
1: No jo, ale kdy já vezmu takového hrdinu? Mně se líbí třeba tenhle inzerát. Upozorňuji všechny obyvatele, že moje žena obdržela řidičský průkaz. Ale pojďme mezi jiné sběratele. Někdo nezbírá je inzeráty, ale celé staré noviny. A pyšní se například tím, že vlastní Kremériovi pražské poštovské noviny, kde byly uvedeny příjezdy a odjezdy dostavníků a také různé jiné drobničky. Někdo třeba sbírá hrací karty a někdo nápisy.
0: Nápisy?
1: Nápisy na všem možném, třeba na dečkách. Pamatuji si, jak na jedné dečce mé tety bylo napsáno. Vlídné slovo hubu nespálí. A nebo také nápisy na džbáncích sbírají. Třeba měla jsem dragouna pěkný tváře, on se mi utopil v pivováře. Lístek mi zanechal jenom malej, kytky mi na hrobě pivem zalej. To se mi líbilo. A nebo se sbírají nápisy v knihách a na domech. Já ti mám jeden na domě na Palackého náměstí. Je tam napsáno. Trpělivost vede k cíli, překoná i dlouhou míli. Čili jak vidno, je možné se nad tímhle koníčkem i zamyslet a poučit. A někdo sbírá třeba lidové kroje a je okouzlen názvoslovím, které sebou přinášejí.
0: Což nás zaujalo, protože mnohdy názvy přežívají ze středověku. Kožichu se někde říká čuba, kápě, neboli kukla, šlojíř, tedy rouška, nebo závoj, kaftan, župan, prsníky nebo punty. To byl živůtek, to je taky krásné slovíčko. Živůtek. Kytle byl kabátec, čechle rubáš, plachetka šátek, škorně boty a škrpály dřeváky. A jestli pak víš, co to bylo záhubí?
1: Nemám tušení. Něco, co mě zahubí?
0: Ne, to byla rouška přes bradu. A kalhotám se říkalo poctivice. A ostatně, kroje to je věda. A dámy s údivem konstatují, jak byly naše prababy šikovné, jak krumplovali a vyšívali. A člověk si vybaví třeba úprkový obraz dívek jdoucích na jarmark.
1: Jarmark, to je také ráj sběratelů. To já vím, že jsou i sběratelé jarmarečních písniček. Ty totiž mnohdy nahrazovali černou kroniku místo novin, rozhlasu a televize. Často byly doprovázeny i obrázky, na kterých zpěvák ukazovátkem zdůrazňoval děj. Já bych tu jednu takovou písničku měl. Byl by zájem?
0: Ano.

0: Tak to jsou vlastně malá dramata. A takhle by šla zaspívat celá hra?
1: No, proč by ne? Určitě někdo sbírá i libreta oper, opereta muzikálu. Oni totiž vycházeli i v tištěné podobě. Já ti nikdy jen tak, pro potichu očí, pro to, co všechno naši předkové dělali pro zkrášlení chvílek života, procházím starožitnictví, vetešnictví a zastavárny.
0: Já vím, před zastavárnou si zaznamenal i tohle. Nikdy nebudeme chudí, říká smrťák smrtce. Vždycky můžeme zastavit něčí zlaté srdce. Víš, já jsem někdy na starožitnosti opatrný. Každá ta věc má svůj osud. A co já vím, jestli se nepotká s tím mým. A pak je tu i druhá stránka příběhu. Kolikrát si lidé koupí drahocenou věc, třeba barokní komodu. Toť se ví, že o ní pečují, kde pak dát na ní květiny. To by se mohl poškodit lak nebo něco do šuplátek, ani nápad. Ale pěkně ji přeleštíme, budeme oprašovat a budeme se s ní chlubit. A tak místo, aby komoda sloužila nám, my sloužíme komodě. Tak tohle pro mě není. Já mám rád věci, ke kterým mám vztah a na ceně mi nezáleží, protože bych je stejně neprodal. To je jako křížek po mamince nebo obrázek, který malovala moje vnučka Anička. A tady mám fotku s věnováním od mistra Seiferta. Zkrátka, jsou to předměty, ve kterých je kousek mého života.
1: Já jsem četl, jak jeden starožitník chtěl prodat 5 starých dřevěných sošek. Vystavil je ve výkladu pod názvem 5 smyslů. Někdo si koupil jednu z nich a tak zaměnil název na 4 živly. Na to si zákazník koupil další sošku a u zbylých se objevil název 3 grácie. Zakrátko zbyly jen 2 s cedulkou Adam a Eva. A když zůstala poslední, vyzdobil jí názvem Samota.
0: A my jsme na tom stejně jako on starožitník. Zbývá nám posledních pár slovíček k rozloučení, takže za pozornost vám jimi děkuji a aby se vám rozrostla sbírka pěkných zážitků, přeji Luděk Munzar
1: a František Novotný.
0: Zázračnou vteřinou tiká čas. Tak vítej na hodinkách světa, než odejdeš, jak každý z nás. Dbej, ať je z hlásky aspoň věta.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola 16. vypráví o tom, co se přihodilo důmyslnému šlechtici v hospodě, kterou považoval za hrad.
4: Když hospodský uviděl Dona Quixota přehozeného napříč přes osla, otázal se hned Sancha, což mu vlastně je. A ten odpověděl, že to nic není, že prý jenom spadl se skály a trochu si pochroumal žebra. Žena hospodského byla taková, že by si podobnou v krčmách darmo hledal, neboť měla srdce na pravém místě a nerada viděla bližního trpět. I přiběhla hned, aby Dona Quixota ošetřila a pobídla též svoji mladinkou dceru, dívku velmi spanilou, aby jí pomohla hosta obvázat. U nich v hospodě sloužila jedna holčina z Astúrie a ta měla široký obličej, rozpláclý nos, sražený krk, na jedno oko šilhala, ale pro její stepilou postavu zapomněl každý na všechny tyto vady, neboť neměla od hlavy k patě ani 7 pídí a co si jí tížilo na hřbetě tak, že stále jakoby na zemi něco hledala. Tato roztomilá služebná pomohla tedy paně a obě upravili Donu Quixotovi ubohé lůžko v komoře. Ležel tam už jakýsi meskař a nechť bylo jeho lůžko jen zesedel a houní jeho mesku, bylo přece jen pohodlnější než postel našeho rytíře složená jen ze 4 hrbolatých prken na 2 nestejných stoličkách, z madrace tak tenké, že vypadala spíš jako přikrývka, a z ložní přikrývky jejíž nítě by mohl člověk trpělivý spočítat až do poslední. Do téhle zatrolené postele ulehl tedy Don Quixote a pak její hostinská s dcerou obložili od zhora dolů hadříky s hojivou mastí. A když ho tam tak hospodská obvazovala a viděla, že je samá modřina, řekla, že to vypadá spíše, jako by mu někdo natloukl, než jako odpádu.
5: Nikdo mu nenatloukl, to jenom ta skála byla ostrá a samý hrbol. Leďte, paničko, aby vám nějaký ten obvaz zbyl. I mě vám tak trochu bolí v kříži.
6: Co pak i vy jste někde spadl?
5: Ale kde pak, ale viděl jsem tady pána padat a tu jsem se tak lekl, že mě z toho rozbolelo celé tělo, jako bych sám 1000 ran holí dostal.
7: Věřte mi, krásná dámo, že se můžete zvát šťastnou, že jste ubytovala v tomto svém hradě právě mne, osobu zajisté nikoli bezvýznamnou, však již vám můj zbrojnož poví, kdo vlastně jsem. Jen to vám řeknu, že navěky v paměti uchovám službu, kterou jste mi dnes, vzácná paní, prokázali. Kéž by jen nebyla chtěla nebesa, aby mě láska tak spoutala a podmanila si mě očima té krásné nevděčnice, jejíž jméno jen šeptám. Pak by se pro ty své jasné oči stala tato krásná pana všemocnou paní nad mým životem a smrtí.
3: Hospodská s dcerou i dobračka Maritornes stáli jako uvěvení, když slyšeli ty výlevy, kterým rozuměli zrovna tak, jako by na ně mluvil řecky. Poděkovali mu potom po hospodsku, že se k ním chová tak pozorně, a opustili ho. Služka Maritornes obvázala ještě Sancha, který to měl neméně zapotřebí než jeho pán. Meskař si s ní už dříve domluvil, že se v noci spolu trochu poveselí, a služebná mu najisto slíbila, že až hosté ulehnou a její páni usnou, přijde za ním a upejpat, že se v ničem nebude. V hospodě zavládlo hluboké ticho
4: a světlo vydávala právě jen lucerna, jež visela v průjezdu. Tento podivuhodný klid i rytířův zvyk vracet se neustále v myšlenkách k příhodám, jimiž se to rodí na stránkách knih, rozvířej v tu chvíli jeho mysl jedním z nejbláznivějších nápadů, jaké si jen lze představit. Domníval se totiž, že právě přijel do slavného hradu a že se dcera hospodského, totiž hradního pána, do něho zamilovala a že mu přislíbila, že ho té noci navštíví. A považuje to, do čeho se tak blouznivě vžil, za pravdu pravdoucí, myslil teď na nebezpečí, které hrozí jeho počestnosti, a sliboval si, že se nedopustí mrzké zrady na své paní Dulcinei Stobosa. Zatímco měl plnou hlavu těchto pošetilostí, objevila se Maritornes jen tak v košili a na boso, ani nedutala, a hmatajíc nataženýma rukama po svém vyvoleném meskaři dotkla se náhodou paže Dona Kichota a ten ji sevřel pevně v zápěstí a nakonec ji posadil vedle sebe na postel.
7: Kéž bych jen mohl, krásná a vznešená paní, odvděčit se vám, jak se sluší a patří, za tu nesmírnou milost. Vězte však, že osudu se zachtělo složit mě zde na lůžku tak stlučeného a zhmožděného, že i kdybych sebe více plál touhou splnit touhy vaše, nebylo by to možné. A jako by nebylo dost na jedné nemožnosti, druží se k ní hned druhá, ještě větší. Neboť jsem navždycky přísahal věrnost Dulcinei Stobosa, jediné paní mých nejskrytějších myšlenek.
4: Maritornes z toho byla víc než nesvá a pot se z ní úzkostí zrovna lil, když ji tak Don Quixote v přítmí držel, a ona nerozuměla těm jeho řečem a jen se mu chtěla mlčky vyškubnout. Milý meskař, kterému hříšné choutky nedali spát, nastavoval uši, aby mu z toho, co říká Don Quixote, neušlo ani slůvko, a rozdrážděn tím, že mu holka nestála v slově kvůli jinému, přitáčel se víc a víc k lůžku milého rytíře. Když však viděl, že se chce holka vykroutit Donu Quixotovi z náručí a ten, že jí v tom brání, rozmáchl se a zasadil rytíři tak silnou ránu do jeho hubených čelistí, že měl hned ústa plná krve. Tohle mu však ještě nestačilo, ale vyskočil na něho a tančil mu po žebrech jako divý. Lůžko bylo jen tak jakoby ve vzduchu, když pak by udrželo ještě meskaře. Zhroutilo se na zem a ten hřmot probudil hospodského a tomu hned napadlo, že to jistě zas něco spískala Maritornes.
8: Kde jsi ty běhno? To už zase vyvádíš?
4: Když děvečka viděla, že pán přichází a že s ním nejsou žerty, vklouzla celá vyděšená do postele Sancha Panci. Sancho se probudil a když ucítil to těleso málem na sobě, myslel si, že ho tlačí můra, a už bušil pěstmi na všechny strany a zasáhl bůh ví kolikrát milou Maritornes, a ta, necítíc se bolestí, vrátila to Sanchovi nepočítaně. Sancho vstal, jak jen mohl, a popadl Maritornes. Meskař při světle krčmářovy lampy uviděl, jak je s jeho dámou nakládáno, i nechal Dona Quixota a běžel jí na pomoc. Hospodský měl v úmyslu něco docela jiného, totiž dát řádně zavyučenou děvečce, neboť se domníval, že ona je příčinou toho obecného nesouladu. Meskař stloukl Sancha, Sancho děvečku, děvečka zas jeho, hospodský služebnou, a tak se všichni činili a na dovršení všeho zasla hospodskému lampa a když zůstali potmě, bušili do sebe hlava nehlava tak zuřivě, že tam, kam dopadla pěst, přímo zapraštělo. Náhodou v hospodě zrovna nocoval lučištník z tak řečeného starého svatého bratrstva Toleckého, a když uslyšel taras té velké půdky, vstoupil potmě do komory, křiče splná hrdla.
9: Ve jménu spravedlnosti! Ve jménu svatého bratrstva zadržte!
4: První, na koho padl, byl zle stlučený Don Quixote, který ležel v troskách svého lože s tváří vzhůru obrácenou a ve mdlobách. Lučištník měl za to, že je mrtev a že vrazy jsou dosud v komoře. I rozkřičel se, seč byl...
9: Zavřete hned vrata a dbejte, aby nikdo neupláchl! Zabili zde člověka!
4: Tím zvoláním ovšem všechny poděsil. A jen ten hlas uslyšeli, hned bylo porvačce. Hospodský zmizel do své světnice, meskař na svoje sedla a děvečka do svého pelechu. Lučištník pustil bradu Dona Quixota a šel se porozhlédnout po světle, aby našel a polapil zlosiny. Don Quixote se po chvíli probral ze svých jakoby smrtelných mdlob.
7: Spíš, příteli Sancho, spíš, můj milý Sancho.
10: Jak bych mohl spát? Vždyť si mě dnes v noci, jak se zdá, vzali na mušku všichni čerti.
7: Tak se nermuť, příteli můj milý. Připravím i hned vzácný balzám. A v okamžení se vyhojíme. Povstaň, Sancho, můžeš-li. Zavolej pana Castellana a postarej se mi o trochu oleje, vína, soli a rozmarínu.
4: Sancha boleli kosti až do morku, ale přece jenom vstal a vrazil do lučištníka, který konečně rozžehl lampu a vstoupil do komory, aby pohleděl na zabitého.
11: Pane, ať jste kdokoliv, buďte prosím vás tak hodný a dejte nám trochu rozmarínu, oleje, soli a vína. Je to zapotřebí pro jedno z nejlepších potulných rytířů, co jich je na světě. Leží tamhle na posteli těžce zraněn zakletým mouřeninem z téhle hospody.
4: Když tohle lučištník uslyšel, pokládal Sancha za blázna, ale protože už svítalo, otevřel dveře do krčmy, zavolal hospodského a řekl mu, co ten chudák žádá. Hospodský mu to všechno uchystal a Sancho to donesl svému pánovi. Don Quixote vzal všechny ty přísady, řádně je promíchal a pak hodně dlouho vařil, až se mu zdálo, že je směs hotová. Pak slil směs do plechového džbánečku a pomodlil se nad ním při nejmenším 80 očenášů. A jen tu ceremonii ukončil, chtěl Don Quixote vyzkoušet sám na sobě tu várku, kterou považoval za vzácný balzám, i vypil část toho, co se nevešlo do džbánečku a zůstalo v hrnci. A bylo toho dobře jeden más. Jakmile to vypil, hned začal vrhnout a nezůstalo mu v žaludku zhola nic. A když to s ním přidávení lomcovalo, zalil ho z toho tak hojný pot, že požádal, aby ho něčím přikryli a nechali o samotě. Vyhověli mu a spal potom dobré 3 hodiny. A když se probudil, cítil se jako pírko. A všechna bolest byla ta tam, takže uvěřil ve své uzdravení a domníval se, že doopravdy navařil balzám Fiera Brásův a že se může od nynějška, maje tak vzácný lék, pustit bez nebezpečí do všech půtek, bitev a pohrom. Sancho považoval zlepšení pánova zdravotního stavu taky za zázrak a tak ho poprosil, aby mu dal, co zbylo v hrnci, a nebylo toho málo. Don Quixote mu rád vyhověl a milý Sancho se chopil hrnce oběma rukama a s velkou důvěrou a ještě větší chutí tu mixturu do sebe vlil. Ale Sancho neměl patrně tak slabý žaludek jako jeho pán a tak dříve, než všechno vyvrhl, přišly na něj takové úzkosti a tolik se napotil a tolikrát už omdléval, že si věru myslel, že nastala jeho poslední hodinka a v tom trápení proklínal celý ten balzám i lotra, který mu ho dal.
7: To máš, můj milý Sancho, jistě jen z toho, že nejsi pasován na rytíře. Těm, kdož nejsou rytíři, nejde totiž, jak se domnívám, ten balzám k duhu.
12: Když jste to, milost pane, věděl, běda mě hříšnému i tomu, kdo mě splodil, ba i mému dědu a pradědovi, proč jste jenom dovolil, abych jej ochutnal?
4: A Sancho upadal z nevolnosti do hlubokých mdlob a nejen on, ale i ti, co stáli nad ním, se domnívali, že má života na mále. Bouřilo to v něm za ustavičných bolestí skoro 2 hodiny a neulevilo se mu potom jako jeho pánovi, ale cítil se tak zmořen a uondán, že by se nebyl udržel na nohou. Don Quixote připadal si však právě naopak jako rybička i chtěl bez dlouhého otálení vyjet vstříc novým dobrodružstvím. A v té nedočkavé touze nasedlal sám Rosinanta, připravil na cestu osla, pomohl Sančovi do šatů i na ušáka. A když už byli oba připraveni k odjezdu, zastavil se Don Quixote před vraty i s koněm a zavolal na krčmáře.
13: Pane Castellane, byl jsem zde u vás na hradě zahrnut neobyčejnou a tolikerou přízní, že bych byl nejnevděčnější z nevděčných, kdybych vám za ni nebyl do nejdelší smrti zavázán hlubokými díky. Kdybych se vám mohl odvděčit za všechno tím, že bych vás pomstil na nějakém spupníkovi, který vám jakkoliv ukřivdil. Vězte, že mým úkolem je právě pomáhat těm, jimž bylo ublíženo, jakož i trestat všelikou věrolomnost.
14: Pane rytíři, nestojím o to, abyste se někomu za mne mstil, protože si sám vždycky docela dobře poradím s každým, kdo mi něco vyvede. Potřeboval bych jenom, aby mi vaše milost zaplatila útratu za jednu noc. Krátce a dobře, za slámo ječmen pro zvířata a pak večeři a nocleh pro vás oba.
13: Tak toto je tedy hospoda?
14: A k pohledání, prosím.
13: Pak jsem se tedy až do této chvíle mýlil. Ale když je to, jak pravíte, zájezdní hostinec, pak už věru nezbývá nic jiného, než abyste ode mne žádné peníze nežádal. Nemohu totiž jednat jinak, než žádá řád potulných rytířů, a o těch najisto vím, že nikdy nezaplatili, když už někdy v hospodě na noc zůstali, protože jim po právu a spravedlnosti přísluší, aby byli všude přijímáni s otevřenou náručí.
14: Co je mi potom? Zaplaťte, co jste mi dlužen, nechte si ty své pohádky a třesky plesky o rytířích.
13: Jedna hloupá, mrzká, duše kramářská!
4: To zvolal Don Quixote a již pobíl Rosinanta, chopil se své píky a vyjel z hospody, aniž ho někdo zadržel. Když hospodský viděl, že odjíždí bez placení, chtěl hned peníze po Sančovi, ten mu však řekl, že když nechtěl zaplatit útratu jeho pán, on prý ji také nezaplatí, protože je přece zbrojnošem potulného rytíře a musí se tedy přísně držet všech řádů a pravidel a neplatit zrovna jako on z hola nic v hostincích a hospodách. Hospodského to velice dopálilo a začal mu vyhrožovat, že když hned nezaplatí, zahraje mu, že toho bude do smrti litovat. Chudák Sancho měl to neštěstí, že v krčmě toho dne prodlévali 4 postřihovači ze Segovie, 3 kalonkáři z kordovské čtvrti u Hříbátka a 2 braši z neméně proslulého tržiště sevilžského. Chasa veselá a žertům nakloněná. Ti se přitočili náhle k Sančovi, stáhli ho z osla, jeden z nich běžel pro pokrývku, hodili našeho zbrojnoše do ní a už ho vyhazovali, jak nejvíš mohli. Chudák Sancho sa takto vyhazován vyrážel ze sebe výkřik za výkřikem, až ho nakonec uslyšel jeho pán. Obrátil se tedy i s Rosinantem a sotva dospěl k nevysoké zídce hlavního dvora, hned viděl, co ta čertova cháska tropí s jeho zbrojnošem. Don Quixote se pokoušel vylézt z koně rovnou na ohradu, ale byl tak potlučen, že nemohl vůbec se sedla. I vmetl tedy přímo ze svého Rosinanta těm, kteří vyhazovali Sancha do povětří, rovnou do tváře tolik urážek a vyhrůžek, že se to věru ani popsat nedá. Ale oni se smáli a měli se přitom chutě k dílu a nedopřáli Sančovi pokoje, dokud je to samotné neudolalo. Když milosrdná Maritornes viděla, jak je Sancho zmořen, napadlo jí, že by se mu jistě zavděčila džbánkem vody. Sancho se chopil džbánu. A když poznal při prvním doušku, že je to voda, poprosil Maritornes, aby mu přinesla trochu vína, což ona velmi ráda udělala. Vždyť se o ní praví, že v ní křesťanská láska neuhasla, i když si v krčmě vydělávala všelijak. Když se Sancho po chuti napil, vyjel z hospody na výsost spokojen, že za nic neplatil a dosáhl svého, i když to šlo na účet obvyklého ručitele, totiž jeho zad.
15: Dobrodružství potkávala našeho chrabrého rytíře na každém kroku. V následující kapitole se vypráví o tom, jak Don Quixote bojoval proti dvěma nesmírným vojskům a jak černokněžník změnil šik jeho nepřátel v stáda ovcí, podobně jako už jednou změnil obry ve větrné mlýny. My obrátíme stránky knihy až tam, kde se dočteme o dobrodružné příhodě s neboštíkem a jakož i o jiných neobvyklých událostech.
4: Don Quixote a Sancho Panza jeli stále dále a když se takto hladový zbrojnož a po jídle toužící pán brali noční tmou, spatřili, jak se k ním blíží touž cestou velké množství světel, jako by tam před nimi hvězdy vířily. Zanedlouho spatřili jakési postavy v bílém růže. Bylo to asi 20 zakuklenců, kteří drželi v rukou planoucí pochodně a za nimi se sunula nosítka, zastřená černým suknem a doprovázená dalšími 6 jezdci zahalenými ve smutku až po kopyta mezků. A ti v černém rouše neustále něco odříkávali hlasem tichým a žalostným. Toto podivné divadlo v noční době a na místě tak osamělém zaplavilo ovšem úzkostí a strachem srdce Sančovo a bál se tak trochu i jeho pán. Ale náš rytíř se z toho leknutí brzy vzpamatoval a zvolal.
9: Stůjte, rytíři, nebo co jste zač? A povězte mi, kdo jste, odkud jedete, kam máte namířeno a koho to tam na těch marách nesete. Musím se to dovědět. Buď abych vás tvrdě strestal za zločiny, které jste spáchali, nebo vás pomstil na těch, kdož vám ublížili.
16: Máme naspěch a nemůžeme vám to tu dlouze a široce vykládat.
9: Stůjte a chovejte se zdvořilej. Odpovězte mi, nač jsem se ptal, nebo se chystejte k boji.
4: A Don Quixote, chtěje jim zabránit v další cestě, chytil jednu mulu za uzdu, mula se vzepěla a schodila svého jezdce na zem. Když to viděl jeden poháněč mesků, jel se spílat Donu Quixotovi a ten se již neovládl, vyrazil proti jednomu z těch jezdců v smutečním hávu, smetl ho na zem a pak se pustil do ostatních. Byla to věru neobvyklá podívaná, jak je napadal rychlosti blesku a zaháněl na útěk. Všichni ti v komžích byli bázliví a neměli sebou žádnou zbraň i jali se hned vyklizovat bojiště a rozutekli se s hořícími pochodněmi do širého pole a podobali se maškarám, které vyskakují jak křepčí v nespoutané noci masopustní. Vedle toho, který spadl z muly první, hořela na zemi pochodeň a při jejím světle ho Don Quixote uviděl i zamířil hned k němu, přistrčil mu hrot své píky k tváři a křikl na něho, aby se vzdal, jinak že ho zabije.
16: Víc bych se vám snad už ani vzdát nemohl. Vždyť se nemohu ani hnout, protože mám zlomenou nohu.
9: Odpovíte mi tedy u všech čertů, co vás sem přivedlo?
16: I odpovím, docela rád. Jsem bakalář Alonso López a vyjel jsem s těmi 11 duchovními z města Bézy a cesta nás vede do Segovie, kam doprovázíme neboštíka, který tamhle na márách leží.
9: A kdo ho zabil?
16: Bůh na něho seslal horkou nemoc morovou.
9: To mě tedy zbavil hospodin namáhavého úkolu pomstit jeho smrt. Neboť vězte, že mou povinností a povoláním je putovat širým světem a napravovat křivdy.
16: Nevím, pane, jak je to s tím vaším napravováním křivd, protože já jsem býval rovný. A když jste mi teď nohu zlomil, budu chodit na křivo. Ale když už to se mnou tak smutně dopadlo, prosím vás, ještě vzácný pane potulný rytíři, jemuž jsem se na neštěstí zatoulal do cesty, abyste mi alespoň pomohl spod té muli, která mi přimáškla nohu mezi třmen a sedlo.
17: Proč jste čekal tak dlouho a neřekl mi hned, co vás trápí?
4: A Don Quixote hned zavolal na Sancho Panzu, ale ten nějak přeslechl, neboť právě obíral o nejrůznější dobroty soumara, kterého měli sebou ti velební páni. Sancho udělal ze svého kavátu vak, schrábl všechno, co se do něho vešlo, pak to naložil na svého osla a spěchal za Donem Quixotem. Pomohli utištěnému bakaláři dostat se spod muly i do sedla a dali mu nakonec do ruky pochodeň. Don Quixote mu řekl na rozloučenou, aby jel za svými druhy a požádal je pak jeho jménem, aby mu odpustili tu velkou křivdu, které se však za těchto zvláštních okolností zajisté nemohl nedopustit.
18: A kdyby si snad ti páni přáli vědět, kdo byl ten statečný rytíř, který je tak prohnal, povězte jim, že to byl slavný Don Quixote de la Mancha, který se jinak nazývá rytíř smutné podoby.
4: Na to bakalář odjel a Don Quixote se zeptal Sancha, co ho přimělo k tomu, že ho nazval rytířem smutné podoby.
18: Tak vám to tedy řeknu. Zahleděl jsem se na vás při světle pochodně, kterou měl ten chudák nebohá sebou, a tvář máte milosti. Nyní takovou, že co jsem živ, nikdo, myslím, tak špatně nevypadal.
17: Všichni rytíři dávných dob měli nějakou přezdívku, neboť jeden se jmenoval rytíř s ohnivým mečem, druhý opět rytíř s jednorožcem, třetí rytíř panen, jiný dokonce rytíř smrti. A proto pravím, že ten moudrý čaroděj, o kterém jsem se ti už zmiňoval, vtiskl ti do hlavy a vložil do úst to jméno rytíř smutné podoby, jak se hodlám od nynějška zvát. A aby se ke mně to jméno hodilo ještě líp, rozhodl jsem se, že si dám na svůj štít vymalovat tvář, která by vyhlížela opravdu truchlivě.
18: Škoda času a peněz na to malování. Stačí, když vaše milost odhalí tvář svou a ukáže ji těm, kdo stanou před vámi, a hned, bez toho obrazu a znaku na štítě, budou vám všichni říkat rytíř smutné podoby.
4: Don Quixote se smál Sanchovu žertování, ale přece jen si umínil, že si ponechá tu přezdívku a že si dá brzy i na štít namalovat, co mu tanulo na mysli. A brali se potom úžlabinou mezi dvěma pahorky a zanedlouho se octli v prostorné a dobře chráněné dolině, kde stanuli. Sancho ulehčil soumarovi a ulehnuvše do svěží trávy, posnídali, poobědvali, posvačili a povečeřeli zároveň a při jejich hladu jim výborně chutnalo.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

Kouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou, hup, hup, hup.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: jsem to dotáhla do konce. Hezké. Dospívala poslední tón. Hezké dopoledne, začínají písničky pro duši.
1: Ano, hezký den.
0: To vám přeje Standa Hložek.
1: A Věrka Hotařová.
0: Hezký den je podzimní den. Hmm. První celý podzimní měsíc, z něhož ukrajujeme teprve třetí den.
1: Věru, že já musím se přiznat, že mám takový zážitek před pár dny. Teď nějak jezdím křížem, krážem opět. Nestačím sledovat čas, tak já jsem přijel z jedné akce domů tady na Moravě a sedím na zahrádce asi v 11 v noci, tak relaxuju, poslouchám ten klid, najednou prásk. Říkám, co je, jako, že by tam kočka, nebo zase bum, bum, bum, bum. Jdu se podívat, no, padaly jabka. Teď jsem si uvědomil, že...
0: A na co padaly, ale... že to bylo tak slyšet?
1: Ale normálně na zem, já jsem, jak byl absolutní klid, jsem říkal, páni, já jsem zapomněl tady odrát jabka, ale ona byla zima a jak je sucho, tak prostě najednou jsem byl překvapený, samozřejmě nebudu v noci trhát jabka, že jo? Tak jsem přišel ráno a všechna jabka byla na zemi.
0: Teda ty jsi tak ale jsem... hospodář, ne... ani jablíčka neotrháš ze stromu.
1: Ne, tak jsem si říkal, bacha, pozor, fakt už je říjen, na té zahrádce člověk by měl strávit více času. No a já jsem sice jablíčka otrhal jako na chalupě tam v Čechách, dokonce jsem je hlídal, protože tam lítají hej na špačku. No a my na Moravě tady samozřejmě víme, co ti špačci dovedou. Dokážou prostě voklovat prostě ty jablíčka.
0: Sklidit tu úrodu za toho hospodáře, který to nestíhá, že?
1: Takže já třeba špačky proháním, já po nich střílím vzduchovkou. No a tak teď prostě fakt jsem dostal takový šok. Na té zahrádce člověk by měl strávit víc času, než jenom tak přijet v noci a poslouchat, jak to padá dolů.
0: No tak s tím něco dělej,
1: prosím tě. Podzim je tady, no ale my jsme vlastně v písničkovým pořadu, tak dobře, připomněme si podzim nějakou hezkou písničkou.

0: to je písnička málo známá, kterou určitě jste poznali, že zpívá Jirka Grossman. Podzim, podzim přichází. Je to tak?
1: No už je tady, ne, že přichází, protože astronomický podzim ten začal už někdy kolem 23. září.
0: Ty jablíčka mě probudili k tomu, víš. No.
1: Máš rád vůbec podzim jako roční období?
0: Tak každý roční období je krásný. Podzim, když je takovýhle krásný počasí, že svítí sluníčko, tak to vidíš, jak se tak příroda kolem nás dokola barví. Všemi barvami to hraje. Prostě když jedeš krajem, kde jsou listnatý stromy, tak to je prostě nádhera, když to zase zasvítí to sluníčko, tak si jak v ráji.
1: To teprve přijde. To se máme ještě na co těšit.
0: Já jsem objevil nějaký pronostiky jako na říjen. Tak třeba je-li říjen velmi zelený, tak bude leden hodně studený. Tak uvidíme, jestli se nám ty stromy zabarví. Ale už se barví. Už jsem objevil třeba ořechy. Už začínají malinko praskat ty slupky. A já tyhle oříšky prostě mám úplně nejraději. Sice z toho má člověk ruce špinavý, ono se to prý smeje octem, nebo co? Ale ty ořechy nemají chybu.
1: No a hlavně jsou tady tyhle ořechy zdravé, protože tam se ještě musí odloupnout ta slupka a jíš jenom to bílé jadérko. A to je ořech, který je v tomto období nejzdravější.
0: To je pravda, ale už začínají mlhy a taky se říká v jedné pronostice mlhy v říjnu, sněhy v zimě. A nebo ještě teplý říjen, studený listopad.
1: Si na to musíme počkat, jak která pronostika je pravdivá.
0: Přesně. No ale já teda jako když třeba mám čas a jsem na té zahradě a slyším, jak to ptáčci zpívají a ti špačci mě ale provokujou teda, tak si říkám, jak ta hudba je všude kolem nás, jak ta příroda zpívá. Už jsem to taky říkal, že i když člověk je sám v baráku, nebo tak i ten dům hovoří tím, že se ozývají různé zvuky a tak. No.
1: To si ještě pamatuju, když jsem chodila do za mých nebo našich mladých let, to nebyly základní umělecké školy, ale lidové školy umění a chodili jsme do nauky, jak jsme se tam učili, že kolem nás jsou zvuky libé a nelibé, zvučné a nezvučné, tak to úplně se mi to teď vybavilo, že nás paní učitelka upozorňovala také na to, že se máme kolem sebe rozhlížet nejenom očima, ale také pozorně poslouchat, co slyšíme.
0: Ale já, když už si vzpomínám na své mládí a dětství, tak já jsem hodně rodičům pomáhal, protože jsme měli jako velkou zahradu a pořád něco bylo jako doma, co dělat teda, tak jsem musel pomáhat. A já, když jsem teda pomáhal, tak jsem si poslouchal tehdy jako kluk mladý, tak jsem poslouchal rádio a poslouchal jsem písničky. A tak jsem si teď nějak v poslední době říkal, páni, už jsem dlouho neslyšel zpěvačku, která dřív hrávala velice často a zpívala moc hezky. Jana Robová. Tu jsme, myslím si, že tady jsme...
1: Malá, temperamentní, krátkovlasá.
0: Tu jsme tady jako dlouho nehráli. Myslím si, že je na čase, abychom tuhle malou přesně ďáblici si tady pustili. A já jsem našel, protože ona naspívala několik duetů i s Karlem Gottem, ale s Karlem už jsme tady pouštili písničku nedávno, tak jsem našel písničku, kterou zpívá s Jirkou Helekalem. Je krásné pro lásku žít.

0: Jana Robová a Jirka Halekal, Je krásné pro lásku žít. Kdo zpíval ten sbor, to vůbec netuším.
1: Ale v tom textu se objevila často opakovaná pravda, že je dobré se usmívat, je dobré být optimistický a pro lásku žít.
0: To je pravda, to je potřeba. Já jsem se ptal Jirky Halekal. Jsem říkal, Jirko, když jsi naspíval s Janou tu písničku, tak jaká ona byla? A on říkal, no tak prosím tě, já teď hrozně spěchám, ale byl to strašný ďábel, zpívala úžasně a byla
1: Jedna z nejtemperamentnějších, si chtěl říct?
0: To jsem chtěl říct, no.
1: Jída, to mám radost, že se mi to podařilo
0: to
1: a
0: strašný,
1: to je
0: ne.
1: Já jsem škodolibá.
0: Ne, to je dobře. No, prostě byl to živočich, říkali jí sopka.
1: Mm. A bohužel teda mluvíme o ní v minulém čase, protože zemřela poměrně mladá.
0: Bohužel. A tohle je písnička, která není pro ní tak vyloženě typická. Ona naspívala i písničky jako do různých filmů. Zemřela, když měla 45 let, což je velice brzy. Pojďme dál, já mám tady takový bombónek. Já teď v poslední době jsem objevil zajímavou písničku, ke které jsem se dostal tak zvláštním způsobem, protože mě zaujala jedna píseň, která se teď hodně hraje v rádiích, písnička Cudzinka v tvojej zemi. No a zpívá ji Xindl X a zpěvačka Slovenka se jmenuje Mirka Miškechová. Já jsem si říkal, že bychom si ji mohli pustit, protože ten text je velice zajímavý, ale objevil jsem tady takovou perličku, že vlastně Mirka Miškechová naspívala píseň tady ve Zlíně v jednom studiu. Soulovou píseň, která je taky velice zajímavá. Ale doslechli jsme se, že vlastně tady na Zlínsku je velice často a spolupracuje tady s místními muzikanty.
1: A také jsme se doslechli, že se snaží svými písničkami bavit lidi a rozdávat optimismus.
0: To je pravda. Ona se narodila v Půchově, studuje žurnalistiku v Bratislavě, to je vlastně moje kolegyně. Začínající zpěvačka, která už má nějakých pár šlágrů, hlavně s Xindlem X za sebou, má pro vás novou píseň. Tady je Čo už s ním.

0: No, tak čo už
1: no,
0: s ním?
1: No, Mirka Miškechová.
0: Hezké to bylo.
1: Tak Luděk Malár se o ní určitě hezky postará. Dokonce jedou na turné na Slovensko i s Ivanem Mládkem, což je docela zajímavý spojení. No ale já a Věru šli jsme se bavili, kam až vlastně naši posluchači nás můžou slyšet, jak jsem říkal v tom Hodoníně, když jsme byli, jak tam přišla za mnou parta bezvadných lidí a většinou to byly kladné ohlasy, což mě vždycky samozřejmě potěší. Tak jak jsme říkali, jestli nás posluchači slyší i na severu Moravy, tak musím ti říct, že určitě dokonce i ve Fridku Místku nás
0: také poslouchají. Také tam máš nějaké informace.
1: Zdravíme, protože zhodou okolností dneska je ve Fridku Místku velice hezká, krásná akce a protože vím, že nás tam slyšíte, tak bych vás tam chtěl pozvat, protože já tam za chvilku taky vyrážím. Je tam akce s názvem Charitativně společenská sportovní akce pro UNICEF podpora dětí v nouzi. Víte, že z téhle akce prostě bude na podporu dětí v nouzi. No a budeme tam, nebo tam se už od rána hraje tenis a kromě toho tam se zpívá a jsou tam různí hosti, kteří vás pobaví až do večera, takže když půjdete kolem, klidně se tam zastavte. Já tam taky potom přijdu něco zaspívat.
0: No tak to vidíte, nejenom pan doktor Moskala, který byl hostem Apetitu v první hodině, pomáhá dětem, také Standa Ložek přispívá k tomu, aby penízky z koncertu šly pro děti.
1: Ale to je, Věruš, naše poslání. Myslím si, že každý zpěvák by měl třeba část svého času věnovat nejenom lidem, kteří chodí se bavit a tancují a mají úsměv od ucha k uchu, ale prostě i tam, kde je to trošku složitější. Já třeba proto jezdím i po různých třeba domovech a ústavech. Po celé republice už tam mám spoustu kamarádů, už je znám i podle jmén, což je neskutečný. Jo. A tam třeba ve Fridku Místku, já už tam jsem asi po třetí a tam vždycky přijdou na tenisovou exhibici hrát borci na vozíčkách. A to vždycky si říkám, páni, tak klobouk dolů, to není žádná legrace. Sice jako dvakrát jim to může spadnout ten míček, ale jak oni hrajou, taky už se s nimi kamarádi, už jsou to moji kamarádi.
0: A jsou to nesmírně silní lidé, protože když dokáží překonat takovýto handicap a dokáží život dál brát, tak jak to bylo předtím, než se dostali do zdravotních problémů, tak jak si říkal, opravdu klobouk dolů před nimi.
1: No a když jsme se vydali prostě tak na sever Moravy, tak tam z toho severu je zpěvák, který má velice hezký písničky a taky má velikou popularitu v této době. Mluvím o Tomáši Klusovi, který mě zaujal, má parádní písničku s názvem Nina.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jenom se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak táci tiše vzlétnou.

0: Nina, tak se jmenovala písnička, kterou zpíval Tomáš Klus, zpěvák, kterého znají všichni, řekla bych, všestranný umělec a kdysi také vynikající sportovec. Stando, napadlo mě, když jezdíte na ta sportovní utkání a on jako bývalý, dejme tomu, profík, sportovec, pětibojař. Jestli pak se někdy zapojuje do těch vašich fotbalových radovánek a her?
1: No právě, Věruš, já jsem nad tím přemýšlel, že jsem ho nikde nepotkal proti sobě, nebo ani s náma nehrál fotbálek. Jsem říkal, páni pětibojař, to by mohl jako být aktivní a občas si třeba jít kopnout. Dobře, já jsem měl to velký štěstí, že jsem, mám pocit, že už jsem to říkal, ale prostě to byl tak obrovský zážitek, že jsem hrál s Amforou, kde byli deseti bojaři a olympijští, tak oni jenom pěti bojaři, no, a to je jedno.
0: No to nevadí, ale tak možná, že to je jasný důkaz, že se rozhodl tu svoji sportovní kariéru ukončit na 100% a teď se věnovat jenom umění.
1: Možná, a já to dokončím, protože přátelé, nastoupil útok olympijských vítězů v deseti boji. To byl Robert Změlík a Roman Šebrle a k ním ještě nastoupil Aleš Valenta, jako to znáte ve těch akrobatických skocích na lyžích. No a to vám teda řeknu, protože ti sportovci, určitě i Tomáš Klus, prostě má rychlý běhy. No a to jsem v životě neviděl. Prostě oni se rozběhli všichni tři. Jo, to byla taková smrš, že prostě než ten soupeř se začal otočit, už byli před brankou a už si tam dávali góly, jak chtěli.
0: No vidíš, to jsem potřebovala, abys to dokončil, protože mě zajímalo, tak mě napadlo, tak utíkat samozřejmě umí, protože to byla jedna z těch disciplín, ale jestli pak se umí trefit ještě do těch balonů, víš, nebo no, do toho balonu.
1: No neboj, úžasně, že by se tím mohli živit normálně. Ale vraťme se ještě k Tomášovi. Letos v červnu vydal nové album, které natočil s uskupením Cílová skupina. A ten název toho alba je takový taky zajímavý, jak celá jeho tvorba. Anad život není. Písně proti válce.
0: Písně proti válce. Aha, takže teď už je mi jasné, proč je tam Anat, protože pokud si dobře vzpomínám, tak ve starověkém Egyptě byla uctívaná jako bohyně, která tuším chránila vládce v boji.
1: To je pravda. Ale pojďme dál. Pojďme k takové klasice. Je to taková písnička, kterou zpívá Karel Černoch a písnička, dalo by se říct, pohádková, ale je to taky takový prostě předání pádla. Název má ta píseň Nářek převozníka.

kdysi, to už je velmi dávno. Dali mě tohle veslo do ruky, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na

0: Krásná písnička.
1: A nádherný sametový hlas, marná sláva.
0: Vzpomínám si, když se objevila v repertoáru Karla Černocha, jak nás to usadilo do sedadel, protože to byla jednak melodie nádherná, text krásný. No a jak jsi říkal, předávání žezla, tak v jeho případě to platí, protože dalo by se říct, že to své muzikantské žezlo předal své dceři.
1: No a když jsem teď poslouchal tu písničku, tak jsem si vzpomněl, jak jsme spolu hráli v jedné pohádce Plaváček, kde hrál rybáře. Jo. A on vlastně bydlel, Karel bydlel vedle Vltavy.
0: No a byl třeba všechno rybář, nebo jezdil rád na lodi ve skutečnosti?
1: Tak to nevím, nikdy jsem ho v životě neviděl, ale vzpomínám na něj samozřejmě strašně rád.
0: No a ozdobou 60. let těch nádherných písniček byla také zpěvačka Ivone Přenosilová.
1: To máš pravdu, Ivone Přenosilová tam měla tolik nádherných šlágrů, tak já nevím, který vybrat dřív, jestli Roň slzy nebo Boty proti lásce. Ale já si myslím, že dlouho jsme neslyšeli píseň s názvem Tak prázdná. Pojďme si ji poslechnout.

0: Tak to jsme si vzpomněli na mladý hlas Ivone Přenosilové, zpěvačky, v současné době také moderátorky, která se po letech vrátila zpátky do České republiky. I když...
1: Už je tady dlouho.
0: Když se vracela, tak to bylo, tuším, ještě Československo.
1: No ale mě překvapuje Ivone, jak má krásný hlas, jako jiskří. A kouří, teda, já jsem říkal, tebe sponzoruje nějaká tabáčka? Je to možný? Protože tak intenzivně kouří zpěvačku jsem ještě neviděl.
0: Já bych teda zašla úplně do jiných sfér z její kariéry.
1: Jo.
0: Připomenu, že začala v Semaforu konkurzem a Miloš Forman z toho konkurzu natočil tu svoji režisérskou prvotinu Konkurs stejnojmenou, kde si zahrála také jeho první žena, Věra Křesadlová, herečka, zpěvačka a také vynikající výtvarnice.
1: No já mám a když, pocit, že má nějakou školu výtvarnickou, Věra.
0: Je to možné. No a když začínala, Ivone Přenosilová je také známá z toho, že zpívala s Olympikem, že byla členkou skupiny Apollo, s Karlem Gottem, Hálou, Pavlinou Filipovskou. Dnes je to studio Y a v letech 63-64 hrála právě v Semaforu. Dalo by se o ní toho napovídat hodně. Z písniček, které naspívala, se staly hity, kromě tady téhle, kterou jste teď slyšeli, tak prázdná, tak to bylo Roň slzy.
1: Boty proti lásce.
0: Mně se líbí Bob, Pomalu a líně, Měsíc, Zimní království, jo, a tak dále.
1: Má spoustu šlágrů. Ale já bych popošel kousek dál, Věruš, ke zpěvákovi, který vlastně v té době taky prožíval tu největší slávu svoji. Řadu let samozřejmě Petra Nováka, kdo by neznal, a ty jeho nejkrásnější písničky. Já jsem teď měl v rukou jeho dvou CDčko, kde je asi 25 nebo skoro 30 písniček. A mnohé jsou úplně neznámé. Dokonce se pokouší o takový nějaký rockový styl, ale já si myslím, že písnička, kterou vám teď, milí posluchači, pustím, že je typická pro jeho zpěv a pro jeho tvorbu. Napsal si písničku, která se jmenuje Přátelství na Entou. Tu otextoval Pavel Cmíral. Poslechněme si ji.

0: přátelství na Entou Petr Novák. Stando, ale tohle není písnička, která by byla v repertoáru a na seznamu těch, které Petr Novák vytvářel v 60. letech. To už je něco z té poslední tvorby, že?
1: Ano, to je z roku 1986. A já jsem ji vlastně našel na CDčku, které se jmenuje právě takhle, jak tato píseň Přátelství na Entou. A jak jsem říkal, že tam je 30 písní, ne, tam je, přátelé, 40 písní. A jsou tam takové věci, které jsem v životě neslyšel, jako třeba jako Partizán třeba, nebo má tam krásný dva duety, který zpívá jednak s Věrou Mazánkovou a taky jsem to tady někde viděl, jo, s Lilkou Ročákovou. No, mm-hmm. Takže to snad někdy příště.
0: A je tam také ta klasická nádherná písnička, která by neměla chybět na žádném jeho CDčku nebo albu. A to je Klaunova zpověď.
1: Jo, Klaunovu zpověď. No, to napsal taky Petr Novák. A text napsal Ivo Plicka.
0: Tak někdy příště.
1: Někdy příště určitě.
0: Čas nám napovídá, že už bychom pomalu a jistě měli připravovat nějakou tu tečku za dnešními písničkami pro duši, které posloucháte ostatně jako vždycky na vlnách Českého rozhlasu Brno a vybírá je Standa Hložek.
1: No tak já, přátelé, mám tady pro vás takovou tečku opravdu zvláštní, protože musím říct, že píseň, kterou uslyšíte, je z alba, který vyšlo teď před asi 4-5 dny. Je ještě takový, jak se říká, vlažný. No a vlastně je to taková premiéra. Ještě jsem z tohoto CDčka, který teď tady máme ve studiu, jsem ještě nehrál. Nic, i když tu písničku možná už jste někde slyšeli. Teď mě právě vychází CDčko, který jsem naspíval už před 20 lety, ale pořád hraje úžasně. Jmenovala se mi Vyhnaní z ráje, teď se jmenuje V oceánu lásky. Mm-hmm. A vyšlo proto, protože před 20 lety se mi ztratilo

0: přidat, trošku to odlehčím. To album je laděno do modra. Celý v modrém je tam Standa Hložek. Stejně jako celý v modrém je i teď ve studiu. Tak to měla být jako taková oslava toho CDčka, že taková premiéra.
1: To jsem si neuvědomil, ale máš pravdu. Máš rád
0: modrou barvu,
1: modrou mám rád, to je pravda. Od dětství.
0: Tak kterou si vybral tu písničku?
1: No tak já bych vybral tu titulní. Titulní, kterou znáte možná v originále, ale nádherný český text napsal pan Michal Bukovič v Oceánu lásky.

0: Stando.
1: Tak bacha, bacha.
0: Teď i tobě musím říct klobouk dolů.
1: Já vím, že jsi byla vždycky strašně hodná.
0: To já jsem pořád. Žena,
1: no, říkají to o tobě i naši posluchači. Což máte pravdu, milí posluchači.
0: Ale tohle opravdu, to se ti povedlo. Možná bys tam

0: Stálo za to připomenout z repertoáru, jaké světově známé skupiny pochází tahleto písnička.
1: Tak to naspívala skupina Queen a Freddie Mercury. Nezapomenutelný prostě. Freddie Mercury byl jenom jeden. No ale tahle písnička, já si myslím, že s tím textem, myslím si, že taky není špatná.
0: Nádherná. No takže to je tečka za dnešními písničkami pro duši.
1: Takže přátelé, byli jsme rádi s vámi, doufám, že jsme vám udělali příjemnou společnost, doufám, že pokud vaříte, že jste ještě nic nepřipálili a pokud se chystáte někam do světa, je krásný počasí, tak vyražte.
0: Ano, prostě tak, jak to říkáme, vždycky, pravidelně a velmi rádi. Mějte se krásně, užívejte si víkendu a my se budeme těšit za týden zase naslyšenou.
1: Mějte se fajn a buďte v pohodě, to vám přeje.
0: Věra Hotařová
1: a Standa Lužek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: don't want to get the pint on foul just upon you.
1: Oh, no.
2: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
3: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
2: Talentovaní autoři hudby,
3: legendární textaři
2: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
3: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.
3: Český rozhlas Pohoda. Noční linka.
4: Noční linka tentokrát je úterně středeční, právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě a přineslo vám to taky úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost, ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché.
0: Je.
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na povolání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No panečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Když si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byla prostě, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj, z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, jo, jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma ruškama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co
1: no,
0: se povedlo? Na čem pracujete
1: to,
0: ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil. Uh-huh. Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci, já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zoologická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčka, kde já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2+1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: A už jsem už mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydlet a to. A byl to byt 2+1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch někdo dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Mm-hmm.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu Hradci Králové, 8 árov, 3000 korun jsem mal peknou parcelu, no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupit, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělal podrženou seštěnou, tak je to hlavně rodina, to, že jste jí zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně.
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové,
1: no, ale
0: stále.
1: Preto hovorím teraz po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Ináč se mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teraz, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky spisanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no,
1: že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Majanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
0: No prosím.
1: Jsem povedal, keď Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik, napísal prvou jako básničku, tak chtěl mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojatá z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavorosa, kde zoslal po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se...
1: Tak pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková, tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům Mlčí linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále?
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitučko, od začátku,
0: ano,
1: do školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premiánu, takové jako samé jedničkář nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadilo, nemělo to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny. S manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařené, nebo ne, méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás takovou celkem rádi, jo, a ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom, z toho Hradce nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme si dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo?
0: Jo, jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřeli se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řeku a vidím ty lány, tu táčku a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme do zamrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěří, někde, že jsme tam dělali, no. No já vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musím vysvětlovat, co jsme tak dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, a tak to tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a...
1: No to zdravíčko, trošku takový, musíme se hlídat, jo, no a občas někdy spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někdy zase z nějaké vešky, jo.
0: Jo, opatrně, no, ano, no. Přesně tak.
1: Ale Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no nebo na té práci, no jo, trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to přepočím na, na kluka, ale klub už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, jo. Takže...
0: No to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je to tak. Bude, no, no, takže...
0: Tak,
1: říkám, tu rácu, celkem spokojené, jo?
0: Tak to je
1: rád
0: dobře.
1: Říkám,
0: to no. Je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krása po půl dvanácté pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začal můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě.
0: Mm.
1: Takže jsem je každýho Libuška tašla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Mm. Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem mu vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem jí panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovní mládeže, tak ten tam taky, ale to jsem musela před církev a dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi a já jsem říkala, že jo, ale nebyli jsme, my jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochranovna ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohla. A toho jsem vezla k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák, on potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžký. I pro mě, protože mě nikdo nepomohl, že v těch se musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Ta nevlastní matka přišli prvního a dostali od milost paní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale neskonců šťastný, že jsem to dokázal.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Mm-hmm. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, já jsem dělala zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodruh. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pan do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, mamečko, a pojedete do dvoru a tam je epiják.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, a prosím, už jenom to stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně, já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech porcelánce.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že jsem je to povedla.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky který jsme museli velmi, velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika, no a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak, co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roku, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí, jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že my to tu máme takové klidnější na ty horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje,
0: že?
1: Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání, teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten a tak teď už to je v

0: společný život s těmi jako, vašimi blízkými?
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc, poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten, takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, no. že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se teď, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Vepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně.
0: No věřím.
1: Vzduch.
0: Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček. Už rybky jakési narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je. To je teď paráda, takže klídeček a tak, jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuju moc za návštěvu, jo. Ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Mějte se hezky. Ten. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Tušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta tu měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roku, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho
0: jasně,
1: spadnu.
0: Ježiš.
1: Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechnych možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možný sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování. Tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo v neplechu. Takže přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebyl tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu o těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicma.
0: Jo.
1: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříci propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
0: Jo, jo, jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově jsem se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, jo, vzpomínáme, ano.
1: No, samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, samozřejmě to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
0: Tak jste tam ráda.
1: Že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Tak do nového dne jsme se přehoupili s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného. No a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím, taky zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro něj úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco, samozřejmě, že jo. No, abych to teda svedl na sebe. Jsem spokojený. V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí, dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo. Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. Františka z Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání. No a k těm úspěchům, já jako včelaření jsem začal dost pozdě, před 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru a neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jak hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žiadla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce, jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží. Mají 18-19 a pak mám ještě jednoho 8letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelařství, nebo založil. V domě dětí byl založen s pomocí naší organizace Včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26-27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě,
0: no je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě
0: chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu,
0: hodinu
1: a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí panu doktoru a paní doktorky.
0: Ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozjímu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: Musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím, co všeho čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší. Uh-huh. Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to v pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No to věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách,
0: že to bylo...
1: jsme skládali. No... Nebyl jsem sám, no, byli jsme tam alkoholici všichni, no. Hmm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic. Mm-hmm. Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal. Mm-hmm. Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, že si bych se dostal do vězení. Uh-huh. A on mi řekl, že bych mohl dostat 2 roky, uh-huh. což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000 a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, toho to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal reverse a šel první na pivo.
0: A šel
1: no.
0: pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto, na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace
1: hrůza.
0: A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 2:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Rovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední soud, tak buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší, to ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že ten se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už jsou 3 roky a 2 měsíce vdovec, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mm-hmm. Ano, to, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádím roka půl, tak... A zatím na to není připravena, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte.
0: Mm-hmm.
1: A to je i důvod, proč jsem se vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám, když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, to... ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky, ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, tak, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Začíná odnoli, no teď už mám 2,50, no.
0: Mm-hmm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, no nevím, jestli máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci. Oni jsou mě moc sympatičtí. Jako mm-hmm. Mají fakt pěkné písničky. Tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit. No nejde tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo? Děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak
0: na... No, ano, přesně.
1: Dobře,
0: tak.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře. Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina, pozdravujte Vastičku, pozdravujte Ludmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak no, já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Já věřím to říct, že jste prima rozvaz a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: To těžký období. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch a mě hned napadlo, víte, ano. Že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to
0: vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no. Předně pracovat jednou v jakém směru, že? Já jsem měl to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, ale narodil jsem si českým rodičům v světové války, a jsem si tady poznali a já jsem se s mojí matkou následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: Tak ne, ani ne, to nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když tady jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to jsou vynikající žena. A jiný, já si to nemůžu vzpomínat jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: No to jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku, jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy, nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky, nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, to není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju. Na dálku zdravím a mávám. Přeju vám zatím hezký podvečer u vás. Hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme. Ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím. Dobrou
0: díky,
1: noc.
0: Hodně
1: držme
0: zdraví.
1: Se, držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi, teď někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a Nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaší vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Kitty Rogers, těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

skupina Hoptrop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít.

mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu, taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Ano, jsou tu toulky naší historií v pořadí 402. schůzka, jež dovypráví načatou tragédii na jednom krásném zámku nedaleko Jičína. Právě na tom, co se o něm zpívá, ona pěkná písnička. S tímto příběhem si dnes poradí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Jaromír Ostrý, jméno mé, já to tu budu režírovat.
1: Připravili jsme v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu.
4: Ještě je záhodno dodat, že jsme se nechali inspirovat knihami Petra Hory Hořejše.

0: Vím tě jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Ostává tam kováříček a má krásného syna. A v tom zámku pana byla, ovčaříčka milovala, milovala v tajnosti, přišla k němu v rychlosti.
1: Začneme u samotného činu.
2: Tedy tam, kde jsme přestali minule?
1: Ano.
2: Jako, že se jedna zámecká slečna měla ráda s jedním ovčákem?
1: No, tak on to nemusel být zrovna ovčák. Tahle profese se stala v romantické literatuře módou teprve v 18. století.
2: Tak kdo to byl nebo mohl být?
1: Kovář. Nebo třeba švec. Prostě obyčejný poddaný.
3: Hlavně, když to byl pohledný kluk. A šikovný.
2: Nebo obojí.
3: No to by bylo vůbec nejlíp.
2: Takže úkol zní...
3: najít takovou historickou příhodu, která by svým průběhem odpovídala ději v písničce.
2: Mm-hmm. A našla se?
3: No, jedna by tu byla.
1: Mikuláš Trčka.
2: Ano.
1: Hejtman Království Českého.
2: Ano.
1: Zemřel v dubnu 1516.
2: Ano. A co jako s ním?
1: Byl majitelem zámku na Veliši.
2: Což je na dohled od Jičína.
1: A tenhle ten Mikuláš dal roku 1507 zazdít svou nevěrnou manželku, protože milovala jiného.
2: Vážně? A koho? Tedy jako koho milovala?
1: To už se neříká. Ale proč by to nemohl být ten pastýř nebo někdo podobný?
2: Ale řeklo se, že to byla manželka.
1: To byla zazděná. Posléze.
3: Písnička tvrdí, že šlo o panu.
2: No a?
3: Mezi manželkou a panou je přece jenom jistý rozdíl, že?
2: No, to nelze popřít.
3: Aby se ta příhoda s nevěrnou manželkou pana Mikuláše stala námětem písničky Znám já jeden krásný zámek, tak by k tomu bylo třeba, aby se stala námětem písničky Znám já jeden krásný zámek, tak by k tomu bylo třeba, aby se objevila v lidových pověstech.
2: A ona se v nich?
3: Neobjevila.
2: Aha. Ani zmínka?
3: Ani slovo. Lidi ten příběh asi moc nezajímal. Ať si to pán s tou nevěrnicí vyřídí, nás se to netýká. Stejně pro nás paní hraběnka neměla slitování. No tak co?
1: V tom případě by bylo lépe postupovat v pátrání opačně.
2: Jak opačně?
1: No, nehledat v historii, kolik panen...
2: nebo manželek...
1: bylo uvězněno pro nevěru.
2: Ono jich asi bylo víc.
1: Ale vypátrat, kterých těchto událostí si všimli. No, třeba lidové pověsti.
2: Mm-hmm. No, teď jenom najít v těch zaprášených knižních regálech plných sbírek nejrůznějších pověstí tu pravou.
1: Tady je Jaroslav Menca. Pověsti Jičínského kraje.
2: Uh-huh. No, poměrně prostá, s ještě prostšími obrázky a docela útlá.
1: A přece.
0: Na Jičínském zámku žil před dávnými a dávnými lety rytíř. Byl bohatý, pyšný a urozený. Měl dvě dcery, Meluzínu a Kateřinu. Starší Meluzína byla panna hodná, mírná, často poddané navštěvující, s nimi hovořící a jim pomáhající. Rovněž se sama přírodou toulající a zpěvu ptáků naslouchající.
2: Prostě v kolektivu oblíbená.
0: Mladší Kateřina byla z jiného těsta.
2: Je mi to jasné, nesnášela Meluzíninu popularitu.
0: Záviděla. Záviděla a čekala. Čekala na chvíli, kdyby mohla sestře ublížit. A ta chvíle přišla. Meluzína si zase jako obvykle vyšlápla kamsi za město do lesa. A tam, hle, setkala se s mládencem vedoucím bujného koně.
3: Slovo dalo slovo, mladík jí porozprávil takový menší horor, jak se splašil ve vsi kůň.

0: všichni dostali ze zdivočelého zvířete strach, jenom on ne, jenom on si naň troufl a skrotil ho.
1: No, prostě nevinná rozmluva. Normálně si spolu povykládali a pak se rozešli a nikdy se už neviděli.
2: Nevinná, normálně, rozešli, nikdy?
1: Přesně tak.
0: Jenomže Meluzínu sledovala mladší sestra Kateřina. Mladíka samozřejmě neznala, ale patřičnou informací jí poskytla kolem jdoucí stařena.
1: To je přece Vít Kovářův.
0: A Kateřině to stačilo. Rychle se vrátila na zámek a ještě za tepla otci žalovala, že se Meluzína tajně schází v lese s prostým mladíkem. Tatínek se rozuřil a aniž si ověřil pravdivost onoho nařčení, dal milou Meluzínu i hned po jejím návratu internovat. Na hradě Kumburku.
3: Mnoho let trval trápení chudery Meluzíny. Plakávala ve svém neútulném obydlí, bědovala a lidé za větrných nocí naslouchali jejímu nářku.
1: Meluzína, slyšíte?
3: Ale ani když krutý otec počase zemřel, z vězení se Meluzína nedostala. Kdyby se dostala, ujala by se, jako nejstarší dědička, celého panství.
2: Což se Kateřině pochopitelně nezamlouvalo?
1: A tak Meluzína trpěla v kumburské věži dál.

0: Na tomto místě je nutno zdůraznit, že postava jménem Meluzína není jen tak vycucána z palečku našeho prostého lidu. Byla to skutečná historická osobnost, leč nikoli české provenience.
1: Věru tak. Její původ byl francouzský.
2: Tradovalo se o ní, že je to mořská pana.
1: Ale pravdě blíž, mnohem blíž, je kategorie bílá paní.
2: Skutečná francouzská šlechtična byla jakousi pramáti hraběcího rodu de Lusignan a zakladatelkou rodového sídla ve městě Lusignan.
1: Podle tohoto města, rodu i hradu dostala Meluzína svoje jméno.
0: Meluzína podle Lusignan?
1: Slovo Meluzína vzniklo z Mère de Lusignan. Popříbatě Mère de Lusigne.
2: Mère de Lusigne? Meluzína.
1: Tahle ta historická Meluzína nebyla žádným osamělým bloudícím strašidlem, nýbrž matkou 7 synů, z nichž 2 dokonce zasedli na královský trůn v Jeruzalémě a na Kypru.
0: Považovali jsme tuto historickou odbočku za nutnou, leč nyní jest již na čase vrátit se domů.
2: Bohužel, bude to do míst nepříliš pohostinných.
0: Běž na hradě Kumburku není zrovna prostředí evokující představy o světlé budoucnosti.
1: Vysvoboď mě a vezmu si tě za muže.
2: Tato slova adresovala Meluzína z okna svého nedobrovolného příbytku kolem jdoucím statným zbrojnošům a jejich ještě statnějšímu veliteli.
1: Ten neváhal a souhlasil.
2: Jenomže souhlas je jedna věc a dobít dobře hlídaný Kumburk je věc druhá.
1: Hrad vskutku vzdoroval celý den.
2: Ale nakonec, to už se stmívalo, vnikli dobyvatelé dovnitř.
1: Jeden ze zraněných obránců jim prozradil, kde je Meluzína uvězněna.
2: Takže rychle urazit zámek a dovnitř.
1: Vpadli tam s pochodněmi, aby ji vysvobodili.
2: Jenomže v tom se vznítil kolem nich střelný prach, uložený v obrovských sudech, zahřměla obrovská rána a celý hrad vyletěl do povětří.
1: Všichni našli na Kumburce smrt.
2: Z hrdého, krásného místa zbyly pouhé zříceniny.
0: Něco z nich je vidět dodnes.
2: A v těch se už honí jenom vítr. Déšť postupně smyl mnohou krev a taky vinu.
1: Za nocí prý se dává na zbořené zdi síček a v hlubokém temnu se ozývá jeho hrůzyplný hlas.
0: Kateřina se stala jedinou paní celého toho ohromného panství.
2: A za větrných časů bývalo slyšet Meluzínino kvílení.
3: Uj, uj, fí.
1: Není ve světě spravedlnosti.
0: Kdo ví, jak to všecko bylo? Tohle všechno je přece jenom pověst.
2: Pověst, no. Pověst se přece odjakživa vyprávěla o události, která se stala. Někdy, možná, snad. Třeba trošku jinak, než se vypráví, ale udála se.
0: Vždyť říkám, kdo ví, jak to všechno vlastně bylo.
2: Jenomže celá tato pověst je od skutečnosti vlastně docela nedaleko.
1: Kateřina byla
0: mladší dcerou zámeckého pána, to už víme.
1: Ten se jmenoval Smiřický.
2: A Smiřičtí to byla významná česká šlechta.
1: Zikmund Smiřický byl jedním z nejbohatších šlechticů v Čechách, držitel úřadu nejvyššího číšníka na dvoře císařů Maximiliána i Rudolfa.
2: Měl několik dětí, Jaroslava, Albrechta Jana, Jindřicha Jiřího, Alžbětu a Saloménu.
1: Nejstarší z nich, Jaroslav Smiřický, zdědil po otcově smrti obrovský majetek, oženil se,
2: ale velmi brzy na to zemřel.
1: Jmění zdědil jeho mladší bratr, Albrecht Jan.
2: Ten statky rodinné ještě rozhojnil. Koupil malou skálu, Dymokury, polovici Turnova, kostelec nad Černými lesy.
1: Stal se jedním z nejčelnějších aristokratů u nás a pomýšlel dokonce i na korunu královskou.
2: Byl nekatolík a patřil k těm, kteří vedli v roce 1619. povstání proti císaři.
1: Prohráli. Ale on se toho už nedožil, protože zemřel na otravu při vojenském tažení proti císaři.
2: Kdyby nezemřel, čekal by ho osud 27 českých pánů popravených v červnu roku 1621. na Staroměstském náměstí.
1: Poslední mužský potomek rodu Smiřických odešel.
0: Moment, jmenován byl ještě jeden syn, Jindřich Jiří.
2: Nepřicházel v úvahu.
0: Důvod?
2: Choromyslnost. Už od dětství.
1: A tak jako dědicové...
2: Či spíše dědičky?
1: Měli to obrovské panství Smiřických spravovat dvě sestry.
0: Alžběta a Saloména. Ale tak se přece...
2: V pověsti nejmenovali správně. Jmenovali se jinak.
1: Musíme se však vrátit ještě do doby, kdy jejich otec Zikmund byl naživu. Někdy kolem roku 1607 nebo 1608.
2: Tomuto panu Smiřickému patřil i Libín, odkud měl pocházet jistý ovčáček.
1: A jeho starší dcera Alžběta?
0: Tedy nikoli Meluzína, ale Alžběta, Alžběta Smiřická.
1: Ať už Alžběta nebo Eliška, ona to byla, kdo byla obviněna, že se stýkala s mladíkem z rodiny chudého podaného.
2: Její otec ji nechal proto uvrhnout do tmavého vězení na hradě Kumburku.
4: Ano, Meluzína je tato starší dcera Zikmundova Alžběta Smiřická.
0: Zjišťujeme v knize doktora Miroslava Ivanova o historii skoro detektivní.
4: Dlouho byla zavřená v osamělém hradě bez naděje na vysvobození. Těžce splácela své provinění. Dá-li se to proviněním vůbec nazvat. Celá příhoda totiž nebyla nikdy veřejně vysvětlena, takže dodnes nevíme a už nikdy vědět nebudeme, kdo byl o ním mládencem, s nímž se sešla. Zda Kovářův syn Vít, jak praví pověst, nebo Jiřík, dokonce s příjmením Wagner, a taky prý to byl Kovář, či Ovčák od Libína, jak se zpívá v písni, nebo někdo úplně jiný.
0: Ví se, jak dlouho v tom vězení pobyla?
2: Od roku 1608. až do roku 1620.
0: Pane, 12 let života.
4: Její mladší sestra Saloména.
0: Nikoli Kateřina, ale Saloména.
4: Zatím vládla rozsáhlým majetkem Smiřických, který vlastně náležel po smrti obou bratří a za nespůsobilosti třetího bratra uvězněné Alžbětě. Ale ta se nemohla bránit bezpráví a Saloména, ta nikterak nespěchala, aby sestru propustila z vězení a očistila její pověst. Naopak, potřebovala, aby starší sestra zůstala ve vězení, pokud možno navždycky.
0: Jistota je přece jistota.
4: Jen tak by se stala ona, Saloména, dědičkou veškerého jmění.
0: Co teď? Patová situace.
2: Pro chudáka Alžbětu spíš matová.
0: Jak zní ven. Škoda, že se neobjevil žádný statný velitel zbrojnošů, jako v té pověsti.
2: Zbrojnoš to sice nebyl, za to vstoupil na scénu princ.
0: Z pohádky?
2: Ne, z Wartenberka. Otta Jindřich. Nabídl uvězněné, že ji osvobodí. A také to učinil.
0: Tak to se mu muselo vyplatit.
2: Stonásobně. Vzal si Alžbětu za ženu a stal se spolumajitelem obrovského panství.
1: Alžběta Smiřická,
0: nyní vlastně Wartenberková,
1: se ujala svého majetku, do té doby nespravedlivě odňatého, a zdálo se, že všecko bude v pořádku, jak má být. Spravedlivě.
0: A taky, že bylo a žili všichni dlouho a šťastně, dokud nezemřeli.
1: Nežili šťastně a zemřeli velice záhy a nikoli smrtí přirozenou.
4: Mladší sestra Saloména se velmi rozhořčila, že se má vzdát něčeho, co už pokládala za své. Její manžel...
0: Tím byl Jindřich Slavata z Chlumu.
4: Pomocí peněz a přátel dokázal, že se Otta z Wartenberka musel odebrat do Prahy ke králi, kde ho obvinili, že osvobodil bez dovolení Alžbětu z vězení a zmocnil se sňatkem majetku Smiřických. Fridrich Falcký.
0: Ten zrovna tehdy u nás fungoval co by král, ovšem pouze jednoroční období, takže mu říkáme dodnes král zimní.
4: Fridrich Falcký nařídil, aby Wartenberg zůstal až do skončení celé pře ve vazbě. Potom přiznal dědictví...
0: Alžbětě, samozřejmě.
4: Saloméně. A současně rozhodl, že Alžběta, která se zotavovala z 12letého vězení, má předat všechen majetek zpět své mladší sestře.
0: To všechno byla nespravedlnost. Ještě jednou nespravedlnost a zase nespravedlnost.
2: Nespravedlnost, to je rodná sestra historie.
4: Do Jičína přijela královská komise, aby provedla převedení majetku. Chladní úředníci nezúčastněně sepisovali jmění, aby ho slavně předali Saloméně. Marně se Alžběta rozčilovala, marně vysvětlovala komisi, jaká křivda se jí stala, jaké utrpení prožívala dlouhá léta.
1: Marně.
2: A pak se to stalo.
0: Co?
2: Musela to být hrůzná událost.
1: Alžbětě nezbylo, než bránu zámku komisi otevřít a nechat úředníky konat.
2: Mezi 5 a 6 hodinou večerní.
0: Byl začátek února, takže už se notně setmělo.
2: Sestoupila Alžběta Smiřická s několika posledními věrnými žoldnéři, které posilňovala vydatně vínem, do sklepa. Tam byly soudky se střelným prachem.
1: Možná jim chtěla prach rozdělit.
2: Ale od jedné pochodně neopatrného vojáka se střelivo vznítilo.
0: Kdo ví, třeba sama soudky zapálila.
2: To se dnes už těžko dozvíme.
4: Došlo k obrovské explozi, při které se zcela zřítila čelní strana zámku. Část vyletěla do vzduchu, zbytek začal hořet. Z více než 60 lidí, kteří byli v době výbuchu přítomni v zámku, jich na místě zahynulo 41, dalších 14 bylo těžce zraněno a 10 zraněno lehčeji.
2: Většina královské komise přišla o život.
1: Taky Jindřich Slavata. Saloménin manžel byl přitom zabit.
2: Jak si lidé o výbuchu vypravovali, přidávali si další zaručené informace.
1: Malé dítě, které šlo po náměstí, bylo vyhozeno až na střechu sousedního domu, kde usedavě plakalo.
2: Jakýsi mladík z té rány zešílel a prudkým během pádil z města kamsi do polí.
1: Každý, kdo o výbuchu vypravoval, si něco přibásnil.
2: Alžběta prý nezemřela hned, ale byla nalezena u okna, kde byla oloupena a poté dobita.
0: V jednom listě psaném na zítří do Drážďan se pravilo.
4: Nade všemi mrtvými těly kázání učiněno, jen nad ní žádné. Nýbrž jako psa ji tiše odnesli.
2: Po svém krátkém a nešťastném životě byla Alžběta Smiřická, provdaná Wartenberková, pohřbena bez jediné modlitby do společného hrobu na hřbitůvku svatého Jana na Koštofránku.
0: Zbývá Saloména, vdova.
1: Tak s ní to taky nedopadlo dobře. Ona se dlouho ze všeho toho majetku získaného za tak strašných okolností netěšila.
0: Soud naznal, že jí nepatřilo?
1: Kolo dějin to naznalo.
2: Když se otec Wartenberga dozvěděl o tragédii, kterou způsobila jeho manželka, uprchl z Prahy a přeběhl na stranu císaře Ferdinanda II.
1: Za tomu byly nejprve zabaveny všechny statky v Čechách.
2: Po bitvě na Bílé hoře se ale karta obrátila a Ota na celé situaci vydělal. Oženil se s katoličkou a získal další panství na Litoměřicku.
1: Byl však tak krutým vládcem, že ho rozzuření poddaní i s jeho manželkou brutálně zavraždili.
2: Saloména musela s dvorem zimního krále uprchnout ze země do Slezska.
1: Zájemců o rodové jmění Smiřických bylo požehnaně, ale nakonec se všichni museli sklonit před Albrechtem z Valdštejna, protože on byl po matce Markétě rozené Smiřické vzdáleným příslušníkem téměř vymřelého rodu.
2: V rukou měl nejeden pádný argument a tak se nakonec na jičínském zámku mohl usadit on.
4: Prý ani na okamžik nepochyboval, že to tak dopadne. Pověst o něm vypráví, že když byl ještě mladý, dal žebrající cikánce zlatý peníz, což u jinak skoupého Valdštejna překvapilo i jeho družinu. Cikánka mu za to prorokovala veliké bohatství a to se mu po Bílé hoře splnilo.
0: A jsme zase zpátky u písničky o tom krásném zámku nedaleko, no, vlastně přímo v Jičíně.
1: Jádro té písně má původ v osudu Alžběty Smiřické, v jejím počátečním provinění, pro které byla tolik let vězněna.
2: Píseň vznikala mnoho let po katastrofě.
1: A tak si neznámý autor upravil celou příhodu po svém. Vzal si z ní jenom to, oč byl v jeho době největší zájem. Z mládence učinil pastýře, kterého pana ze zámku tajně miluje.
2: A to ostatní, hrůzné a tragické, co by rušilo idylu, jednoduše do písně nevložil.
1: A pověst o Meluzíně, ta v sobě spojuje obě historické skutečnosti. První s Lunou, tou je setkání dvou mladých lidí.
2: A druhou, děsivou, končící výbuchem.

nedaleko Jičína. Snad je to ten zámek z písně, která takhle počíná.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: A když Jan Mark byl všude schona kvap,

0: platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, oprodělek se shodně podělí.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Sheila Maria. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí z láhve brandy

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Herec, režisér, překladatel a držitel ceny Alfréda Radoka z roku 1996, to vše náleží Jiřímu Ornestovi. Jehož nedožité 80 si v těchto dnech připomínáme. Následující pořad Českého rozhlasu Pohoda proto vysíláme právě v této souvislosti.
3: Rozpravy Milana Hajna.
4: Znělka dozněla, je 4. neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá své tradiční rozpravy Milana Hajna z divadla Ungeld. Nám všem hezkou neděli. A pozveme naše dnešní vzácné a milé hosty. Poprvé v rozpravách to bude rodinné seskupení velmi netradiční, a sice matka a syn. To jsme v rozpravách ještě neměli. V tomto případě je matkou vynikající prvotřídní česká divadelní, filmová, televizní a rozhlasová herečka paní Daniela Kolářová. A jejím synem je kapelník, zakladatel, taktéž manažer, muzikant. Hraje báječně na několik hudebních nástrojů a po dlouhá léta také vychovatel Jedličkova ústavu, pan Šimon Ornest. Já jsem rád, že jste přijali pozvání do rozprav. Mimochodem, možná to netušíte, ale jste svým způsobem na domácím hřišti. Velkým pomocníkem, když jsem se rozhodl, že si založím vlastní divadlo, mi byl váš tchán a váš dědeček, dlouholetý ředitel městských divadel pražských, pan Ota Ornest. Já jsem působil léta v Příbramském divadle, kde jsem se velmi skamarádil kamarádem.